Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jamboree do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na Banjo Jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na Banjo Jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela Rusty Strings.

už v pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jambory. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli, nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalón v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes s Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, jsme už povedali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba,
2: a viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelejovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A
3: kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je veľmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do dneška.
1: Já jezdím za Lukou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julius Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála... Ještě říkal Ačko, myslím, že?
2: Jojo Satinský, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jak je to zasrážnice? Prosím, hodí Bčko.
2: Bčko, dobře. Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten jej je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. Dobře, no to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej, to já to můžu potvrdit, on už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale nesmusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. A víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Kdy vycházely noviny jenom z inzerátu,
4: ano,
2: kde by se to dneska vzalo, když se všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou podobně. Sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Boba
2: den.
4: Boba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním.

0: cigáru napřed do koupelny.
1: Počkejte, proč do koupelny?
0: Kvopláchnout váleček.
1: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo? To S i M. Tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
0: Sádru? Proč sádru?
1: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No. Humoriáda.
2: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak.
3: Krásně je to.
2: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
3: Co jsem slyšel, tak tři neděle.
2: Tři neděle.
3: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako tak, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
2: No, je to pravda. No. Co zkouší Ťulda Brousek?
3: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
2: Kdy přijít
3: jako,
2: odejít a tak.
3: No, teď jakoby dát dohromady. No, režiruje to pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
2: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Ťuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tuldou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to
3: no,
2: teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on Dobře. Je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se tam podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem. Teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, no, mně to tak prostě připadá. Přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte silo, jo?
3: No to silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantichu,
4: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantichu.
4: Teď ti Italové, jako se sučet, jo, nebo forse di manere, kdy sono raso, si riesco a innamorar, mi vendichero questo oltrancio, quando ce lo si,
3: já nemám Frantika tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantichu. tatíku. Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to Gauner, nebo veď. Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantíku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A kam nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děli tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stále zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Petr Zezdovnek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano.
5: Tady.
3: No, ano, vynikající.
5: No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to k lesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta, říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto, Franta přiběhl, co je, říkám, dívej se, člověče, něco tam je, on říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř, říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal, on mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo, říkám, teď mi to zrezaví, získej si další vyrožka.
1: No. Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v září mírně poklesla na 4,2%. Neznámí pachatelé ve Vimperku rozesílají lidem podvodné zprávy o pokutách za překročení rychlosti. Dnes naměříme nejvýše 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit dnes od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem 3, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
2: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
0: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích evidovala ke konci září víc než 18 200 uchazečů o zaměstnání. Je to skoro o 460 méně než v srpnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v září na Českokrumlovsku s hodnotou 5,1%. Naopak nejnižší 3,8% byla na Jindřichohradecku. Během srpna se tak rozrostla nabídka volných pracovních míst, potvrzuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
3: Zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce poptávali celkem 6597 volných pracovních míst. Jednalo se zejména o řidiče nákladních aut, převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky, kuchaře, kvalifikované pracovníky ve strojenské výrobě, skladníky a dělníky v potravinářské výrobě.
0: Vimperk varuje před podvodnými zprávami o pokutách za překročení rychlosti. Lidem chodí výzvy k zaplacení údajné pokuty. Cílem je ale z lidí získat údaje platební karty nebo přístup do internetového bankovnictví. Město upozorňuje, že podezřelé jsou hlavně odkazy v těchto zprávách a obecné znění výzvy, popisuje mluvčí radnice Milan Brabec.
4: Skutečné výzvy k úhradě určené částky jsou vždy doručovány oficiální cestou, buď poštou nebo datovou schránkou. Nikdy ne přes SMS, e-mail, WhatsApp, Messenger nebo jiné aplikace. Skutečná výzva kromě kontaktních údajů úřadu vždy obsahuje i číslo jednací.
0: Kdo už své platební údaje zadal, měl by podle města okamžitě kontaktovat banku a kartu zablokovat. Sport. Českobudějovičtí hokejisté podlehli v předehrávce 9. kola Tip Sport Extraligy Plzni 1-4. 2 góly dal obránce Robertson. Utkání ovlivnilo i střídání brankářů na straně Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík. České Budějovice jsou v tabulce na 6. příčce a v neděli je čeká utkání s Libercem.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Vítr bude foukat mírný západních směrů a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto se střetlo se zvěří u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku na silnici 163. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dobré ráno vám všem, je doslova a do písmene provoněné podzimem. Už při cestě sem do Českého rozhlasu České Budějovice jsem to poznala na silnicích, kdy se vířilo listí a byla to tedy doslova nádhera. Já osobně mám toto roční období velice ráda. Člověk tak nějak oceňuje pohodlí svého domova a věřím, že právě odtud nás posloucháte. Pokud náhodou už teď míříte za svými pracovními povinnostmi, tak ať vám to s námi uteče pěkně s úsměvem. Dobrou zprávou je, že už je tady pátek s datem 9. října. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a nebudu zde na to sama. Hudebně mě podpoří například Dalibor Janda, Europe Petr Rezek a právě teď Ilona Čáková. Následovaná dnešním kalendáriem, tak si na něj počkejte. Příjemný poslech.

0: Kde pak máj, ani leden, je tady říjen, konkrétně 9. máme pátek. Je to 282. den roku 2026. Do konce roku zbývá 83 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1997, a sice příjemných 23,3 stupně Celsia, a nejnižší roku 1912 kousek nad nulou, konkrétně 0,3 stupně. Svátek právě dnes 9. října slaví Štefan a také Sára. Štefan je běžně užívanou cizí počeštěnou podobou jména řeckého původu Štěpán a znamená věnec, přeneseně tedy ověnčený či věncem korunovaný vítěz. A Sára je biblické jméno hebrejského původu a vykládá se jako kněžna vznešená. Katolický kalendář dříve připomínal svatého Diviše a pranostika praví, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Narozeniny právě dnes mají například novinář, spisovatel a diplomat Leo Pavlát či americký hudebník Sean Lennon. Máme tady také nějaká historická výročí, která se vztahují právě k dnešnímu datu 9. října. Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie roku 1874, si připomínáme. Před 325 lety byla v New Havenu v americkém státě Connecticut založena Yaleova univerzita. Před 120 lety zemřel americký farmář Joseph Glidden, vynálezce ostnatého drátu. Je to 25 let, co zemřela zpěvačka Judita Čeřovská, narodila se roku 1929. A před 15 lety se žokej Josef Váňa stal v 58 letech po 8. vítězem velké pardubické steeplechase. Tak věřím, že jsem vám opět rozšířila historické obzory k dnešnímu datu a teď už nám pojďte pomoci s vysíláním. Konkrétně se samozřejmě budeme zajímat o to, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Jihočeské ráno. 90 011 03 je číslo naší SMS brány. Pište zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text. Předem díky a příjemný poslech. Dobré jitro.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Minutu před čtvrt na šest si jdeme říci, že postupně ubývá oblačnosti. Teď k ránu čekáme postupně také vyjasnění. 7 až 4 stupně, to jsou aktuální nejnižší teploty. Předpověď, která se vztahuje k dnešnímu pátečnímu dni, čekáme většinou slunečno, ale chladněji nežli včera. Bude polojasno až jasno, později odpoledne začne od severozápadu přibývat mraků, večer bude oblačno až zataženo a v závěru předpovědního období se lokálně objeví slabý déšť. 13 až 16 stupňů Celsia jsou dnešní nejvyšší maxima, na horách budete měřit 9 až 12 stupňů, vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 2 mm, rozptylové podmínky ráno dobré, během dne velmi dobré a co se týče biozátěže, ta dnes bude na stupni číslo 2, což je střední zátěž. Dorazila také první dnešní SMSka od vás, nad Zduchovicemi září hvězdy, 5 stupňů, slabý vítr, pěkný den do studia i všem posluchačům přeje Josef. Děkujeme.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Původně to byla hlasatelna Radiožurnálu, pak Kino Květen a teď se minimálně na 3 roky z Radiopaláce na pražské Vinohradské třídě stane divadlo. Do zrekonstruovaného sálu se už brzy přestěhuje soubor divadla na Vinohradech. To čeká náročná rekonstrukce. Kdo by mohl soubor v Radiopaláci začít, respektive kdy by mohl soubor v Radiopaláci začít vystupovat, prozradíme tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Tak si to nenechte ujít a do té doby pojďme rozproudit krev v našich žilách. Tady jsou Europe.

0: Kino Květen na pražské Vinohradské třídě se proměnilo v divadelní sál. Budova Radiopaláce se minimálně na 3 roky stane útočištěm divadla na Vinohradech, které čeká náročná rekonstrukce. Jestli ale soubor začne v Radiopaláci hrát ještě letos, není jisté. Byli jsme se tam podívat.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Maté, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou?
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl proti vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis.
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit.
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Pak jsme to přesunuli na konec listopadu a moje nejhorší varianta je, že začneme hrát v lednu.
2: Divadlo na Vinohradech jako příspěvková organizace hlavního města by přitom potřebovalo zahájit provoz co nejdřív. Od září nemá kromě příspěvku magistrátu žádné tržby.
3: Na rok 26 je příspěvek od magistrátu přibližně 124 milionů korun a naše tržby budou činit něco kolem 15-16 milionů korun, protože hrajeme jenom půlku roku.
2: Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice.
1: Ten, kdo v noci vtéká jako každý den.
0: České písničky, které si zaspíváte.
2: Nevrátí.
3: Se zprávami už se k mikrofonu naopak vrací Lenka Rybáčková, přináší právě zprávy.
4: Je 17:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Obyvatelé 6 obcí na jihu Čech budou dnes a zítra společně s komunálními volbami hlasovat i v referendech. Rozhodnou o spalovnách u Temelína na Českobudějovicku a v Přísečné na Českokrumlovsku. K obchvatu města se vyjádří ve Volarech na Prachaticku, v Šebířově a Radenině na Táborsku k větrným elektrárnám a v Putimi na Písecku bude referendum o opravě silnice. Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Rekonstrukce pobočky městské knihovny Tábor v Jiráskově ulici se opozdí. Radní města přidali dodatek o opravě bývalého kina. Projekt tak nakonec bude stát přes 55 milionů korun. V knihovně bude nový nábytek, podlahy, schodiště a strop. S jejím otevřením počítají podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka na konci srpna příštího roku. Před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje a specializovaná firma. Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s Tomášem Satoranským prohráli v evropské lize na palubovce Valencie 82-93. Domácí si vybudovali náskok už v první čtvrtině. Hapoel se po přestávce přiblížil na rozdíl 2 bodů, ale zápas otočit nedokázal. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Valencie zůstává v soutěži neporažená. Obloha dnes bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihu Čech aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jeřabiny známe hlavně jako podzimní ozdobu stromů. Málo kdo ale ví, že se z nich dá připravit výborné žele, které mají v oblibě třeba i v Anglii. A řeč bude také o jeřábu moravském, jehož plody jsou mnohem sladší než ty běžné. Poslouchejte tedy za chvíli bylinkářku Sylvii Hovorkovou, a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Do té doby Gloria Gaynor.

0: Zpěvačka, která před měsícem a kousek oslavila 83. narozeniny, Gloria Gaynor, rodačka z New Jersey, ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jeřáb ptačí patří k typickým stromům české krajiny. Jeho zářivě červené plody lákají ptáky i obdivovatele podzimních barev, a to je aktuální. V kuchyni ale mohou najít využití také lidé. Z jeřabin se připravují sirupy, marmelády nebo želé. A existuje dokonce i jeřáb, jehož plody jsou mnohem méně trpké než u běžného jeřábu ptačího. O tom všem se Hanka Šoberová pobaví s bylinkářkou Sylvií Hovorkovou.
1: Jeřábu ptačím se říká neprávem, že je jedovatý, ale on není. On jenom obsahuje kyselinu parasorbovou, která způsobuje to, že když se ho sní hodně, tak nám může způsobit různé zažívací problémy. Ale jinak jedovatý není. A tím, když ho tepelně zpracujeme na různé marmelády, želé, nebo jenom ho převaříme, tak vlastně to odstraníme a můžeme ho úplně normálně jíst.
2: Na co je takový jeřáb dobrý?
1: Jeřáb se používá hlavně jako přísada do dalších čajových směsí, obsahuje C-čko a pozbuzuje nám imunitu. Ale jako samostatně, aby se užíval, to se úplně jako přesně nedá říct. Spíš jako doplněk v čajových směsích, anebo potom se z něj vyrábí želé anebo marmeláda.
2: Krom jeřábu ptačího, využívá se ještě nějaký jiný?
1: Já bych se tady ráda dotkla jeřábu moravského, což je odrůda jeřábu, která je mnohem sladší, má větší ty bobule, má i větší listy a má i větší pupeny. Podle toho se tak jako laicky řekněme pozná. A ten jeřáb moravský je strašně zajímavý. On se totiž jako nějak zvláštně vyšlechtil sám. Když začneme pátrat v té historii, tak se dá najít, že někde v Ostružné, což je v Hrubém Jeseníku na severní Moravě, kolem roku 1810 si lidi všimli, když chodili kolem jednoho jeřábu, že má větší plody, jsou sladší a má větší listy. A začali si ho spontánně rozmnožovat a vlastně tím naprosto spontánně a úplně jako jednoduše a hezky vznikla odrůda, který se říká jeřáb moravský. A ten jeřáb moravský má fakt mnohem sladší plody.
2: Co kdybychom si něco připravili z jeřábu? Měla byste pro nás zajímavý recept?
1: Mám a je z Anglie. Můžeme si vyrobit takovýto čirý želé, jaký třeba naše generace zná z toho seriálu Návštěvníci, takový ten rosol, který je úplně čirej. Tak já teď můžu nadiktovat vlastně ten recept. Je to jeřabinové želé z jablky, ten recept pochází z Anglie a je to půl kila jeřabin, půl kila kyselejších jablek, to je zase kvůli pektinu, aby to ještě líp želírovalo, litr vody, šťáva z jednoho citrónu a teď ty anglické recepty uvádějí buď jednu nebo dvě polévkové lžíce cukru podle chuti. Někdo to má rád kyselejší, někdo to má rád sladší. Tak a teď se to všechno dohromady vaří 30 minut a pak je ten fígl vlastně v tom, aby to želé bylo takovýto průzračný, tak se to dá na plátínko a nechá se to jenom překapat. Nesmí se na to mačkat. V momentě, kdy se na to máčkne, tak toho želé sice máme víc, ale není tak krásně průhledný. Takže se nechá překapat a ještě teplý se nalije do skleniček a nechá se stuhnout. A zase můžeme mít třeba krásný vánoční želé na vánoční stůl. Krásně červen.
0: Říká bylinkářka Sylvie Hovorková. Ať už se rozhodnete vyzkoušet anglické jeřabinové želé z jablky, nebo vás zaujme moravský sladkoplodý jeřáb, platí jedno. I zdánlivě obyčejné jeřabiny mohou nabídnout zajímavé chutě i tradice. Jeřabiny se skutečně využívají na želé, marmelády, sirupy i další zavařeniny.

0: počasí.
1: 3/4 minutka zbývá do 6:15. SMSky od vás. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 6 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. V Kamenici nad Lipou nebe plné hvězd, 7 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra, které přeji já osobně jen to nejlepší ke včerejšímu svátku, sice opožděně, ale přeci. Po včerejším dešti plus 7 stupňů trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky za tyhle SMSky a odměnou vám budiš, řekla bych, relativně příznivá předpověď počasí, jak už bylo řečeno potom včerejším dešti. Aktuálně nám tedy postupně ubývá oblačnosti, k ránu očekáme vyjasnění a teploty se pohybují v rozmezí 7 až 4 stupňů. Celzia. Dnešek bude polojasným až jasným dnem, později odpoledne začne od severozápadu přibývat mraků, večer bude až zataženo a lokálně se objeví slabý déšť. 13 až 16 stupňů Celzia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 9 až 12 naměříte na horách, vítr povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, pršet bude o množství do 2 mm, co se srážkových úhrnů týče, rozptylové podmínky ráno dobré, během dne velmi dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 2.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na taneční show do kostela či za akordeonem vás pozveme už za chvíli v tipech pro volný čas. Aktuální čas 5:46. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme si říci, jak můžete strávit dnešní den.
2: Tipy pro volný čas.
1: V českobudějovickém Metropolu dnes od 20 hodin můžete vidět taneční show California Dreams Seduction Tour. V českobudějovickém divadle U kapličky od 19 hodin proběhnou koncerty Alice a Jiřího Haladových, Kuby Slavíčka a hostů Le Plaisir. V Ražicích u Písku si od 19 hodin můžete poslechnout hned dva koncerty Víti Tronička a kapely Obejváci. V kostele v Chrobolech od 17 hodin zaspívá soubor Šumavské topinky. Komentovanou prohlídku výstavy Perly volnosti autorky Elišky Švecové pořádají od 17 hodin ve sloupové síni městského úřadu ve Vodňanech. Na pořad pro děti s názvem Po stopách Dina Pepína od oblíbené písničkářky Míši Růžičkové můžete od 16 hodin vyrazit do Národního domu v Prachaticích. Osobitá akordeonistka a písničkářka Kači zahraje dnes od 19 hodin ve venkovském klubu U Vyšaty v Chlumanech na Prachaticku. A besedu o Afghánistánu pořádají od 19 hodin v Malenicích na Strakonicku.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obyvatelé obce Přísečná na Českokrumlovsku budou dnes společně s komunálními volbami rozhodovat i v referendu ohledně místní spalovny. Paralympijský plavec Arnošt Petráček oslavil 20 let od začátku profesionální kariéry. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů ze 4 na 1 rok. Zpočátku slunečno, večer až zataženo. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Taky Jihočeši dnes půjdou volit své budoucí zastupitele. Spolu s komunálními volbami se na 6 místech v kraji uskuteční dnes a zítra taky místní referenda. Například obyvatelé obce Přísečná na Českokrumlovsku se vyjádří k tomu, jestli zavázat obec k boji proti rozšíření areálu energobloku do Moradice. Plánovaná změna počítá s výstavbou nového spalovacího kotle. Ten by měl pojmout až 80 tisíc tun odpadu ročně.
2: Když nám lidé řeknou, že máme pokračovat, budeme dál dělat všechno, co nám zákon umožňuje.
3: Vysvětluje důvod vypsání referenda nezávislý starosta obce Jiří Němeček, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
2: Jde ale také o to, jestli máme pokračovat v nezávislých měřeních a dalších odborných krocích. Samotné referendum samozřejmě stavbu nezastaví. Dá nám ale jasnou odpověď, jestli za naším postupem občané stojí.
3: Právník společnosti Kartámus Zbyněk Škodáček doplňuje.
4: Pokud odborné posouzení ukáže, že projekt zákonné podmínky nesplňuje, budeme to respektovat. Ale pokud je splní, mělo by se stejně tak respektovat i tohle.
3: Pokud obyvatelé v referendu zavážou obec k boji proti spalovně, bude společnost podle Škodáčka rozhodnutí respektovat a reagovat na kroky, které obec v mezích svých pravomocí učiní. Z Přísečné Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Paralympionik Arnošt Petráček v Českých Budějovicích uspořádal oslavu 20 let plavecké kariéry. Jeho hlavní disciplínou je znak na 50 metrů. Vůbec poprvé startoval už v 15 letech na mistrovství světa v jihoafrickém Durbanu. Za svou kariéru sportovce reprezentoval Českou republiku na 5 paralympijských hrách, řekl mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel.
5: Arnoštův největší úspěch je zlato z Rio de Janeiro 2016. Stříbro vybojoval v Tokiu 2020 a tu sbírku zkompletoval teďka v Paříži na posledních paralympijských hrách před 2 lety. A už nepatřil mezi ty úplně top favority, ale on ten bronz z toho bazénu zase vylovil.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
6: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
7: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
6: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
8: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. V rámci diagnostiky.
6: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Obloha bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může pozdě slabě pršet. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 10. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Štefan a také Sára právě dnes 9. října slaví svůj svátek, tak při pátku přejeme jen to nejlepší a samozřejmě zdravíme i ty z vás, kteří třeba teď míříte za pracovními povinnostmi. Nicméně s vidinou toho, že před námi je víkend, už co by kamenem dohodil, tak nebojte, s námi to uteče. A v případě, že teď v rámci svého třeba pátečního volna popijete ranní kávu a před vámi je volný den, tak se ponese ve znamení příjemného podzimu. Pokud byste se vy chtěli zapojit do předpovědi počasí, budu moc ráda, přibližně za 10 minut už opět projedeme vaše SMSky, tak 90 01 03, číslo naší SMS brány, pište, jak je právě u vás, SMSky ve tvaru CB mezera, podcasy mezera, text. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu a míříme k dalšímu tématu. Není to zrovna radostný výlet, lidé to ale chtějí vidět na vlastní oči. Dlouhodobé sucho odhaluje dna jihočeských přehrad a zvědavci teď míří třeba i k Husinecké přehradě na Prachaticku. V těchto dnech v ní zůstalo už jen minimum vody. Za chvíli tam zamíříme také.

0: 34 metrů vysoká kamenná hra z Husinecké přehrady na Prachaticku je teď vidět skoro celá. Kvůli dlouhodobému suchu zůstalo v nádrži jen asi 1% běžné zásoby vody. I kvůli tomu se na hrázi přehrady shromažďují lidé. Chtějí na vlastní oči vidět, jak to vypadá, když přehrada vyschne. Přesně to se totiž stalo v těchto dnech. Vodohospodáři proto začali vypouštět jen tolik vody, kolik do přehrady vtéká.
1: Je to smutný, velice smutný. Příroda nás trestá.
2: Dětem pošlem fotky, aby viděli taky tu hrůzu. Bohužel, nic se neřeší.
3: Pohled na dno přehrady rozhodně na radosti nepřidá, je to ale zároveň svým způsobem fascinující podívaná, i když ke břehu se sestoupit nedá, na rozdíl třeba od Orlíku, protože v okolí Husinecké přehrady je ochranné pásmo. Slouží totiž jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice. Takže lidé sledují důsledky sucha jenom z hráze nebo ze silnice, kde někteří dokonce počítají kameny na hrázi.
4: No, tak se sem potom vždycky jdu podívat, nebo když jedu kolem, tak tady si spočítám ty kameny a podle toho se tak odhaduje, kolik schází vody.
5: Tady dneska jsem čet, že je tady 1% vody tady v přehradě, je to tady špatný. No.
6: My si pamatujeme, jak to přetékalo, to jí mamko.
3: Představa, jak přetéká voda přes hráz Husinecké přehrady, tak to je v tuto chvíli trochu sci-fi.
7: No, já jsem starý čundrák a chodím po Šumově od malička. A to jsem nikdy neviděl, tohleto. Takovýhle stav, jako tady na přehradě, to je ubohé.
3: Zdeněk si vyrazil z Klatov na Houby na Šumavu, ale žádné v podstatě nenašel. Je sucho.
7: Teďko ještě pojedeme zřejmě na Kvildu.
3: Tak místo hub máte takovouhle podívanou.
7: Ano, docela jako nepěknou. A predikce do budoucna je opravdu špatná teda. To by musela přijít sněhová pokrývka jako na našich mladých let, 2 metry sněhu na Šumavě a víc, na hřebenek 3, potom možná.
3: Nejen Zdenka potěší ředitel z povodí Vltavy Jiří Baloun, ten naší stanici potvrdil, že když bude v zimě dostatečně sněžit nebo pršet, je reálné, že se Husinecká přehrada zase naplní. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 6 hodin k tomu 16 minut. Elton John ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nás doprovodil k další předpovědi počasí. Ano, začal nám podzim. Já to mám ráda, spadané listí, což je velice aktuální. Všude spousta barev, tak si pojďme říci, jaký bude pátek.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno, převážně s průsvitnou vysokou oblačností. Odpoledne od severozápadu začne přibývat mraků. Večer očekáváme skoro zataženo až zataženo a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Páteční nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříte 9 až 12 stupňů, vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu, na Šumavě večer až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Předpokládané úhrny srážek do 1 mm rozptylové podmínky. Ráno dobré, během dne velmi dobré a bio pro dnešek na stupni zátěže číslo 2.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Nic nekončí, Jihočeské ráno s datem 9. října je v plném proudu a je tady pro vás jako každý den až do 9. hodiny. Teď máme 6.21, ale mám tu pro vás i nahozenou udičku na dnešní odpoledne. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které oba zdravím a ptám se, jakéže téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Fotbalový klub Dynamo České Budějovice je v insolvenčním řízení. Klub ale tvrdí, že v úpadku není. Insolvenční návrh podala firma, která po Dynamu požaduje zhruba 240 tisíc korun za gastronomické služby z roku 2024. Klub pohledávku neuznává a tvrdí, že ji splácí formou reklamního plnění. Podle insolvenčního návrhu má Dynamo dlužit zhruba 600 tisíc korun taky svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak věřiteli, který klubu poskytnul grafické služby. Oba tyto závazky už mají být podle vyjádření klubu uhrazené. Parkoviště na Horním náměstí v Prachaticích má nově druhý sjezd. Ten je propojuje s Rožmberskou ulicí. Městský úřad o tom informuje na webových stránkách. Řidiči tak můžou parkoviště projet celé a vyjet z něj i na druhé straně. Město za nový sjezd, úpravu zpevněných ploch a obrubníků zaplatilo 517 tisíc korun. Norský Nobelův výbor dopoledne oznámí nositele Nobelovy ceny za mír. Vybírá z téměř 300 navržených kandidátů, ať už konkrétních lidí nebo organizací. Jména nominovaných nejsou veřejně známá, přesto se ale některé typy objevily. Společnosti pro obchodní predikce Polymarket uvádí jako favorita například zakladatele a ředitele organizace Save Ukraine Mikolu Kolebu nebo vdovu po ruském opozičním lídrovi Alexejovi Navalném Julii. Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaj Korea Championship v Soulu. Zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo. Obloha dnes bude jasná až polojasná, později odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Ojediněle může později slabě pršet. Naměříme do 16 stupňů, na horách kolem 10. Vítr bude mírný západních směrů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rybářské vlasce splané nad Lužnicí mířily už v polovině 50. let do Anglie, Brazílie, Kanady nebo do Mexika. Vyráběl je podnik Cylon, který se stal jednou z jeho českých průmyslových značek známých i daleko za hranicemi. Jak závod vznikl a kde se vlastně vzalo samotné slovo Cylon, to připomene jeho česká vlastivěda, kterou připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se jí už za chvíli.

0: času je věc můj.
1: Víte, jak vznikl název Silon a kdo jej vymyslel? V Jihočeské vlastivědě vám to prozradíme. Věhlas některých československých výrobků neuhasínal ani dlouho po konci druhé světové války. I za socialismu existovaly podniky, které měly dobré renomé jak doma, tak daleko za hranicemi. Mezi takové patřil i jihočeský Silon. Vyhláškou ministra průmyslu Gustava Klimenta vznikl v roce 1950 na samém okraji Plané nad Lužnicí moderní chemický závod na výrobu umělých vláken. Vydělil se ze staršího kovosvitu a první větší úspěchy se dostavily již po 5 letech provozu. Polyamidové hedvábí se přitom technologicky vyvíjelo už od roku 1941 ve Zlíně, odkud do Plané přicházeli i první experti. Významným konkurenceschopným výrobkem se pak od září 1955 staly rybářské vlasce. Vyvážely se do Anglie, Brazílie, Kanady, Mexika a mnoha dalších zemí světa. Národní podnik Silon tak byl, na rozdíl od svých výrobků, na roztrhání. A jak to bylo s tím názvem? Tak za ten může komunistický redaktor Svatopluk Turek. Složil ho z části slova silný a koncovky on. Zatímco svět znal už svůj nylon, Jihočeši dali světu Silon.
2: Český rozhlas České

0: 7:15 znamená na naší rozhlasové časomíře jediné, že míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A průvodcem nám bude meteorolog Petr Friebauer. Vítám vás v našem vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké je aktuální páteční počasí? Prozraďte.
2: V jihovýchodní polovině kraje máme jasno až polojasno. V té severozápadní oblačnosti více, jedná se však ale převážně o vysokou průsvitnou oblačnost. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 4 až 8 stupni Celsia, na horách kolem 3 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila stanice Plechy, a to 1,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 5,3 stupně Celsia. Fouká slabý severovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů. Chudáňov hlásí oblačno, teplotu 1,9 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 5 metrů za sekundu.
0: Za jakého počasí nám dnes bude padat listí?
2: Odpoledne zpočátku bude ještě polojasno, během odpoledne pak od severozápadu, ale oblačnosti začne přibývat a večer očekáváme již skoro zataženo až zataženo a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Večer nás začne ovlivňovat teplá fronta, která bude do střední Evropy postupovat od severozápadu. Teploty během dne vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia, takže oproti včerejšku to bude poměrně ochlazení. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až jihozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu. Na Šumavě bude vítr ještě o něco silnější, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: Venku už se nám pomalu začíná rozednívat. V kolik vyjde a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyjde v 7 hodin a 14 minut a zapadat bude v 18 hodin a 24 minut.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, tedy k 9. říjnu?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 1976, a to 24,3 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota byla naměřena v roce 1951, a to minus 4 stupně Celsia.
0: A zpět k předpovědi počasí, jaká bude dnešní noc a co přinese sobota?
2: Očekáváme stále zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšíří na většinu území kraje. Zítra večer budou ale srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. V noci přes naše území bude přecházet teplá fronta a za ní se během zítřejšího dne pak následně vyskytne i studená fronta. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupně Celsia a maximální denní teploty budou mezi 11 až 14 stupni, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude stále mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě během noci stále o něco silnější, s nárazy kolem 55 km v hodině a zítra večer bude vítr už slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Tolik Petr Friebauer. Já Petře prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
0: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v hmotnostní kategorii do 63 kg bronzovou medaili. Jak přesně ta její vypadá, popsala pro posluchače Českého rozhlasu, tak se jí v našem vysílání v Jihočeském ránu dočkáte už za pár chvil. Do té doby Plán a kapela Kryštof. Pěkné páteční ráno všem.

0: Renata Zachová je teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala získat medaili na mistrovství světa. Ze 6 zápasů prohrála v hmotnostní kategorii do 63 kg pouze těsně ve čtvrtfinále a v opravách vybojovala 3. místo. Na závěr úspěšného dne si pak na stupně vítězů došla pro odměnu bronzovou medaili.
1: Můžete popsat tu medaili, jak vypadá z mistrovství světa?
2: Tak je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán, dnešní datum, a z druhé strany je vyrytý Baku a International Judo Federation a je moc krásná.
1: Vy jste fanoušek fotbalu?
2: Moc ne.
1: A víte, že vám předával tu medaili mistr světa z roku 1990 Lothar Matthäus?
2: Oni to říkali, takže tak nějak jsme tušili.
1: Renato, teď, malinkou chvíli po tom, co jste vlastně vyhrála, došla jste si, no malinkou, ono jste hodinu čekala na to vyhlášení, tak už vám to došlo? Co jste dokázala?
2: Tyjo, to nevím, jestli to dojde. Zítra, pozítří. Jsem za to strašně moc ráda, ale ještě si to asi úplně neuvědomuju.
1: Říká šťastná Renata Zachová, která navázala na bronzový úspěch Michaely Wernerové z roku 1999. Z Baku, Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Referendum ke spalovně čeká Temelín na Českobudějovicku. Místní se bojí dalšího zatížení obce. Některá města budou mít méně volebních okrsků než v minulosti. Novela zákona, který má posílit ochranu živnostníků před věřiteli, by mohl části podnikatelů stížit přístup k úvěrům, varuje asociace. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 12. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici taky obyvatelé blízkého okolí.
4: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
5: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
6: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
5: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Některá města budou mít o nadcházejících volbách méně volebních okrsků než dřív. Jejich počty se měnily třeba v Děčíně, Frištáku, v Plzni a taky v Jihlavě. Tam se některé volební místnosti kvůli úsporám taky přesunuly do městských budov.
7: Pracovník města Daniel Doležal uložil vybavení pro volby v mateřské škole, kde bude volební místnost.
8: Zástěny, velký urny, malá přenosná urna.
7: V Jihlavě zaniklo letos 23 volebních místností, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
9: Jsou to hlavně okrsky v okrajových částech nebo v příměstských částech města, kde bylo často hodně málo voličů a hodně členů volebních komisí, takže je to z ekonomických důvodů.
7: Lidé z místních částí, kde letos volební místnosti nebudou, můžou v sobotu využít speciální bezplatný autobus, který je doveze k volbám, počká na ně a odveze je zase domů. František Jirků, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
10: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
2: Belgii dnes ochromí stávky a protesty, které pořádají odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům. Podle belgických médií bude narušena veřejná doprava v celé zemi. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti Zaventem. Dnešní stávka je už 10. velkým protestem proti politice belgické federální vlády od začátku loňského roku.
3: Počasí.
2: tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Obloha bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní. Na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na sraženou srnu na silnici 143 u obce Homole na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. I dnešní jihočeské ráno s datem 9. října se dostalo do své poloviny. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Než jsem dnes odjela sem do rozhlasu, tak jsem se pomazlila s naším kocourem. Vy možná už se loučíte, než odjedete do práce se svými dalšími čtyřnohými mazlíčky. A pozor, o tom, že ani život s papouškem není žádná nuda, bude dnešní rozhlasový sloupek, tak si na něj počkejte. Už za chvíli zde pro vás bude. A písničky, které nestárnou, pro vás také chystáme. Divokej byl, Tony Orlando, Miroš Birka či Věra Špinarová. Příjemný poslech.

0: 7 hodin k tomu 9 minut. Ve správný čas pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice rozhlasový sloupek. A o čemže bude? O nejrůznějších vrtoších papouška Bětky. Slovo má Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Život s papouškem není žádná nuda. Naše zelená papouščí holčička nám to ukazuje každý den. Je nutné dodat, že každý ten den je jiný. I během dne se papouškovo chování skokem změní tak, že by mohly vzniknout pochybnosti, jestli nám ho někdo nevyměnil. Každou chvíli ho baví něco jiného a je na nás, abychom se přizpůsobili. Můžeme začít ránem. Bětka spí v kleci a ráno ji z ní vypouštíme. Někdy mi hned skočí na rameno a klidně tam posedí. Jen občas a velmi jemně se zobákem dotkne mojí tváře, jako by mi chtěla připomenout svoji přítomnost. A pak nastrčí hlavičku k nekonečnému drbání. Zelený andílek. Jindy rovnou zůstane sedět na kleci, hraje si s nějakou hračku a mě si nevšímá. Chce být sama? Jen do chvíle, než vytáhnu paty z pokoje, v tu ránu ji mám na rameni. A někdy vypukne letecká show. Bětka v plné rychlosti křižuje byt složitými drahami, překážkám se vyhýbá na poslední chvíli a vesele k tomu pokřikuje. Mnoho těch obratů se odehrává těsně nad mojí hlavou. Cítím křídla ve vlasech. Buď se předvádí, nebo se mi vysmívá, že to taky neumím. Pak odhodí andělský převlek úplně a zahájí boj. Nalétává na mě s vřískáním, při kterém tuhne krev v žilách. Křídla natáhne dozadu a zobák vystrčí jako kopí. Bráním se rukama, ale proti jejím bleskovým manévrům nemám šanci. Někdy nade mnou visí ve vzduchu jako kolibřík a číhá na díru v mojí obraně. Zobák má ostý jako žiletka a kdyby ho opravdu použila, byl bych v minutě samá krev. Jenže tohle není doopravdy, i když by to cizí nepoznal. Je to hra. Ty bleskorychlé útoky se zastavují o centimetry dřív, než by mi stačily ublížit. Pravidla hry jsou jí jasná a přesně je dodržuje. Boj většinou končí tak, že mi najednou úplně míru milovně sedne na rameno a velmi opatrně, aby mě nezranila, mi tím strašlivým zobákem vlepí pusu. Fakt žádná nuda. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Ve Velešině polojasno 6 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Písek 8,5 stupně Celsia, podepsán Folta. Další z vašich SMSek, díky za ně. Z Prachatic 7+, polojasno, den v pohodě přeje Helča. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 5 stupňů. Zdraví a klidný den přeje Marie. Po teplém září zle se říjen tváří, tak věřím, že tomu tak dnes nebude. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno 7 stupňů. Zdraví také Marie. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude polojasno, převážně s vysokou průsvětnou oblačností. Odpoledne od severozápadu začne přibývat mraků. Večer očekáváme skoro zataženo až zataženo a ojediněle se vyskytne i slabý déšť. 13 až 16 stupňů Celsia, to jsou páteční přislíbená nejvyšší maxima. 9 až 12 naměříte na horách. Vítr povane mírný, západní až jihozápadní. Bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Na Šumavě večer až 7 metrů za sekundu. Místy s nárazy okolo 55 km v hodině. Předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 1 mm. Rozptylové podmínky ráno dobré, během dne velmi dobré a podle aktualizované předpovědi bio dnes na stupni číslo 1.
2: Střežila zámek v Českém Krumlově, sídlo švarcenberských knížat, a měla dokonce i svou vlastní kapelu. Vlastně stále má. Granátnická garda letos oslavila 10 let od obnovení činnosti a navázání na více než 200letou tradici. Čemu konkrétně se v současnosti věnuje a co vedlo k jejímu obnovení? Nejen o tom si popovídáme s jedním ze členů, kapelníkem švarcenberské granátnické gardy Martinem Boříškem. Nalaďte si nás v pátek 9. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Ano, rubrika Jak nenaletět už za chvíli pro vás na našich rozhlasových vlnách. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste a více to rozebereme už za pár minut tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
1: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
2: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
3: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
1: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
3: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
1: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
3: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
1: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
3: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
1: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: bankovnictví. Město upozorňuje, že podezřelé jsou hlavně odkazy v těchto zprávách a obecné znění výzvy. Kdo už své platební údaje zadal, měl by okamžitě kontaktovat banku a kartu zablokovat. Policista čelí obžalobě kvůli květnovému zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle generální inspekce bezpečnostních sborů udeřil a kopal muže, který v tu chvíli už nebyl nebezpečný. O obžalobě informoval server Novinky.cz s odvoláním na státní zastupitelství a na mluvčího GIBS Jakuba Augusty. Také krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích serveru potvrdilo, že obžalobu podalo 18. září k tamnímu okresnímu soudu. Kdy líčení začne, soud zatím neuvedl. Českobudějovičtí hokejisté podlehli v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy Plzni 1-4. Dva góly dal obránce Robertson. Utkání ovlivnilo i střídání brankářů na straně Českých Budějovic. Zraněného Strmeně střídal v 9. minutě Mařík. České Budějovice jsou v tabulce na 6. příčce. V neděli je čeká utkání s Libercem. Táborští hokejisté porazili v 11. kole první hokejové ligy Chomutov 3-2 po prodloužení. Zítra v tabulce druzí táborští hostí Frýdek Místek. Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo a ojediněle se slabým deštěm. Namíříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní, na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policisté vyšetřují nehodu autobusu ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rábenštejnská věž v Českých Budějovicích ožije divadlem, rodinnou hrou i dobročinným sekáčem. Na zítřejší akci Zabrejli s námi se nejenom zabavíte, ale také můžete trošku proniknout do problematiky rané péče. Podrobnosti obdržíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil v zajímavém rozhovoru.

0: Příjemné setkání, zábavu a možnost nahlédnout do světa rané péče nabízí rodinná akce s názvem Zabrejli s námi. U Rabenštejnské věže v Českých Budějovicích začne zítra 10. října v 9:30. Co všechno tam můžou lidé zažít a dozvědět se, nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím a děkuji za pozvání do vysílání. Tak my jsme pro vás na Rabenštejnské věži připravili rodinnou zážitkovou hru, kdy můžete pomocí lupy a úkolů se dostat a vystoupat postupně až na věž, kde po správné vyplněné tajence můžete získat i poklad anebo se podívat před simulační brýle trošičku na město, trošku jiným pohledem. Pak vás čekají různé dětské aktivity, vytváření od 9:30 a 15 hodin pohádka od téměř divadelní společnosti a na co se těšíme všichni v rané péči, tak tam máme skvělý dobročinný šik sekáč, kdy si můžete odnést krásné kousky z našich věcí, které nám darovali přátelé a podporovatelé.
0: Vy už jste mi tady téměř odpověděla na všechny tři otázky. Nicméně, zkusíme si to ještě rozebrat. Akce se jmenuje Zabrejli s námi. Tak prozraďte, paní Kohoutová, jak tedy konkrétně souvisí se zrakem.
1: Název Zabrejli s námi z Rabenštejnské věže je taková trošku slovní hříčka, protože v rané péči jsme odborníci na rozvoj zraku, ale přitom pomáháme také dětem s dalším postižením nebo opožděným vývojem nebo dalšími vývojovými obtížemi. A především pomáháme také jejich rodičům, no a ta naše specializace zraková nás dovedla na to, že bychom rádi připravili takovouto aktivitu, takže jsme hledali nějakou budějovickou věž a chtěli jsme se rozhlížet, tak se všechno tak jako propojilo, zrak a rozhled, a vymysleli jsme před 4 roky vlastně Zabrejli s námi z věže.
0: Výborně. Jaké kulturní nebo jiné zážitky zahrnuje doprovodný program? Pojďme připomenout.
1: Takže to bude dvě divadelní pohádky v 9:30 a v 15 hodin. Pak to bude rodinná zážitková hra na věži. Malování na kamínky, třeba tam máme aktivitu, nebo si můžete promluvit s našimi poradkyněmi, které se této akce účastní a vlastně společně celý tým ji připravuje. Takže to bude další aktivita a spoustu ještě dalšího. Mm-hmm. Něco dobrého na zub tam můžete ochutnat.
0: To je velké lákadlo, co si budeme povídat. Součástí akce bude také, a vy už jste to nastínila, charitativní bazar oblečení. Na co peníze půjdou, můžete prozradit?
1: Ano, v rané péči nečekáme, až rodina přijde za námi. My přijíždíme do rodin. A poradkyně pomáhají rodičům dětí se zdravotním postižením zvládat každodenní situace, podporují vývoj dítěte a hledáme cesty, jak nejlépe využít možnosti dítěte. A právě na tuhle práci ty peníze využijeme, bude to na přímou práci v rodinách, které my vlastně tu službu poskytujeme bezplatně, takže si dofinancováváme nějaké naše příjmy a tady ta částka, kterou získáme na věži, bude využita v rodinách na přímou práci.
0: Na akci, která už zítra proběhne u Rabenštejnské věže v Českých Budějovicích, Zabrejli s námi, nás pozvala Zdena Kohoutová z pořádající společnosti pro ranou péči. Děkuji, že jste si udělala čas na rozhovor a mějte se hezky, naslyšenou.
1: My moc děkujeme za to, že jsme mohli o naší akci pohovořit a na všechny se moc těšíme. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pár vteřin nás dělí od 7:45. Já už v Jihočeském ránu opět vítám meteorologa Petra Fribauera. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak se tváří dnešní páteční ráno na jihu Čech.
2: Máme převážně polojasno, na severu a severozápadě kraje je oblačnosti o něco více, ale beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 4 až 8 na horách kolem 3 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 5,2 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1022 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 1,8 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 5 metrů za sekundu.
1: Jaký bude ten poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Odpoledne bude zpočátku polojasno, během odpoledne potom od severozápadu oblačnosti začne přibývat a večer očekáváme již skoro zataženo až zataženo a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Večer nás ovlivní teplá fronta, která do střední Evropy bude postupovat od severozápadu. Maximální denní teploty dneska vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až jihozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu. Na Šumavě večer až 7 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek je na jednice mírná zátěž.
1: A blíží se nám víkend, to, na co se všichni naši posluchači, kteří pracují přes týden, těší. Tak jaká bude dnešní noc a co přinese sobota?
2: Očekáváme zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšíří na většinu území kraje. Sobota bude tedy poměrně deštivá a zítra večer budou srážky i oblačnost ubývat. V noci přes naše území bude přecházet teplá fronta a za ní během zítřejšího dne potom fronta studená. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 stupňů Celsia a maximální denní budou zítra mezi 11 až 14 na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude stále mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě během noci stále silnější, s nárazy kolem 55 km v hodině a zítra večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Zítra tedy nic moc, ale ideální na odpočinek a lenošení. Změní se to v neděli?
2: V neděli očekáváme převážně oblačno, v noci a ráno místy s mlhami. Během dne bude oblačnosti pouze přechodně ubývat a místy se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer potom srážky zcela ustanou a oblačnost bude již trvalej ubývat. Minimální teploty budou kolem 6 a maxima kolem 12 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik meteorolog Petr Fribauer, aspoň pro tuto chvíli, prozatím děkuji a zavolám opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Jak staré jsou nejstarší stromy? To je otázka, na kterou bude hledat odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: co jsem žil.
1: Posloucháte páteční Jihočeské ráno s datem 9. října roku 2026. Svátek dnes slaví Štefan a také Sára. Přejeme jen to nejlepší. A teď už se k mikrofonu posadila Lenka Rybáčková, která přináší čerstvé zprávy.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obyvatelé Volar budou v referendu rozhodovat o stavbě obchvatu. Evropský komisař Maroš Šefčovič jedná v Číně o obchodním deficitu. Paralympijský plavec Arnošt Petráček oslavil 20 let od začátku profesionální kariéry. Přes den bude polojasno, večer až zataženo. Teploty do 16 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidé ve Volarech budou dnes a zítra rozhodovat o silničním obchvatu města. Referendum se tam odehraje v rámci komunálních voleb dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14.
4: Voliči budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí s tím, aby orgány města Volary začaly bezodkladně podnikat kroky k realizaci uceleného obchvatu města. Zároveň má město poskytnout aktivní součinnost při přípravě těchto staveb, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem.
5: Podle Bruselu vyvezla Čína v loňském roce každý den do Evropské unie zboží a služby v hodnotě přibližně o miliardu eur vyšší, než kolik směřovalo opačným směrem. Evropská unie tvrdí, že čínská měna je úmyslně podhodnocena až o 30%, což čínské zboží dlouhodobě na světovém trhu zvýhodňuje a prohlubuje hospodářský deficit evropské 27. Peking kritiku odmítá a tvrdí, že čínské firmy jen dobře čtou světové trendy, nepotřebují státní protekci a pružně reagují na pohyblivé kurzy světových měn. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Paralympionik Arnošt Petráček v Českých Budějovicích uspořádal oslavu 20 let plavecké kariéry. Jeho hlavní disciplínou je znak na 50 metrů. Vůbec poprvé startoval už v 15 letech na mistrovství světa v jihoafrickém Durbanu. Za svou kariéru sportovce reprezentoval Českou republiku na 5 paralympijských hrách, řekl mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel.
6: Arnoštův největší úspěch je zlato z Rio de Janeiro 2016. Stříbro vybojoval v Tokiu 2020 a tu sbírku zkompletoval teďka v Paříži na posledních paralympijských hrách před 2 lety. A už nepatřil mezi ty úplně top favority, ale on ten bronz z toho bazénu zase vylovil. Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji postoupil Dalibor Svrčina do druhého kola po výhře nad Britem Noriem. Vítko Přiva skončil po prohře s Belgičanem Berksem 3-6 a 1-6.
3: Počasí.
2: Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo a ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní. Na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě autobusu došlo ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: pokračuje jihočeské ráno dnes 9. října. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 4,5 minuty. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Hudebně nás všechny potěší například Jitka Zelenková. Kapela U2 zazní Brontosauři a hned na úvod této hodiny Jihočech Petr Muk s písničkou Neusínej. K nové spalovně nebezpečného odpadu se dnes a zítra v referendu vyjádří obyvatelé Temelína na Českobudějovicku. Proti záměru protestují zastupitelé spolu s místními obyvateli. Podle nich je obec průmyslem už teď výrazně zatížena. Více o tom už za chvíli v reportáži.

0: Voliči v 37 obcích v Česku můžou dnes a zítra kromě výběru nových zastupitelů rozhodovat také v místních referendech. Například v Temelíně na Českobudějovicku se hlasování týká plánu na výstavbu spalovny nebezpečného odpadu. Záměr už dříve odmítli zastupitelé obce a peticí taky obyvatelé blízkého okolí.
1: Myslím si, že nikdo z nás to tu hlavně jako nechce, protože si myslím, že těch všech věcí, co tady je, je strašně moc.
2: Veronika Krejčíčková bydlí v temelínské místní části Litoradlice jen pár set metrů od místa, kde má stát nová spalovna.
1: Jestli nám tady hrozí ještě Janoch a dalších spousta jiných věcí, tak to tu nikdo z nás nechce a prostě bojujeme za to, aby naše děti se tady měly dobře a ne, aby tady čuchaly nějaký takovýhle věci.
2: Podle ní je referendum jednou z mála možností, jak se můžou místní obyvatelé k záměru vyjádřit.
1: Zkusit se má všechno, takže bojujeme všema silama, prostě, který máme a co kdo prostě může, tak se snaží proti tomu bojovat. Budeme doufat, že to pomůže. No. To je jediná možnost.
2: Plány na stavbu spalovny už dřív odmítli zastupitelé Temelína. Část z nich chtěla proti ní protestovat vlastní peticí, vysvětluje opoziční nezávislá zastupitelka Hana Hájková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Občanská iniciativa především občanů z Litoradlic, kterých se to nejvíc týká, byla tak překvapivá a tak rychlá, že naše petice už v tu chvíli byla zbytečná, tak jsme se rádi připojili k jejich iniciativě, podpořili jsme ji a budeme ji podporovat i nadále.
2: Se záměrem nesouhlasí ani nezávislý starosta Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Referendum podle svých slov vítá.
4: Samozřejmě nejvíc bude záležet na občanech, který se při referendum rozhodnou. Podle toho bude samozřejmě obec postupovat. Je to první hlavní krok, který by mohl zamezit té stavbě.
2: Podle starosty by spalovna přinesla do obce další ekologickou a dopravní zátěž.
4: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru, trafostanicema a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu na 8 km čtverečních mě prostě připadá moc.
2: Spalovnu s kapacitou 20 000 tun ročně plánuje postavit společnost Quail na místě současné skládky odpadu, říká mluvčí společnosti Kristina Jakubcová.
5: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu o službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
2: Obyvatelé Temelína se v referendu ke spalovně můžou vyjádřit dnes a zítra současně s hlasováním v komunálních volbách. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: Čtvrt na devět, k tomu dvě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme si něco povědět k tomu 9. říjnovému dni, který v podstatě stále právě začal.
1: Počasí.
0: To sice není brzké ráno, ovšem je tady stále ráno, 8 hodin 17 minut. Volary Rafanda, jasno, 4 stupně, Luděk a Zdeňka podepsáni. Díky za tuto další dnešní SMSku, díky za všechny, které jste zaslali. Dnešek bude polojasným dnem, převážně s vysokou průsvětnou oblačností. Odpoledne od severozápadu začne přibývat mraků. Večer očekáváme skoro zataženo až zataženo a ojediněle se vyskytne slabý déšť. Páteční nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Mírný západní až jihozápadní vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Na Šumavě večer až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy okolo 55 km v hodině. Předpokládané množství srážek dnes do 1 mm, rozptylové podmínky ráno dobré, během dne velmi dobré a bio na jedničce.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
0: Pokud máte rádi šumavské topinky, tak my vám je v typech pro volný čas nabídneme. Ne ovšem v gurmánské, nýbrž v hudební podobě, tak si na ně počkejte. Do té doby Michal Hrůza a Zakázané uvolnění. Příjemný poslech, hezký páteční den všem.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak se při pátku pojďte inspirovat. V českobudějovickém metropolu od 20 hodin můžete vidět taneční show California Dream Seduction Tour. Večery v českobudějovickém divadle u Kapličky od 19 hodin nabídnou koncerty Alice a Jiřího Haladových, Kuby Slavíčka a hostů a Le Plaisir. V Ražicích u Písku si dnes od 19 hodin můžete poslechnout hned dva koncerty, Víti Tronička a kapely Obejváci. V kostele v Chrobolech od 17 hodin zaspívá soubor Šumavské topinky. Komentovanou prohlídku výstavy Perly volnosti autorky Elišky Švecové pořádají dnes od 17 hodin ve sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Na pořad pro děti s názvem Po stopách Dina Pepína od oblíbené písničkářky Míši Růžičkové můžete od 16 hodin vyrazit do Národního domu v Prachaticích. Osobitá akordeonistka a písničkářka Kači zahraje od 19 hodin ve venkovském klubu U Vyšaty v Chlumanech na Prachaticku. A besedu o Afghánistánu pořádají dnes od 19 hodin v Malenicích na Strakonicku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek. Případně si můžete vzít nové přímo ve volební místnosti. Opuštěná nebo nalezená zvířata budou mít v Jindřichově Hradci nový domov. Záchytné kotce stěhují do areálu služeb města sami zaměstnanci. Hotovo by měli mít do konce října. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun. Psi a kočky v nich mají své vlastní oddělené části, řekl za společnost služby města Jindřichův Hradec Vladimír.

0: Letos pořádá po 12. Cílem je mimo jiné získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. České fotbalistky čeká boj o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí v Pardubicích proti Skotsku. Zápas začne v 19 hodin. Odveta je na programu v úterý. Pokud Češky postoupí, ve druhém kole baráže je čekají favorizované Švédky. Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní, na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě autobusu došlo ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už dnes ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. Kromě komunálních voleb některé obyvatele čekají také volby do třetiny Senátu. Na 6 místech Jihočeského kraje budou lidé navíc hlasovat v referendech. Například ve Volarech na Prachaticku rozhodnou o obchvatu. Podrobnosti uslyšíte tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Dobré ráno.

0: začnou komunální volby, v některých obvodech zároveň volby senátní. A na 6 místech kraje čeká voliče ještě referendum ve Volarech na Prachaticku například o tom, jestli chtějí obchvat města. Podrobnosti v našem vysílání teď přidá reportérka Kristýna Baršíny. Dobré ráno.
1: Hezký den. Obyvatelé Volar budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí s tím, aby orgány města Volary začaly bezodkladně podnikat kroky k realizaci uceleného obchvatu města. A to přednostně k výstavbě obchvatu silnice 1/39. S navazujícím obchvatem silnice 2/141. Zároveň mají poskytnout aktivní součinnost při přípravě těchto staveb, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků. A jak tahle debata vlastně vznikla? Spustila ji připravovaná rekonstrukce silnice 2/141 mezi Blažejovicemi a Volary. Zhruba 6,5 kilometrů dlouhý úsek plánuje Jihočeský kraj opravit a rozšířit, potvrdil jeho mluvčí David Hoke.
2: Silnice je v tomto úseku nevyhovující zejména kvůli šířkovým parametrům, směrovému a výškovému uspořádání a problematickému podloží. Projektová dokumentace, včetně zajištění povolení záměru, by měla vzniknout v horizontu přibližně 2 let.
1: Část obyvatel i místních spolků se kvůli tomu začala obávat navýšení tranzitní dopravy. Právě kvůli obavám z dalšího zatížení centra města vzešla iniciativa za vyhlášení referenda. Petici podepsalo skoro 670 obyvatel Volar a následně zastupitelé vyhlásili referendum. Jak mi ale při návštěvě Volar řekla paní Markéta, ne všichni obyvatelé vidí problematiku jednoznačně.
3: Já si myslím, že to potřeba není. Podle mě teda teď momentálně jako. Když potom opravovali tu silnici jako na Prachatice, tak to potom bylo teda jako mazec, ale teď si myslím, že to teda fakt, zatím teda si myslím, že to potřeba není. Že je investice potřebná někam jinam.
1: Panují taky obavy, aby případný obchvat do oblasti nepřivedl víc tranzitní dopravy, která by pak mohla zatížit další obce na trase směrem na hranice s Německem.
0: Je jasné, kudy by mohl obchvat vést?
1: Ne tak docela a podle iniciátorů petice to není ani hlavní cíl referenda. To nemá určit přesnou trasu, ale dát samosprávě jasný úkol a závazný mandát naplno o obchvatu jednat s odborníky a dotčenými úřady. Aktuálně územní plán nemá vytipovanou přesnou trasu pro takovou komunikaci. Dříve uvažovaná trasa byla v roce 2017 vyňatá z územního plánu, protože byla nevyhovující a příliš by zatížila jinou část města.
0: Kristýno, kde se ještě dnes a zítra uskuteční další referenda na jihu Čech?
1: Jak už zaznělo, těch míst je dohromady 6. V Šebířově a Radenině na Táborsku budou rozhodovat o stavbě větrných elektráren. V Temelíně na Českobudějovicku o spalovně průmyslových odpadů v areálu Hůrka. Jedno referendum budou mít taky obyvatelé na Českokrumlovsku. V Přísečné budou hlasovat o rozšíření nebo změně technologie energobloku Domoradice spočívající ve spalování odpadů. V Putimi na Písecku budou lidi rozhodovat o rekonstrukci místní jednosměrné komunikace kolem Rybníka.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s námi byla reportérka Kristýna Baršíny. Kristýno, děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to minutu před 8:45. Slovo už teď dostane meteorolog Petr Friebauer, kterého se rovnou ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Máme převážně polojasno. Na severu kraje se oblačnosti vyskytuje o něco více. Jedná se ale převážně o vysokou průsvitnou oblačnost. A v celém kraji tu máme beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty již pomalu stoupají a na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia, na horách kolem 3 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je 6,4 stupně Celsia. Fouká slabý, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 2,8 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí nás doprovodí k víkendu?
2: Zpočátku odpoledne bude ještě polojasno odpoledne, ale do střední Evropy bude od západu postupovat teplá fronta a během odpoledne se i na našem území od severozápadu bude pomalu zatahovat. Večer tedy očekáváme již zataženo nebo skoro zataženo a ojediněle se slabým deštěm. Maximální denní teploty dnes vystoupají pouze na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, na Šumavě večer až 7 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A pro všechny, kteří přes týden tvrdě pracují a těší se na víkend, by sobota mohla být ryze odpočinková, není liž pravda?
2: Je to pravda. Očekáváme zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci bude rozšiřovat na většinu území kraje a ustávat bude až zítra večer, kdy bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupně Celsia, maximální denní mezi 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude stále mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě během noci až 7 metrů za sekundu, s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra večer bude ale vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Vylepší neděle trošku té sobotě reputaci?
2: V neděli očekáváme převážně oblačno, v noci a ráno místy s mlhami a během dne bude oblačnosti pouze přechodně ubývat. Místy se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na Šumavě, a večer srážky budou ustávat a oblačnost bude ubývat již trvaleji. Minimální teploty budou kolem 6 a maxima kolem 12 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A ještě zvládneme předpověď pro pondělní den?
2: Pondělí bude polojasno až jasno, na severu kraje v noci a ráno až oblačno a výjimečně se slabými přehánkami. K ráno se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Minima budou kolem 4 stupňů Celsia a maxima budou stejně jako v neděli kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout a bude se měnit na proměnlivý.
1: Podzimní předpověď počasí měl pro nás meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za váš čas, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Písnička, kterou nás potěšil Bryan Adams, byla dlouhá 5 minut 48 vteřin. A přesně to byl čas, který nás opět posunul k závěru dnešního jihočeského rána. Na samotném startu dnešního jihočeského dopoledne už vítám Hanku Šoberovou. Ahoj.
1: Hezké dopoledne, ahoj Adélko. Tobě i našim posluchačům.
0: Co jsi si pro nás dnes přichystala zajímavého?
1: Dneska se podíváme v jihočeském dopoledni na referenda o větrných elektrárnách nebo i na spor kolem rozšíření spalovny na Českou Krumlovsku. Pozveme na hezký výlet, bude do Plešovic, vznikl tam takový svérázný svět v podobě malé vesničky na zahradě a to je typ, který se bude líbit nejen dětem, ale myslím, že i dospělým. U příležitosti Světového dne zraku si řekneme, jak rozpoznat příznaky vážného onemocnění sítnice a proč se vyplatí nepodceňovat změny vidění. Pozveme na festival amatérských divadel ve Wolfířově, pokračovat bude i náš volební průvodce a bude toho mnohem a mnohem víc.
0: A tím pádem už škoda dále mluviti, ať se máte na co těšit, milí posluchači. Adéla Jirgalová se taky loučí a užijte si kapelu Elán Znova sama dotkni. Brzy naslyšenou.
2: Pokým krásně svítá,

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 6 místních referend poběží spolu s komunálními volbami na jihu Čech. Lidi budou rozhodovat o větrných elektrárnách nebo také o spalovnách. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů ze 4 na 1 rok. Jihlavská polytechnika vstupuje do univerzitní hokejové ligy. Dnes naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách kolem 10. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Místní referenda odstartují na 6 místech na jihu Čech souběžně s komunálními volbami. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Ve Volarech na Prachaticku budou obyvatelé rozhodovat o silničním obchvatu. V Šebířově a v Radenině na Táborsku pak o stavbě větrných elektráren.
2: V Temelíně na Českobudějovicku budou voliči hlasovat o spalovně průmyslových odpadů v areálu Hůrka. Referendum budou mít taky obyvatelé na Českokrumlovsku. V Přísečné budou rozhodovat o rozšíření nebo změně technologie energobloku do Moradice, spočívající ve spalování odpadů. V Putimi na Písecku pak lidi určí další osud, rekonstrukce místní jednosměrné komunikace kolem Rybníka. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
3: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
4: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
3: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
5: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. Diagnostiky.
3: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Nobelovu cenu za literaturu získala Anna Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie rudé. První vysokoškolský tým v Jihlavě vstupuje do domácí univerzitní hokejové ligy. Na jeho vzniku se podíleli Vysoká škola polytechnická společně s hokejovou Duklou. Mužstvo bude v letošní sezóně nastupovat v divizi 2 společně s dalšími třemi nováčky. Jihlavský tým tvoří studenti školy, kteří mají zkušenosti s výkonnostním hokejem, ale i ryzí nadšenci, jak podotýká jeho trenér Štěpán Moravec.
6: Chtěl bych, aby ty kluci jako chodili pravidelně, aby sem fakt chodili s tím, že to mají rádi, že je to baví a že si řeknou, hele, pondělí, středa, prostě mám večer hokej a nebudou hledat jiné aktivity okolo, jako to je základní cíl, a když se tohle to stane, tak si myslím, že se může každý z těch kluků nějak způsobem posunout.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo a ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní. Na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích se tvoří kolony po nehodě nákladního a nákladního auta a autobusu na Strakonické a nehodě dvou osobních aut došlo také v Husově třídě. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné dopoledne, přátelé, je pátek 9. října, svátek slaví Sára a Štefan. No a máme taky Světový den pošty, ta už dneska sice nemusí doručovat dopisy několik dní, jak jsme bývali zvyklí, ale pořád nám přináší něco, na co se těšíme, třeba pohled z dovolené, anebo balíček, na který netrpělivě čekáme. Dnešní datum připomíná taky jednu velkou osobnost českého humoru. Před 97 lety se narodil Vladimír Menšík, tedy herec vypravěč, který dokázal rozesmát celé generace a jehož historky nestrácejí kouzlo ani dneska. Člověk by měl někdy pocit, že by Vladimír Menšík dokázal udělat zábavnou historku i třeba z cesty pro rohlík. Já vám přeji příjemné páteční dopoledne a budu ráda, když ho strávíte s námi. Hanka Šoberová se na vás těší.

0: Ano, Iveta Bartošová končí s písní PS a my míříme do Domradic. Přibližně 80 tisíc tun odpadu ročně by měla zpracovat plánovaná spalovna energobloku Domoradice na Českokrumlovsku. Rozšíření stávajícího areálu o nový spalovací kotel se ale nelíbí obyvatelům obce Přísečna, vedle které spalovna stojí. Společně s komunálními volbami tak budou lidé hlasovat taky v referendu, ve kterém mají zavázat vedení obce k dalším krokům proti výstavbě.
1: Ohledně spalovny, samozřejmě jako občani tady s tím nesouhlasíme. Je to samozřejmě daný hlučností, prašností a myslím si, že už by víc jsme být zatěžováni neměli.
2: Myslí si jeden z obyvatel Přísečné Miroslav Švarc, který má stávající spalovnu přímo na dohled ze svého rodinného domu.
3: Ohledně kotelny? Nesouhlas. No důvod jasně, bude to tu obtěžovat, smrát popílek, jo. Zkrátka to sem nepatří, jestli to nevadí ochránářům Blanského lesa, takže jako proč by my jsme to tu měli mít? Já si nesouhlasím zkrátka, nechci to tady.
2: Doplňuje obyvatel obce František Podskalský. Proti záměru rozšíření spalovny se už obyvatelé Přísečné před 3 lety vyjádřili v petici. Připomněl nezávislý starosta obce Jiří Němeček, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Od té doby nás snaha zabránit tomuto záměru stojí hodně času, ale i nemalé obecní peníze.
2: Vedení obce se prostřednictvím referenda chce ujistit o současném názoru obyvatel.
4: Když nám lidé řeknou, že máme pokračovat, budeme dál dělat všechno, co nám zákon umožňuje. Jde ale také o to, jestli máme pokračovat v nezávislých měřeních a dalších odborných krocích. Samotné referendum samozřejmě stavbu nezastaví. Dá nám ale jasnou odpověď, jestli za naším postupem občané stojí.
2: Lidé se podle starosty Němečka obávají především zhoršení kvality ovzduší, prašnosti zápachu nebo navýšení provozu dopravy. Podle Libora Vajtra ze správy chráněné krajinné oblasti Blanský les, ale rozptylová studie negativní vliv spalovny na místní přírodu nepotvrdila.
5: Z hlediska vlivu na chráněnou krajinnou oblast Blanský les může práva posuzovat pouze vliv emisí na přírodní ekosystémy v oblasti. Limity pro ochranu ekosystému nebudou zamýšleným provozem překročeny. Tedy z našeho hlediska to vypadá jako akceptovatelné.
2: Nezávislý starosta Jiří Němeček také zmínil, že v současné době žádná přímá jednání mezi obcí a společností Kartámus neprobíhají.
4: Naše vztahy jsou velmi vyostřené a komunikujeme pouze prostřednictvím právních zástupců.
2: Právník energetické společnosti Zbyněk Škodáček zdůraznil, že Kartámus nechce vést spor s obyvateli Přísečné.
6: Naopak bychom byli rádi, kdyby se debata vedla nad konkrétními čísly, tedy emisemi, dopravou, hlukem, použitelnou technologií a výsledky měření. Pokud odborné posouzení ukáže, že projekt zákonné podmínky nesplňuje, budeme to respektovat, ale pokud je splní, mělo by se stejně tak respektovat i tohle.
2: Pokud obyvatelé v referendu zavážou obec k boji proti spalovně, bude společnost podle Škodáčka rozhodnutí respektovat a reagovat na kroky, které obec v mezích svých pravomocí učiní. Z Přísečné Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Do roka a do dne budu mít svoji vesnici. Ano, vsadil se kdysi pan Jiří Bauer z Plešovic na Českokrumlovsku s tehdejším starostou obce. No a kdo sázku vyhrál, tak to se dozvíte za chviličku z našeho vysílání. Zůstaňte a nikam neodcházejte. Gilbert Bicot je s vámi.

Střežela zámek v Českém Krumlově, sídlo Schwarzenberských knížat, a měla dokonce i svou vlastní kapelu. Vlastně stále má. Granátnická garda letos oslavila 10 let od obnovení činnosti a navázání na více než 200letou tradici. Čemu konkrétně se v současnosti věnuje a co vedlo k jejímu obnovení? Nejen o tom si popovídáme s jedním ze členů, kapelníkem Schwarzenberské granátnické gardy Martinem Boříškem. Nalaďte si nás v pátek 9. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Extracený vlastní svět v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. No, ono se říká, že svět je malý a o náhody v něm není nouze. V Plešovicích nedaleko jeho české zlaté koruny je svět opravdu malý. Jiří Bauer si tady totiž na své zahradě postavil před několika lety svůj vlastní svět a ačkoliv už náš svět opustil, své dílo tady nechal volně přístupné všem návštěvníkům. Abyste tyto mé věty pochopili, poslechněte si následující reportáž. V minivesničce Jiřího Bauera natáčel kolega Zdeněk Zajíček a průvodcem mu byl Karel Lusk, zeť Jiřího Bauera, který na svého tchána v dobrém vzpomíná.
1: Tohle to je vlastně náves, kterou můj tchán Jirka Bauru si vlastně vybudoval díky sázce se starostou. Vsadil se, že do roka a do dne bude mít svoji vesnici. Že tady vlastně bude jakoby starostovat. No a sázku vyhrál. Vsadili se asi o bednu piva, mám pocit. A on začal někdy nějak na zimu a do toho roka to zvládnul.
2: Se svými 178 cm si nepřipadám ani malý, ale ani velký. Ovšem tady na návsi v Plešovicích vedle nejvyšší hory Blanského lesa Kletě si připadám jak trpaslík, možná ještě menší než trpaslík v poměru vůči té kleti, ale zároveň i jako Gulliver v poměru k těm domečkům, u kterých tady stojíme s Karlem Luskem. Teď bychom to měli upřesnit, protože posluchači to nevidí, ale my to vidíme. To je skutečně vesnička postavená z domečků zhruba do výšky tak 70 cm. Pojďte nám to popsat. Začneme odleva.
1: To je vlastně mlýn a katr. Ta voda potom otejká vlastně do toho rybníčka.
2: Pak je tady obecní úřad, kaplička.
1: To je jediná budova, kterou najdete v Plešovicích na návsi.
2: Pak je statek ve stylu selského baroka, hasičská zbrojnice, hospoda, to nesmí chybět.
1: To prostě musí být, v každé vesnici musí být hospoda, to prostě bez toho to nejde.
2: To je prázdný prostor, je to duté nebo je to plné? Nebo vůbec z čeho je to postavené?
1: Je to z heblových tvárnic, ty domky jsou dutý. V té kapličce tam je oltář udělaný.
2: Tak já se tam podívám. Tady musí poutník skutečně kleknout. Ano, a vidím ho tam. Je tam, ano, opravdu. Požární zbrojnici, ta je otevřená, takže hasiči jsou venku tady na zásahu.
1: Hasiči mají zrovna výjezd. Jinak to auto tam bývalo taky, možná někde tady ještě bude, ale nevím kde.
2: Tady si tipnu, to je kovárna.
1: No a tohle to je vlastně stodola, jakoby hospodářský stavení, a vedle to je vodárna.
2: Aha, já už vidím zatím vývod z Hadice a ta vlastně vede kolem celé té návsi a sloužila jako náhon toho katru a toho mlýna.
1: Jo, sloužila přesně tak, jo.
2: A tam odtud se to vede?
1: Přes mlýnský kolo ta voda teče potom zpátky, jako vrací se do rybníka.
2: No a nesmíme zapomenout na hasiče, protože ke správné jihočeské vesnici patří hasiči a tady jsou dva z proudnicí.
1: Ty hasiči původně byly funkční a on vždycky, děda seděl tamhle a vždycky, když někdo přišel, tak zapnul knoflík a vlastně byli napojeni na vodu a ty hasiči normálně takhle stříkali přes ten rybník vodu.
2: Čili něco na způsob figurek z Betléma.
1: No, ano, něco takového podobného.
2: Mě tady fascinuje, že radnice, nebo přesně řečeno obecní úřad, má věžičku a v té věži jsou hodiny.
1: To je starý budík. On občas se nám předchází, občas dojde baterka, ale celý léto fungoval normálně. Ne, zvonička. Vždycky děti přijdou, vždycky, co je první, tak to začnou zvonit tady. Je to hezký, takový oznámení místo zvonku.
2: Tady je to volně přístupné.
1: Ano.
2: Neuvažujete o tom, že byste to nějak víc oplotili?
1: My jsme to řešili i s dědou. Pak jsme to řešili s dcerou, která to po něm vlastně jakoby dostala. Ale děda nikdy nechtěl, aby to bylo uzavřené. Neměl rád ploty. A víte, co dovedete si představit, kdyby to byl plot? Jediný, co jsme to udělali, je taková ta provizorní závora, protože některý ty lidi už sem zajížděli s autama dovnitř. Jo. Vyfotili a věcovali a jeli pryč.
2: Teď mě napadá zásadní věc. Má tato vesnička nějaké jméno?
1: Nemá. Vesnička Jiřího Bauera. To je asi tak všechno. Je to taková jeho vysněná vesnička, protože on měl rád to selský baroko, hrozně. On prostě tím selským barokem jakoby žil.

Jihočeské vlastivědě budeme pátrat po ukradených zvonech z Třeboně. Ten příběh je skoro neuvěřitelný. V noci z 5. na 6. listopadu revolučního roku 1848 byl vykraden hřbitovní kostelík svatého Jiljí u rybníka Svět v Třeboni. Zvláštním bylo, že kromě ceností a bohoslužebných rouch se ztratily dva věžní zvony ze 17. století a žádní drobečkové. Jeden vážil bezmála 170 kg, druhý 100 kg.

pole zaves branou. Po vystřízlivění si uvědomili, že zvony nemohou prodat a nebudou jim k ničemu. Zakopali je proto 3 metry pod zemí. Kašpar Vávrovský se z Ameriky vrátil a podal úřední svědectví, co slyšel. Úřady v roce 1878 poslali vojáky pole překopat, ale nenašlo se nic. Jestli je to všechno pravda, zvony odpočívají pod zemí dodnes.

České obce čeká dnes a zítra přibližně 20 referend o větrných elektrárnách, tedy rekordní počet v jeden okamžik. Jakou roli můžou hrát dezinformace, které se v Česku na toto téma v posledním roce intenzivně šíří? Tak to prozkoumáme v Jihočeském dopoledni za chviličku, ale předtím posílám Ivone Přenosilovou.

0: K zásadním tématům pátečních a sobotních voleb do Senátu i zastupitelstev měst a obcí patří budoucnost větrné energetiky v Česku. Dneska odpoledne totiž startuje rekordní počet, přibližně 20 referent na jednou, která s budováním větrníků souvisejí. Téma proniká i do samotných komunálních a senátních voleb a vše se odehraje v době, kdy se kromě opodstatněných argumentů pro větrníky a proti nim Českem masivně šíří dezinformace na toto téma.
1: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
2: Veřejná projednávání akceleračních oblastí na rychlejší výstavbu, debaty o větrnicích v jednotlivých obcích. Za poslední rok se z větrné energetiky stalo téma od vládních kanceláří až po kulturní sály a emoce plály.
1: Za co platíme, aby škodili?
3: Češi si velmi potrpí na takovou tu malebnou krajinu, takové to kochání se tou krajinou a tyhle ty věci. A samozřejmě ty větrníky s tím jsou často pro řadu lidí jako v konfliktu.
2: Říká Jan Krajhansl, ředitel Institutu 2050. Jeho předloňský výzkum České klima ukazuje, že přijatelnost větrné elektrárny v blízkosti bydliště se u Čechů zvyšuje až na 60 a více procent, pokud výnosy jdou i obci nebo dokonce přímo domácnostem. Pokud jde o referenda, Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd teď analyzoval všechna za posledních 20 let a zjistil, že zásadní roli hraje přímá zkušenost s větrnými elektrárnami.
4: Pokud nějaké elektrárny stály v okruhu 20 km, tak byla výrazně větší pravděpodobnost, že ty lidé v tom referendu podpoří i nový projekt, to znamená další výstavbu té lokalitě. To znamená, že ti lidé, kteří už mají bližší osobní zkušenost s elektrárnami ve své blízkosti, tak jednak si na ně více zvyknou, vnímají jako běžnou součást okolní krajiny a zároveň vlastně tam funguje to odbourávání nějakých obav z potenciálních negativních dopadů. Mýty a ty obavy se často odbourávají a proto častěji vnímají spíše ty pozitiva a volí pro.
2: Naopak, kde větrníky zatím nestály, tam lidé v jasné většině stavbu zamítli. Referent o větrnících v Česku přibývá. Historicky přibližně ve třetině z nich lidé daný projekt nebo obecně myšlenku schválili, ve dvou třetinách byli proti. Ještě loni byla bilance v referendech relativně vyrovnaná. Letos už drtivě převažují odmítnutí. Kromě relevantních obav ze zvýšeného ruchu při stavbě, vykácení kusu lesa a podobně, mohla sehrát roli zvýšená míra šíření dezinformací v některých obcích, uvádí Petr Vědomus, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který téma monitoruje.
5: Ty dezinformační kruhy jsou velmi flexibilní a rychlé v mobilizaci na té lokální úrovni, kdy na jaře vlastně objížděly nejrůznější besedy v maličkých obcích, kde se jenom třeba uvažovalo o výstavbě větrných elektráren. A tam, kde ti občané nakonec v referendu rozhodli o tom, že se tam nebude stavět, tak většinou jsou to stejné oblasti, kde probíhaly tyto besedy dezinformátorů.
2: Popisuje autor studie nazvané Proti větru. Ne každé zamítnutí stavby musí být ovlivněné dezinformacemi. Argumenty pro a proti se mohou lokálně velmi lišit. Typickým negativem bývá narušení krajinného rázu. Běžně se posuzuje dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Na druhou stranu je větrná energetika cestou ke stabilnějšímu klimatu s menšími škodami ze sucha, vln veder nebo povodní. A střednědobě může také zlevňovat energii nejen na daném místě.
6: Tady se ukazovalo jednoznačně, že větrná energetika výrazně snižuje cenu. Čím víc máte větrné energetiky, tím nižší je cena.
2: Říká výhledu do roku 2050 Jan Krčál z organizace Fakta o klimatu, autor studie, která před časem zkoumala cesty k co nejlevnější energii v Česku. Například Ukrajina vnímá budování větrných elektráren i jako bezpečnostní otázku. Zmenšuje to závislost na dovozu fosilních paliv a větrníky nebo solární panely na střechách se hůř vyřazují z provozu bombardováním než centrální zdroje energie.
5: O té energetické budoucnosti se tady rozhodujeme na základě nějakých emocí a paniky, která se tady vytvořila v posledním roce a je to něco vlastně neporovnatelného se situací dříve. Ta vlna těch dezinformací je bezpečnostní.
2: Dodává Petr Vědomus z AMO. Česko patří ve větrné energetice na chvost Evropské unie. Počet referent na toto téma bude tento týden rekordní a spolu určí další energetické směřování Česka. Jan Kaliba, Český rozhlas.

Zamlžené vidění, vypadávání písmenek při čtení nebo našedlý flek v zorném poli. I tak se může projevit jedno z nejčastějších onemocnění sítnice. Víc o něm u příležitosti Světového dne zraku řekneme ve vysílání Jihočeského dopoledne za malou chvilku. Tohle už je Petra Janů a píseň Říkej mi. Pěkné dopoledne.

0: Statisíce lidí v Česku trápí podle odhadů oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Nemoc vážně poškozující centrální část cítnice neboli žlutou skvrnu začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit. Připomínají lékaři na Světový den zraku, který každoročně připadá na druhý čtvrtek v říjnu. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, tak ho nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čočku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli je látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Píšť na Pelhřimovsku bude bez komunálních voleb, obec si přebere správce. Záchytné kotce v Jindřichově Hradci se stěhují na nové místo. Dnes namíříme do 16 stupňů, na horách kolem 10. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
2: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zůstali jen 3 kandidáti do obecního zastupitelstva. Komunální volby tam proto nebudou. Celkem 5 lidí se postupně kandidatury vzdalo. Mezi nimi je i končící bezpartijní starosta Josef Jelínek, podle kterého rozpad nezávislé listiny způsobily osobní neshody.
3: Došlo tam k nějakým výměně názorů, kde jsme se nějak nepohodli. Momentálně teďka jednáme s ministerstvem vnitra, kde máme mít jmenovaného správce z krajského úřadu kraje Vysočina, který by měl být jmenován dnešním dnem. A zítra už by měl vlastně dorazit na přebrání agendy obecního úřadu.
0: Hlasovací místnost v Píšti se ale přesto otevře. V Pelhřimovském obvodu budou lidé volit senátora. Opuštěná nebo nalezená zvířata budou mít v Jindřichově Hradci nový domov. Záchytné kotce stěhují do areálu služeb města sami zaměstnanci. Hotovo by měli mít do konce října. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun. Psi a kočky v nich mají své vlastní oddělené části, řekl za společnost služby města Jindřichův Hradec Vladimír Mrázek.
4: Psi mají větší areál, kde jsou kontejnerové buňky s 3 výběhy. Tam se dají umístit 3 psy a pak je tam 7 kotců s boudou pro menší plemena. Do toho oddílu koček se vejde nějakých 10 až 15 podle toho, tak jak se ty zvířata snesou.
0: Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk. Zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké Pumy Cup. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovaly o 2 obětech. Zranění jsou 4.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní. Na Šumově večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kolony se tvoří v Českých Budějovicích po nehodě nákladního auta a autobusu v ulici Strakonická. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tolik zprávy Alenka Rybáčková. Krátce po 10. pokračuje jihočeské dopoledne. O víkendu se odehraje v Kájově na Českokrumlovsku tradiční kájovská pouť. Málo kdo už ale dneska ví, že tradice poutních cest z Českého Krumlova do Kájova má mnoha set letou tradici a v dobách největší slávy se v ní v době baroka vydávaly 10 000 věřících ročně. A my vám k tomu víc povíme s naším regionálním stopařem už za chvilku. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Představte si Český Krumlov před více než 300 lety. Od zámecké zahrady vychází dlouhý průvod poutníků, modlí se, zpívají a v rukou přibírají korálky růžence. Najednou nejdou ale na obyčejnou procházku, jejich cílem je Kájov, jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst jižních Čech. A právě po jejich stopách se dneska vydal náš regionální stopař Petr Kubát, kterého tímto vítám. Petře, ahoj, hezké dopoledne.
2: Ahoj Hanko, hezké dopoledne. Tak tu původní kájovskou poutní cestu dnes kopíruje žlutá turistická trasa. Je součástí gotické stezky, která propojuje památky jižních Čech a horního Rakouska a přibližuje jejich historii a příběhy. O přesné podobě nebo trase té původní mariánské poutní cesty se dnes už tolik neví, protože část úplně zmizela kvůli vysídlení obcí ve 20. století. Jisté ale je, že od 17. století byla doslova lemovaná uměleckými díly. Hned u Krumlova vzniklo 15 kamenných zastavení, kterým se říkalo Růžencová. No a víc mi o tom říká Jarmila Hancová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
3: To tady nechal postavit Ondřej Volkshofen, egnberský dvorní lékař v roce 1667. Bylo to v té éře, kdy ten Kájov vlastně se znova nadechuje duchovně i hospodářsky. Ten Ondřej Volkshofen byl členem Mariánského bratrstva, proto i tyhle ty sloupky byly věnovány teda mariánské úctě, a to prostřednictvím vlastně modlitby růžence, protože na každém tom zastavení bylo vyobrazeno jedno z tajemství růžence.
2: No a já k tomu musím dodat, že ta atmosféra v baroku musela být opravdu působivá, protože ten průvod opustil Krumlov, cesta vedla krajinou, zněl celou dobu zpěv, modlitby, někdo prosil o zdraví, jiný děkoval za uzdravení, další přicházeli s nadějí, že právě v Kájově se jim dostane pomoci. Mezitím to byla i taková vlastně společenská událost, protože ty lidé spolu neustále konverzovali celou tu cestu a vlastně utužovali i vztahy. Dneska je většina těch zastavení z té poutní cesty pryč, jsou tam ale stále nějaké pozůstatky a drobné stavby a taky je tam trochu tajemství. Kousek odkladného u Kájova jsou totiž v lese Boží muka, ke kterým se váže jedna pověst.
1: No a nás bude samozřejmě, Petře, zajímat jaká.
2: No, souvisí to s pověstí o zazděné jeptišce Kláře. A ta Boží muka mají opravdu zazděná okna. Nikdo neví proč, je to takové zvláštní, opravdu trošku tajemné místo. Je tam taková cedulka, takže si tam můžete udělat výlet, tam se dozvíte víc, ale podle vyprávění je v nich údajně zazděná jeptiška z krumlovského kláštera Klarisek, která se údajně zamilovala do jednoho mladého šlechtice. No a další pozůstatek té poutní cesty se zachoval už přímo v Kájově. Tam je starý kamenný klenutý můstek přes Polečnici a právě po něm poutníci přecházeli. Od můstku pak pokračovali ke kamenným schodům, které je přivedly nahoru ke kostelu na Nanebevzetí Panny Marie. Na konci jejich putování stávala taky studánka se zázračnou, nebo údajně zázračnou vodou. Ty kájovské poutě byly v době baroka tak významné a rozšířené, že se na ně vydávali každoročně 10 000 lidí. A i když ta mariánská poutní tradice začala hlavně pak během 20. století upadat, tak udržela se podle Jarmily Hancové i v éře komunismu.
3: Za komunistů bylo známo, že prostě do Kájova jezdily autobusy na ty poutě, bylo to pod záminkou toho, že tam byly ty kolotoče a tak dále, což samozřejmě jako byly. Poutě v Kájově je v říjnu, tradičně tam byly 4 poutě, říkalo se tomu Zlaté neděle, což to slovo zlaté bylo spjato s tím, že to bylo spojeno s různými odpustky a milostmi Panny Marie, co si tam lidi chodili vyprosit a tak dále. Tady ten termín říjnový se podržel. Až do dneska je tam jedna z těch nedělí říjnových určená pro pouť.
2: No a právě tento víkend bude tradiční kájovská pouť, tentokrát v jubilejním roce svatého Františka. Program tam bude v sobotu i v neděli a kromě tradičních mší a bohoslužeb jsou součástí taky pouťové atrakce a stánky.
1: Na kájovskou pouť i s kouskem historie nás pozval Petr Kubát, náš regionální stopař. Děkujeme za to, Petře, a naslyšenou. Hezký den i víkend.
2: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Máme před víkendem a třeba najdete nějakou tu volnou chvilku na kulturní akci, poměrně pěkné počasí nás navíc čeká, tak toho využijte. Můžete zajít do českobudějovického metropolu, dneska od 20 hodin tam můžete vidět taneční show California Dreams Seduction Tour. Večery se v českobudějovickém divadle U kapličky dneska od 19 nabídnou koncerty Alice a Jiřího Haladových, Kuby Slavíčka a hostů, takže i tam se můžete vypravit. V Dačicích, ale v Ražicích, to trošku předbíhám s těmi Dačicemi, ale v Ražicích u Písku. Tam si dneska od 19 můžete poslechnout hned dva koncerty Víti Trojnička a kapely Obejváci. V kostele v Chrobolech dneska v 17 zaspívá soubor Šumavské topinky. Na pořad pro děti s názvem Po stopách Dina Pepína od oblíbené písničkářky Míše Růžičkové můžete dneska od 16 vyrazit do Národního domu v Prachatici. Osobitá akordeonistka a písničkářka Kači, ta zahraje dneska od 7 večer ve venkovském klubu U Vyšaty v Chlumanech na Prachaticku. No a besedu o Afghánistánu to pořádají dneska od 19 v Malenicích na Strakonicku. Tak se tam vypravte a ještě dodám. Jedno pozvání milovníci divadla se sjíždějí totiž do Wolfířova u Dačic, a to jsou ty Dačice, na festival amatérských souborů a právě tam vás pozvu hnedka po písničce.

0: Skupinová nostalgie, tak se jmenuje první představení festivalu neprofesionálních divadelních souborů s názvem La Dění, který zítra začíná ve Wolfířově u Dačic. A já mám právě teď na telefonu dramaturga přehlídky Milana Krotkého, kterému přeji tímto hezké dopoledne. Vítejte.
1: Dobrý den, dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tak o čem první představení festivalu pod názvem Skupinová nostalgie je? Pojďte nás nalákat.
1: Skupinová nostalgie je divadelní představení Bechyňského divadelního spolku Lužnice a je vlastně takovým velmi melancholickým, ale zároveň vtipným představením retrokomedii, která se vlastně odehrává ve dvou časových rovinách, a to v současnosti, kdy vlastně parta sourozenců chce pro svoji maminku udělat to, že jí vrací vlastně vzpomínky na život v 80. letech minulého století v Československu, kdy ona byla vlastně učitelkou na základní škole. Ale protože ona vlastně je nemocná, velmi vážně, tak oni vlastně zjistí, že když se jednou za měsíc sejdou u jednoho z těch sourozenců v bytě a hrají si na školu, hrají vlastně jakoby její žáky, tak její stav se vlastně výrazně lepší a proto se to představení jmenuje Skupinová nostalgie, že je vlastně jakoby současné, ale zároveň se vrací v některých vlastně i humorných scénách a situacích do školství v 80. letech minulého století.
0: Tak to bude to první představení, které nás čeká zítra. Na kolik jich celkem bude a kolik souborů festival ukáže?
1: Tak představení máme v průběhu od 10. října do 22. listopadu celkem 7 a odehraje je celkem 6 amatérských divadelních souborů. A to nejenom z Vysočiny a Jihočeského kraje, ale třeba taky z Brněnska.
0: Jinak měli od vás ochotníci, kteří zahrají v kulturním domě ve Wolfířově, nějaké zadání třeba předvést zásadně něco veselého nebo naopak něco dojímavého?
1: No, tak ta dramaturgická linka tam je taková, že jsme chtěli našim divákům přivést kvalitní komedie. Vlastně máme takový podtitul neoficiální, že ten festival je festival kvalitní divadelní komedie. Takže tam vlastně takhle tvoří. No.
0: Jinak máte nějaký klíč, podle kterého vybíráte soubory, které k vám do Wolfířova přijedou?
1: No, ten klíč určitě je v tom, že já jako dramaturg festivalu během roku vidím, řekněme, troufám si, desítky divadelních představení amatérských souborů, a podle toho, co mě zaujme, tak se potom snažím do toho programu dostat, s divadelníky se domluvit na tom, aby přijeli a to představení, které jsem viděl, tak aby nám zahráli.
0: Tak my děkujeme moc za pozvání, pane Krotký. Jinak připomínám tedy první představení zítra, sobota 10.10. představení Skupinová nostalgie. Kde konkrétně vás ve Wolfířově najdeme? Nebude to složité?
1: Ne, určitě to není složité. Najdete nás v kulturním domě ve Wolfířově. Wolfířově je malá vesnička, takže tam můžete přijít. Pokladna bude otevřená hodinu před začátkem představení vždycky. Vstupné jednotlivé je 100 korun, ale dá se pořád ještě zakoupit permanentka na celý festival.
0: Do Wolfířova nás pozval dramaturg festivalu La Dění, mimochodem krásný název, Milan Krotký. Tak děkujeme, mějte se hezky, ať se to všechno povede podle vašich představ. A zase někdy budu se těšit v éteru Českého rozhlasu České Budějovice naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju, mějte se krásně a přijďte na divadlo.
0: Naslyšenou. Tak přátelé, slyšeli jste pozvání na divadlo užijte si ho společně s celým víkendem, který máme za dveřmi. No a muzika, tak ta v našem vysílání nemůže chybět. Tady je.

0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: Ano, a taky s reportéry, kteří pro vás připravují zajímavé příspěvky. Ten další nás zavede do sousedství Dukovanské elektrárny s pomocí radlice těžkotonážního buldozeru. A přesto bez výrazného narušení povrchu. Tak se teď dostávají do země kabely vysokého napětí v této oblasti. Podrobnosti přineseme k tomu za chviličku, tak zůstaňte.

0: Rychle a ekologicky tak pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívají energetici, kteří kvůli plánované dostavbě dalších bloků posilují elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze cívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový

0: energický muž.
1: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Abyste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
0: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned 3 kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
2: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
0: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
3: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda v téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
0: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas. Kup mi den, kup mi...

Zajímá vás, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností? Jestli ano, určitě si počkejte na další díl našeho volebního průvodce. My vám totiž řekneme, co všechno sčítání obnáší, ale i to, kdybychom mohli znát výsledky, tak dál poslouchejte Český rozhlas České Budějovice.

0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za 3 hodiny a pár minut. V komunálních i senátních volbách budete dneska moct hlasovat až do 10 večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8 a 14 hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny, tak to vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: to byly plavci a jejich inženýrská v jihočeském dopoledni 7 minut před 11. hodinou a já pomaličku začnu uvolňovat místo za mikrofonem mému kolegovi. Se mnou Matěj Vodička. Ahoj Matěj, vítej.
1: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům. Nejsem promovaný inženýr a ani můj dnešní host nebude promovaným inženýrem.
0: No a kdo jim je tedy?
1: Je to nikoliv inženýr, ale doktor společenských věd. Martin Voříšek, který je členem třeba rozhlasového swingového orchestru, ale především je to kapelník Schwarzenberské granátnické gardy. A právě o granátnické gardě si budeme povídat, protože tenhle zajímavý historický sbor letos slaví 10 let od svého znovu obnovení. My se budeme samozřejmě bavit primárně o té historii, o které Martin Voříšek ví opravdu hodně, protože o tom psal svou disertační práci, to se dostávám zase oklikou k těm akademickým záležitostem, ale budeme se bavit taky o třeba jazzové hudbě, právě jaký vztah má jazzová hudba ke Schwarzenberské granátnické gardě. To je docela zajímavá souvislost.
0: Tohle spojení nás bude zajímat a vy si můžete poslechnout více s dnešním hostem po 11. a chybět nebude u toho ani Matěj Vodička. Hezké dopoledne.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obyvatelé obce Přísečná na Českokrumlovsku budou dnes společně s komunálními volbami rozhodovat i v referendu ohledně místní spalovny. Kambodža zadržela dva české občany se 6 kilogramy kokainu. Jihočeský plavec Arnošt Petráček bilancuje 20 let sportovní kariéry. Přivezl medaile z 5 paralympijských her. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách kolem 10. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Spolu s komunálními volbami se na 6 místech v kraji uskuteční dnes a zítra taky místní referenda. Například obyvatelé obce Přísečná na Českokrumlovsku se vyjádří k tomu, jestli zavázat obec k boji proti rozšíření areálu energobloku do Moradice. Plánovaná změna počítá s výstavbou nového spalovacího kotle. Ten by měl pojmout až 80 tisíc tun odpadu ročně.
4: Když nám lidé řeknou, že máme pokračovat, budeme dál dělat všechno, co nám zákon umožňuje.
5: Vysvětluje důvod vypsání referenda nezávislý starosta obce Jiří Němeček, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
4: Jde ale také o to, jestli máme pokračovat v nezávislých měřeních a dalších odborných krocích. Samotné referendum samozřejmě stavbu nezastaví. Dá nám ale jasnou odpověď, jestli za naším postupem občané stojí.
5: Právník společnosti Kartámus Zbyněk Škodáček doplňuje.
6: Pokud odborné posouzení ukáže, že projekt zákonné podmínky nesplňuje, budeme to respektovat, ale pokud je splní, mělo by se stejně tak respektovat i tohle.
5: Pokud obyvatelé v referendu zavážou obec k boji proti spalovně, bude společnost podle Škodáčka rozhodnutí respektovat a reagovat na kroky, které obec v mezích svých pravomocí učiní. Z Přísečné Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
7: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
8: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Plavec Arnošt Petráček slaví 20 let sportovní kariéry. Za tu dobu nasbíral kompletní paralympijskou medailovou sbírku. V disciplíně znak na 50 metrů absolvoval 5 paralympijských her. Teď se připravuje na hry v Los Angeles 2028. Kromě medailí má plavec na kontě mnoho dalších úspěchů, řekl mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel.
9: Tím, že závodí 20 let a opravdu na ten nejvyšší úrovni ze světovou špičkou, tak pozbíral, co se dalo. Má tituly mistra světa, ty jsou 3. Světový rekordman na tu svoji 50 znak a několik evropských titulů, opravdu jako co se dalo vyhrát, tak on vyhrál.
3: Počasí.
2: Obloha dnes bude polojasná, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Naměříme nejvýše 16 stupňů, na horách do 12. Vítr bude západní až jihozápadní. Na Šumavě večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se střetla v Českých Budějovicích v ulici Edvarda Beneše. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Muži v modrobílých uniformách s vysokými chlupatými čepicemi a šavlí u pasu. Zdá se to možná na první dobrou jako výjev z nějaké pohádky, ale přesně takhle vypadají členové Schwarzenberské granátnické gardy. Tato stráž letos slaví 10 let od svého obnovení. A možná vás to překvapí, ale dříve měla a stále má i svou vlastní kapelu. Nejen o ní si dnes budeme povídat s muzikologem a hudebním historikem Martinem Voříčkem. Začneme už za chvíli. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Muzikolog, hudebník a taky kapelník Schwarzenberské gardy Martin Voříšek je dnes naším hostem. Martine, vítejte ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Martin Voříšek to k nám do studia má blízko, protože je vysokoškolský pedagog, je vedoucím katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, což je budova, se kterou Český rozhlas České Budějovice doslova z dmy je propojený, je to hned vedlejší dům. A mimochodem tedy musím zmínit i, že Martin Voříšek je členem rozhlasového swingového orchestru, takže k rozhlasu má blízko tak jako tak.
2: Je to tak, jak teda s tím zaměstnáním, což už jste zmiňoval, tak konec konců trávím tady na jednu neděli na zkouškách rozhlasového swingového orchestru.
1: Vy znáte především tady to takzvané činoherní studio, jak se u nás říká v tom vysílacím, jste dnes tedy s námi, a to z toho důvodu, že si budeme, jak už jsem v úvodu předeslal, povídat o granátnické gardě. Zmínil jsem to výročí, ta slaví 10 let od svého znovu obnovení. Málo lidí ví, že vy jste k tomu přispěl docela velkou měrou, dostaneme se k tomu. Dneska si všichni tu granátnickou gardu spojují s Českým Krumlovem. Všem, jak jsem se dočetl, ta pravda je taková, že původně vznikla mimo tohle jeho české město. Je to tak?
2: Je to tak, původně sídlila na Hluboké, což mělo poměrně jednoduchou logiku. Tu gardu založil Adam František ze Schwarzenberku někdy kolem roku 1703-1704. A v té době ještě Krumlov nebyl schwarzenberský, takže vlastně ta Hluboká dávala poměrně jednoznačný smysl. Bylo to jedno z prvních panství, které Schwarzenbergové v Čechách zakoupili. A vlastně v té době nikdo nepředpokládal, že by v dohledné době měli Krumlov získat. Ono se to vlastně stalo tím, že Eggenbergové, tehdejší majitelé Krumlova, poměrně nečekaně vymřeli během vlastně následujících 15 let a Schwarzenbergové Krumlov zdědili. A samozřejmě i ten přesun pak následně na Krumlov dával zase smysl z toho pozdějšího hlediska, protože vlastně Schwarzenbergové získali také vlastně titul krumlovských vévodů, který prapůvodně byl teda udělen Eggenbergům. Takže zaprvé kvůli válkám o rakouské dědictví, kdy Hluboká byla obsazena v roce 1741, a za druhé vlastně i k té vazbě k tomu vévodskému titulu teda dávalo smysl, aby se garda přesunula na Krumlov, čili od roku 1742 teda garda potom sídlila už vlastně trvalé teda v Českém Krumlově.
1: Vy jste mimochodem zmínil jméno Adama Františka ze Schwarzenbergu. Byl to ten Adam František, který zemřel nešťastně při jednom z těch honů?
2: Byl to on, zemřel při císařském honu dokonce, který sám chudák teda uspořádal, vlastně druhým teda, nebo respektive k tomu přesunu gardy došlo už teda vlastně v éře jeho syna Josefa Adama ze Schwarzenberku.
1: Když se dostaneme teď zpátky k té gardě, jací muži byli tehdy v tom 18. a 19. století těmi zmíněnými gardisty, aby měli posluchači představu, jestli to byla třeba nějaká profesionální ostraha, nebo se jinak ti gardisté věnovali svému běžnému civilnímu povolání?
2: No, oboje je tak trochu pravda. Vlastně oni museli být primárně teda tou podmínkou pro přijetí, jednak byla absolvovaná vojenská služba a také museli být urostlí. Na to se kladl docela zvláštní důraz, ba dokonce k jednomu z těch dopisů z 18. století, kde se nějak vlastně představuje nějaký nový adept, tak hejtman přiložil i sešité úzké proužky papíru, aby demonstroval výšku teda toho uchazeče, aby bylo jasné, že je teda opravdu dostatečně vysoký. Ale zároveň už od samého začátku, už vlastně jeden z prvních písemných dokladů kolem toho roku 1704 zmiňuje, že jestli kdo jaké řemeslo umí, tak teda po vystání své obyčejné varty je provozovat i může. A vlastně ti granátníci vlastně vždycky byli relativně špatně placení jako granátníci, protože vlastně platit si tělesnou stráž, jako která by jenom obcházela třeba po zámku, anebo respektive v tom 18. století nepochybně ještě měla i svoji jako opravdu jakousi funkci ostrahy, přece jenom nevycházelo ekonomicky nějak smysluplně. Takže oni vlastně celou dobu měli dovoleno vykonávat nějakou vedlejší profesi a vlastně tak, jak se, řekněme, v průběhu času nějak vlastně, jak si víc a víc zaměstnavatelé starali o své zaměstnance, tak potom už Schwarzenbergové vysloveně zprostředkovávali i granátníkům právě ta vedlejší nějaká zaměstnání nebo nějaké vedlejší činnosti. Čili oni pak třeba už v tom 19. století často hlídali při plavení dřeva Schwarzenbergským kanálem, respektive v té navazující části, dohlíželi při žních a podobně. Nicméně teda ta ostraha, nebo respektive ta reprezentativní tělesná stráž, teda to byla ta primární úloha, hlavně v tom 18. století.
1: Ale jinými slovy, prostě by se tím neuživili, tím členstvím ve Schwarzenbergské granátnické gardě?
2: Patrně ne, nebo jenom tak opravdu dost na hraně jako nějakého rozumného živobytí, zvlášť když později už třeba to byli i muži s rodinami v tom 19. století, tak se skoro předpokládalo, že opravdu ještě nějakou vedlejší činnost budou vykonávat a vlastně skutečně jako ta samotná mzda těch granátníků byla poměrně nízká a v zásadě po většinu existence té gardy skoro patřily jakoby k tomu spodnímu patru těch schwarzenbergských zaměstnanců.
1: No musel k tomu člověk mít nějaký úzký vztah, ještě když jste zmiňoval, že podmínka pro přijetí do té gardy byla nějaká, řekněme, fyzická zdatnost nebo síla. Já jsem se třeba dočetl, že jistý gardista Jan Pták byl špičkovým řezbářem, čím se dostávám k otázce, jestli najdeme mezi gardisty nějaké zajímavé nebo i významné osobnosti třeba.
2: Tak asi by se jich našla v té historii těch zajímavých celá řada. Pochopitelně mezi těmi úplně řadovými by to bylo asi trošku složitější. Vlastně ty jejich důvody ke vstupu do té gardy asi mohly být opravdu poměrně různorodé. A když budu úplně otevřený, když jsem se vlastně o tomhletom tématu bavil s jedním z posledních žijících zaměstnanců schwarzenbergských, inženýrem Antonínem Nikendajem, tak on se celkem netajil takovým jako lehce přezíravým postojem vůči těm gardistům. On říkal, víte, oni to byli takový chlapi, kterým se nechtělo moc dělat. Což teda jako pravda samozřejmě jako zdaleka ve všech případech neplatilo, ale možná to trochu vypovídá o tom, že oni asi i mezi těmi ostatními zaměstnanci neměli možná, kdo ví, jak vysoký status, což se asi v letčems teda pak vylepšilo třeba se založením té kapely. Nicméně teda některé významné osobnosti bychom mezi nimi určitě našli, zvlášť mezi těmi, kteří působili na těch vyšších pozicích. Někteří z těch gardových hejtmanů samozřejmě měli třeba poměrně významné funkce u knížecího dvora. Pokud šlo třeba o ty vojenské kariéry, tak třeba jeden z nich, Bartoloměj Reindl, který vedl tu gardu na konci 19. století, tak byl i opravdu velmi úspěšný, vlastně vysloužilý voják, který byl držitelem různých vyznamenání, hlavně teda za své nasazení teda během tažení do severní Itálie před rokem 1850. A protože mě zajímali hlavně ti muzikanti, tak alespoň dva by se zmínit určitě dali. Vlastně kapelníky té gardové kapely byly mimo jiné Ondřej Grill, což vlastně byl později velmi úspěšný hudebník, který se uplatnil v Americe. Vlastně on v roce 1903 odešel do Spojených států a založil si tam svoji kapelu, se kterou pořídil celou řadu gramofonových záznamů, nahrávek. A vlastně jeho následníkem byl František Vrchota, což byl docela významný iniciátor a hybatel spolkového života nejen v Českém Krumlově, ale i v Českých Budějovicích. A vlastně jeho dcera Jarmila Vrchotová Pátová byla také dost významnou osobností české pěvecké pedagogiky.
1: Říká Martin Voříšek, se kterým si v dnešním jihočeském dopoledni povídáme o Schwarzenbergské granátnické gardě.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mimochodem, když se ještě dostaneme zpátky k té v úzovkách profesionalitě, tak musíme zmínit, že pokud se bavíme o té dnešní obnovené granátnické gardě, tak už to opravdu není otázka nějakého zaměstnání, spíš v nějaké cti, vztahu k historii a vůbec k té schwarzenbergské tradici. Ale jaký vývoj, můžeme říct, prodělala ta schwarzenbergská granátnická garda za ta dvě staletí své existence, zhruba někdy od toho počátku 18. století až do roku 1948, kdy de facto zanikla, k čemu se taky ještě dostaneme.
2: No, ten početní vývoj, ten relativně kolísal, při tom založení to mohlo být kolem 10 mužů, ale poměrně rychle se ta garda rozšířila na rámcově 20 mužů. A zvlášť teda v tom 18. století ten počet byl poměrně opravdu kolísavý, trošku to záviselo třeba i na nějakém momentálním stavu toho panství, anebo dejme tomu toho knížecího dvora, třeba po smrti manželky toho Josefa Adama ze Schwarzenbergu v roce 1753, ta garda byla celkem podstatně zredukovaná, nicméně pak se zase rozšířila. Dokonce vlastně ještě v době teda mládí Josefa Adama ze Schwarzenbergu někdy vlastně pro pobyt teda toho panstva v Čechách byla jednorázově rozšiřována, protože vlastně Schwarzenbergové by dominantně spíš pobývali ve Vídni, nicméně zajížděli samozřejmě i na ta česká panství. A pak teda v tom případě, jestli garda stabilně měla kolem 20-30 mužů, tak také jednorázově mohla být rozšířena až na 50, ale to byly patrně jenom jako jednorázově najatí muži, kteří zase i hned poté byli propuštěni a to bylo všechno. A pak teda v 19. století se ten počet ustálil zhruba vždycky tak mezi 20 až 30 muži, kteří tu gardu tvořili. Pak teda její docela významná redukce nastala po první světové válce. Oni měli to štěstí, že vlastně i ti, kteří narukovali do první světové války, tak se vlastně všichni vrátili, včetně teda Vojtěcha Nožičky, který doputoval až v roce 1921 po té, co působil v československých legiích. Ale pak vlastně přišla pozemková reforma, kdy ta starší rodová větev Schwarzenberská přišla prakticky o 2/3 svého území. A tenkrát se teda skutečně realisticky uvažovalo o tom, že by se garda zrušila, nicméně teda zůstala zachována, ale už teda v takové zredukované formě znova teda byla obnovena na konci 20. let v nějaké, řekněme, funkční podobě a to už jí tvořilo jenom tak kolem třeba 10 mužů, takže to už potom jako byla jednotka významně menší. Ale z druhé strany i vlastně od strany města Českého Krumlova tenkrát už existovala iniciativa, že teda o tu gardu stojí, že ji chtějí, jako že hraje docela významnou symbolickou roli třeba i jako vizuálně v té identitě Českého Krumlova.
1: Vy jste to zmínil, že hrála vlastně důležitou symbolickou roli, čili na tom samém konci v roce 1948, kdy granátnickou gardu svým výnosem zrušil Zemský národní výbor v Praze, tak už to byla opravdu spíš ta symbolická rovina. Nebo v jakém stavu se ten sbor nacházel nejen tedy po té pozemkové reformě, ale jak známo taky Lex Schwarzenberg po druhé světové válce, což byl samostatný zákon vydaný vlastně Edvardem Benešem, prezidentem, který o část vlastně těch schwarzenberských majetků ten samotný knížecí rod připravil. Podepsalo se to nějak?
2: No tak ono, upřímně řečeno, se začaly podepisovat dost citelně už i ty události předchozí. Znova opakuju, ono vlastně stav té gardy vždycky dost závisel samozřejmě na stavu schwarzenberského panství, respektive jako těch aktuálních, řekněme, knížat, které těch mužů, kteří stáli v čele schwarzenberského rodu. A vlastně po té pozemkové reformě další samozřejmě velmi zásadní zvrat teda přišel po Mnichově v roce 1938, kdy gardu opustili ti čeští granátníci. Oni v té době byli tak z poloviny Češi, z poloviny Němci. Čili ti samozřejmě museli odejít do vnitrozemí, respektive většina z nich, ne úplně všichni. A potom se začátkem druhé světové války vlastně někteří z těch, kteří v gardě zůstali, tak zase naopak museli narukovat. Takže už vlastně po Mnichově, kdy vlastně ten tehdejší schwarzenberský kníže, doktor Jan Adolf, vlastně musel opustit Československo jako antinacista, tak ta existence té gardy byla v zásadě formální. Nicméně je docela zajímavé, že vlastně i tady ty totality minimálně v době svého počátku si v zásadě netroufali úplně rozprášit ten ekonomický systém a vlastně ten řád toho schwarzenberského panství, toho velkostatku. Takže v zásadě, i když ten schwarzenberský majetek během druhé světové války byl, dá se říct, v podstatě obstaven, tak zase z druhé strany nikdo si úplně netroufl to kompletně převorat, když to řeknu takhle hovorově, včetně teda znovu říkám i formálního zachování té gardy, jakkoliv teda sám kníže byl vlastně v exilu, čili v zásadě by jako garda nedávala moc smysl, tak formálně zůstala zachována. A pochopitelně pak zase po druhé světové válce přišla situace opačná, ti Němci byli odsunutí, čili zbylo jenom pár Čechů a samozřejmě pragmaticky už spíš odcházeli na jiné funkce, pokud to vlastně šlo. čili v tom roce 1948 ve skutečnosti gardu už tvořili pouze tři muži, z toho teda její tehdejší hejtman Jaroslav Šipán se vlastně ve skutečnosti nikdy už pak moc nehlásil k tomu, že byl formálně gardista, on byl opravdu spíše jenom jako takovým designovaným hejtmanem té gardy a jinak v ní zbyli pouze vlastně dva členové, dva Češi, Jan Pancíř a František Tod a to bylo všechno, čili jako skutečně už to byla čistě formální věc. Ale jinak vlastně možná právě i to, že ta garda za sebou měla tak dlouhou existenci, v zásadě 240 let, to bylo naprosto unikátní, že valná většina těch ostatních rodů ty své gardy rozpustila někdy na hraně 18. a 19. století, tak skutečně jako hrálo určitou roli a dokonce vlastně i potom zestátnění toho majetku Schwarzenberského pořád ještě se uvažovalo o tom, že by třeba ta kapela zůstala zachovaná, že prostě Druhdy v tom Kromlově měla nějakou významnou funkci. Ba dokonce dneska se to může zdát až jako jemně pošetilé, ale vlastně těsně po válce se ten tehdejší správce Kromlovského panství pokoušel vlastně zdržet odsun těch německých granátníků s poukazem na to, že jsou nepostradatelní v té kapele, což samozřejmě teda jako tváří v tvář jaksi kolům osudu a historie byl prostě boj s větrnými mlýny, ale v zásadě jako to vědomí kontinuity, to vědomí vlastně té dlouhé kontinuity toho té jednotky skutečně bylo nepochybně velmi silné.
1: Když se tedy dostaneme k té kapele, to je věc, o které já jsem třeba vůbec nevěděl, měl jsem povědomí o Schwarzenberské granátnické gardě, ale o té kapele vůbec. Vy jste současným kapelníkem, k tomu se taky ještě dostaneme, ale dá se vlastně konkrétně určit, kdy a za jakých okolností ta granátnická kapela vznikla?
2: To se dá určit poměrně snadno, respektive oni ty úplné počátky byly patrně spíš takové mimovolné. Vlastně, jak už jsem zmínil, k té gardě se vždycky přijímali muži, kteří za sebou měli absolvovanou vojenskou službu a oni se mezi nimi zhruba na rozhraní 60. a 70. let 19. století začali také objevovat zprvu asi náhodou i muzikanti. Protože prostě 19. století je zlatá éra vojenské hudby. Vlastně každá jednotka, respektive každý pluk měl svoji kapelu prakticky a samozřejmě jako v tom veřejném prostoru to hrálo obrovskou roli. Tak vlastně nejdřív asi spíš náhodně a pak už teda cíleně se ti muzikanti do té gardy doplňovali, protože to vlastně bylo oboustranně výhodné. Vlastně Schwarzenberkové po většinu 19. století si udržovali kapelu lesnických adjunktů, protože zkrátka jedna z velmi významných společenských událostí a jejich zábav také byly podzimní hony na Hluboké. A po, řekněme, minimálně třeba 50 let zhruba tady tuhletu povinnost, to troubení při těch honech obstarávali právě ti lesničtí adjunkti. A zároveň oni potom třeba hráli i při nějakých společenských událostech, které s tou loveckou sezónou byly spojené. No a vlastně od toho počátku 70. let jim tedy s tím začali vypomáhat i ti granátníci. Nicméně vlastně že z pohledu těch zaměstnavatelů z těch Schwarzenbergů se ukázalo být vlastně výhodné ty pozice vlastně vyměnit, ve skutečnosti zrušit tu lesnickou kapelu, která byla poměrně těžko organizovatelná, ten kapelník je musel objíždět po různých revírech a cvičit je separátně ve hře na lesní rohy a dávali se dohromady jenom pro účely té sezóny, zatímco granátníci sídlili na jednom místě, měli dost času na cvičení. No a vlastně také to najednou otevřelo tu možnost dát jim přivydělat k tomu stálemu platu, což bylo také velmi vítané. Čili vlastně ta kapela se sformovala někdy kolem půlky 70. let 19. století a pak vlastně zase v zásadě působila takřka kontinuálně teda s výjimkou let první světové války a pak teda té situace po pozemkové reformě až někdy do toho roku třeba 1939-40.
1: No právě po té první světové válce za první republiky prý byla kapela granátnické gardy jedním z nejžádanějších hudebních uskupení v jižních Čechách. Je to opravdu tak?
2: No, možná ty jižní Čechy jsou trošku přehnané. Je teda pravda, že takhle ta kapela si prošla několika fázemi. Ona pochopitelně byla aktivní hlavně na Českokrumlovsku, zcela logicky. Někdy v těch 70. 80. letech toho 19. století tam byla téměř bezkonkurenční. Oni vlastně hráli jednak teda pro účely schwarzenberského rodu, k tomu se třeba možná dostat ještě můžeme, ale možná nejvíc času a také největší příjmy jim plynuly z hraní prostě zcela pragmaticky po různých tanečních zábavách a podobných příležitostech, kde třeba nesměli oblékat své uniformy, to je poměrně běžná praxe vojenských kapel, ale zároveň v té době vlastně v Krumlově neměli v tomhle oboru konkurenci. Až třeba v 90. letech pak vznikla městská kapela z takových trošku nacionalistických pohnutek a potom, což je docela zajímavé, ti granátníci teda hráli převážně Čechům, českým spolkům, protože vlastně tehdy tu gardu tvořili převážně Češi a navíc Schwarzenbergové byli vlastně neutrální tady v těch nacionalistických sporech, čili to dílítko tam šlo pak spíš po téhleté linii. Pokud jde o tu éru meziválečnou, teda mezi světovými válkami, tak je pravda, že možná ta jejich působnost se pak trošku rozšířila jako z hlediska územního, protože jednak samozřejmě se trošku zlepšila možnost jako logistických přesunů, prostě už bylo možné někam také odvést automobily, což teda skutečně trochu asi rozšířilo to, jako řekněme, tu síť kontaktů. Zase z druhé strany ta konkurence už byla výrazně větší v téhleté době, čili oni by asi nebyli jako jedna z těch úplně nejžádanějších kapel. Zároveň je taky fakt, že svoji roli hrála i ta výjimečnost té kapely. Oni že samozřejmě měli ten charakter jakési šlechtické kapely, svoji roli určitě hrála jakási představa, nějaká jakoby historizující. A třeba jeden z těch meziválečných kapelníků, Anton Vrba, zcela nepochybně tady tohleto i jako nějak manažersky využíval, jakože že si pořizovali fotografie třeba s historickými rohy, na které ve skutečnosti už asi nehráli, ale měli takové asi promo fotky vyrobené na druhém nádvoří, jako tady s těmi nástroji, které reálně byly z 60. let 19. století a ve skutečnosti byly po té lesnické kapele.
1: Schwarzenberská granátnická garda, respektive její kapela, to jsou témata, o kterých si v dnešním Jihočeském dopolední povídáme s muzikologem a hudebníkem Martinem Voříškem. Teď je přesně 11:30, dáme si krátkou hudební pauzu a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vracíme se k rozhovoru s Martinem Voříškem, muzikologem, hudebníkem a taky kapelníkem Schwarzenberské granátnické gardy, což je téma, o kterým si s ním povídáme. Vy už jste, Martine, částečně zmiňoval, při jakých příležitostech kapela vystupovala, ale v těch 20. a 30. letech minulého století přišel boom jazzu a swingu, což právě taky granátnická garda, respektive její kapela, reflektovala vznikem speciální jazzové sekce. Ta byla taky žádaná a můžete třeba prozradit, jaký měla repertoár?

0: import tady z těch zemí, plus teda samozřejmě i něco trochu českého, ale protože prostě Krumlov byl dominantně německé město jazykově, tak prostě většina těch písní ve skutečnosti je teda v němčině.
1: Čili ani nemůžeme říct, že to byla nějaká třeba i předzvěst nějakého Dixielandu nebo něco takového.
0: No, tak to ne. Ono ostatně i historicky jako Dixieland by v té Americe předcházel teda tady tomu, co tady nastávalo. Spíš to byla obdoba, řekněme, takových těch jako napůl salonních kapel, které vlastně zaznamenáme i v Americe tady v téhleté době. Ale pochopitelně jako ten projev, samozřejmě my nemáme nahrávky, ale ten repertoár by spíš odpovídal, řekněme, mustru takových těch jako salonních orchestrů, které byly nějakým způsobem načichlé teda jazzem, jo, tak jak asi vypadá valná většina toho středoevropského jazzu někdy v těch 20. 30. letech. Ten pojem jazz jako opravdu trošičku nadsazený, respektive ona ta granátnická jazzová sestava se teda vytvořila ve 30. letech, někdy po roce 1932, takže bavíme se hlavně tady o téhleté době.
1: Já jsem se mimochodem taky dočetl, že kapela Granátnické gardy pořídila i nějaké nahrávky v Československém rozhlasu tehdy. Hledal jsem v našem archivu, jestli nějaké nejsou. Bohužel jsem nenašel, tak třeba do příště se podaří.
0: Nahrávky asi nepořídili, oni asi troubili živě. Oni byli pozváni. Já jsem se potom tenkrát pídil a bylo mi teda řečeno, že bohužel nahrávky potom žádné nejsou, ale oni živě vlastně troubili fanfáry do živého vysílání Českého rozhlasu.
1: Přesně tak.
0: Českého tenkrát.
1: My se můžeme už teď taky posunout do té současnosti. Zmiňoval jsem několikrát, že jste kapelníkem Schwarzenbergské granátnické gardy. Jak tedy kapela funguje dnes pod vaším vedením? Na co kladete třeba důraz při výběru toho repertoáru i při výběru těch členů kapely?
0: Tak já bych měl asi upřesnit, že já jsem kapelníkem v jedné z podob té gardové kapely, respektive stejně jako v minulosti, nebo respektive v minulosti ta kapela měla skutečně celou řadu podob. Oni by i v té meziválečné době pořád třeba občas hráli jakoby ansámbl přirozených lesních rohů při Schwarzenbergských honech. Zároveň byli schopni sestavit smyčcový orchestřík, zároveň byli schopni sestavit to jazzové složení, troubili někdy z věže prostě různé fanfáry a znělky a měli i obsazení šramlového kvarteta takzvaného, čili jako opravdu těch variant bylo poměrně hodně. Já jsem kapelníkem toho současného jazzbandu Schwarzenbergské gardy, který vzniknul vlastně k roku 2014 z podnětu tehdejšího dramaturga Festivalu komorní hudby Antonína Macnera, který věděl, že jsem o tomhle tématu napsal knížku, tak mě vyzval, zdali bych tu kapelu nechtěl založit, tak jsem tak také učinil. A vlastně jinak teda dlužno zmínit, že existuje samozřejmě i ta trubačská kapela, kterou teda vede kolega Ladislav Kočár, tam do toho já nezasahuju. A dobře, pokud jde o to jazzové složení, tak samozřejmě tam jsem si ty muzikanty vybral primárně teda podle toho, do jaké míry jsou zvyklí hrát hudbu tady tohohle z toho období, čili základně to byli moji kamarádi prostě z různých jazzových a swingových kapel.
1: Čili ta kapela se obnovila ještě dříve, než došlo k samotnému obnovení té granátnické gardy. K tomu se můžeme dostat právě teď, protože vy jste se taky zásadní měrou o to zasadil. Konkrétně hlavního stvořitele této obnovy Martina Neudorfla. K tomu obnovení granátnické gardy údajně inspirovala vaše disertační práce. Je to tak?
0: On říká, že to tak je, tak já mu budu věřit a budu si,
1: já taky
0: budu si fandit. No, zřejmě ano, Martin tvrdí, že teda během svého pobytu v Británii, když neměl co lepšího dělat a zrovna pršelo, tak si teda našel moji disertaci na webu, která teda mimochodem později byla přetavená teda i do knížky a už nějakou dobu nosil v hlavě jako nápad, že by se mu líbilo tu gardu obnovit, no a v mé disertaci se lecos dočetl, takže pak se mnou spojil, že má takovýhle úmysl, což jsem mu teda schválil, akorát teda s tím podotknutím, že teda já se k tomu asi nějak aktivně připojovat nebudu, že můj vztah k vojenství není úplně kdo ví jak vřelý. Nicméně teda byl jsem tím velmi potěšen a jako nesmírně teda granátníkům fandím, to těší mě to.
1: Já bych měl ještě několik velmi zvídavých, zajímavých otázek, ale už se náš dnešní rozhovor pomalu chýlí ke konci, tak se zeptám, kdy a kde si budou moct lidé třeba v nejbližší době granátnickou kapelu, tedy tu vaši konkrétně, poslechnout?
0: Tak ta naše hrává poměrně zřídka. My stabilně hráváme v rámci právě Festivalu komorní hudby a bude tomu tak i příští rok, čili tradičně to bývá první

0: neděle v červenci v 5 hodin na prvním nádvoří Krumlovského zámku. Pokud do té doby se nevyskytne nic jiného a zatím o ničem nevím, tak teda skoro 100% teda platí tedy ten závazek, že to bude první červencová neděle v Krumlově na druhém nádvoří.
1: Tak to si budou muset posluchači chvilku tedy ještě počkat. Martin Voříšek byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, ať se vám daří a přeji pokud možno i hezký víkend. Naslyšenou.
0: Děkuji vám také, naschledanou.
1: Hezký víkend popřeji taky vám, milí posluchači, ale ještě se s vámi úplně tak neloučím, protože za chvilku nabídnu ještě náš pravidelný rozhlasový sloupek. Prozatím tedy děkuji za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce po 11:45 pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? O nejrůznějších vrtoších papouška Bětky. Slovo má Jiří Březina starší. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Život s papouškem není žádná nuda. Naše zelená papouščí holčička nám to ukazuje každý den. Je nutné dodat, že každý ten den je jiný. I během dne se papouškovo chování skokem změní tak, že by mohly vzniknout pochybnosti, jestli nám ho někdo nevyměnil. Každou chvíli ho baví něco jiného a je na nás, abychom se přizpůsobili. Můžeme začít ránem. Bětka spí v kleci a ráno ji z ní vypouštíme. Někdy mi hned skočí na rameno a klidně tam posedí. Jen občas a velmi jemně se zobákem dotkne mojí tváře, jako by mi chtěla připomenout svoji přítomnost. A pak nastrčí hlavičku k nekonečnému drbání. Zelený andílek. Jindy rovnou zůstane sedět na kleci, hraje si s nějakou hračkou a mě si nevšímá. Chce být sama? Jen do chvíle, než vytáhnu paty z pokoje, v tu ránu jí mám na rameni. A někdy vypukne letecká show. Bětka v plné rychlosti křižuje byt složitými drahami, překážkám se vyhýbá na poslední chvíli a vesele k tomu pokřikuje. Mnoho těch obratů se odehrává těsně nad mojí hlavou, cítím křídla ve vlasech. Buď se předvádí, nebo se mi vysmívá, že to taky neumím. Pak odhodí andělský převlek úplně a zahájí boj. Nalétává na mě s vřískáním, při kterém tuhne krev v žilách. Křídla natáhne dozadu a zobák vystečí jako kopí. Bráním se rukama, ale proti jejím bleskovým manévrům nemám šanci. Někdy nade mnou visí ve vzduchu jako kolibřík a číhá na díru v mojí obraně. Zobák má ostý jako žiletka a kdyby ho opravdu použila, byl bych v minutě samá krev. Jenže tohle není doopravdy, i když by to cizí nepoznal. Je to hra. Ty bleskorychlé útoky se zastavují o centimetry dřív, než by mi stačily ublížit. Pravidla hry jsou jasná a přesně je dodržuje. Boj většinou končí tak, že mi najednou úplně míru milovně sedne na rameno a velmi opatrně, aby mě nezranila, mi tím strašlivým zobákem vlepí pusu. Fakt žádná nuda. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Tento týden jsme se v seriálu o jeho českých zvonech vypravili do Oldřichova u Mladé Vožice. Ve věži kostela svatého Filipa a Jakuba se nachází dva zvony. Dnes si poslechneme větší zvon zvaný Starý, který má hlavní tón C2, průměr 79 cm a váží přibližně 350 kg. Roku 1616 ho ulil českobudějovický zvonař Valentín Arnold. Tento slévač do jižních Čech přišel z německé Fuldy, usadil se v Českých Budějovicích a odléval děla, zvony, čerpací zařízení do dolů a další kovolitecké výrobky. Jeho zvon v Oldřichově je chráněnou kulturní památkou. Na zvonu je český nápis, který zní Léta páně 1616, tento zvon slíval Valentín Arnold z Budějovic českých. Teď už nechme znít starý zvon z Oldřichova u Mladé Vožice. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 6 místních referent poběží spolu s komunálními volbami na jihu Čech. Lidi budou rozhodovat o větrných elektrárnách nebo taky o spalovnách. Odbornou pomoc přímo v Milevsku na Písecku otevřelo krizové centrum TEJA. Kyjev se potýká s rozsáhlými výpadky proudu po ruských útocích. Noční obloha bude zatažená a postupně začne na celém území kraje pršet. Zítra naměříme nejvýše 15 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Místní referenda odstartují na 6 místech na jihu Čech souběžně s komunálními volbami. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Ve Volarech na Prachaticku budou obyvatelé rozhodovat o silničním obchvatu. V Šebířově a v Radenině na Táborsku pak o stavbě větrných elektráren.
2: V Temelíně na Českobudějovicku budou voliči hlasovat o spalovně průmyslových odpadů v areálu Hůrka. Referendum budou mít taky obyvatelé na Českokrumlovsku. V Přísečné budou rozhodovat o rozšíření nebo změně technologie energobloku do Moradice, spočívající ve spalování odpadů. V Putimi na Písecku pak lidi určí další osud, rekonstrukce místní jednosměrné komunikace kolem Rybníka. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Sociální poradenství organizace TEJA je nově i v Milevsku na Písecku. Ve spolupráci s městem tam krizové centrum zahájilo pilotní poskytování služby. Schůzku s odborníkem se lidé můžou domluvit každé první pondělí v měsíci, řekla zástupkyně ředitelky organizace TEJA Adéla Vaníčková.
3: Chceme tím odbornou pomoc přiblížit lidem, pro které může být složité nebo z různých důvodů obtížné cestovat za službou do jiného města. Obrátit se na nás mohou klienti například s dluhy, exekucemi, ale také s otázkami kolem bydlení, zaměstnání nebo rodinných vztahů.
0: Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole a z výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
4: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve 3 městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navipilajová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer bude až zataženo, místy se slabým deštěm. Nejvyšší teploty do 16 stupňů, na horách do 11. Vítr mírný, západní až jihozápadní. Večer na Šumavě místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Noc bude převážně zatažená nebo skoro zatažená a déšť se postupně rozšíří na celé území kraje. Ochladí se až na 8 stupňů, na horách až na 4 stupně. Zataženo nebo skoro zataženo bude i v sobotu a na většině území kraje občasný déšť. Večer ubude mraků i srážek. Naměříme nejvýše 15 stupňů, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na rozlitý olej na silnici 157 v Českém Krumlově. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Ano, pěkná dechovka začíná 7 minut po 12. U poslechu dnešních písniček pro radost vás vítá Hanka Šoberová. Tak pojďme hned na to. První oslavenkyně je paní Petra Fialová z Kasejovic, která oslavuje krásné 54. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Předtím tady bylo napsáno paní Marie Vajsová, chceme nechat zahrát písničku pro radost k narozeninám pro paní Petru Finkovou Fialovou. Nevím, je to trošičku zmatečná gratulace, ten text nám tam nesedí, ale snad se tam oslavenci najdou podle toho, co tady stojí jméno oslavence Petra Fialová. Tak Petro, snad to bylo skutečně pro vás. Paní Miladce Holé k dnešním narozeninám přejí vše nejlepší a hodně zdraví sestřičky ze zdravotního úseku Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci. Tak paní Holá, píseň bude i pro vás a ještě paní Věra Děkanová, i ona slaví. Touto cestou bychom chtěli nechat zahrát písničku Stromečky okolo Břežanky naší mamince, manželce a babičce, která dneska slaví 70. Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za všechno krásné a popřát ještě mnoho, mnoho roků ve zdraví, lásce a spokojenosti. Ze srdce přejí manžel Milan, dcera Jana s vnukem Honzíkem, syn Milan s rodinou a dcera Štěpánka s rodinou. Tak hrajeme.

Vážená redakce, prosím o písničku pro naši maminku a babičku, paní Marii Čtverákovou, která 5. října oslavila 71. narozeniny. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a životní pohody. Syn Vláďa s Janou, dcery Hanka s Jirkou a Maruška s Radkem a ke gratulaci se připojí taky vnoučata Jiřík, Honzík, Janina, Radeček, Honzík, Natálka, Vládík a Anetka. Narozeniny oslavuje taky pan Vladislav Čermák z Borovan a má u nás přání. Milý tatínku, přejeme ti všechno nejlepší k 71. narozeninám. Zdraví, lásku, pohodu a důvody k úsměvu. Ať se ti daří ve všem, co si přeješ. A ať ti život přináší každý den samé radosti a ne starosti a každý rok je ještě lepší. Vše krásné ti přeje Anitka s rodinou, Alenka s rodinou a Jiřík s rodinou, Podhoranka a jejich křepelenka.

Narozeniny oslavuje taky pan Ivan Semmelbauer z Horního Záhoří. Obecní úřad Záhoří vám přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Antonín Chalupa, Slavibor u Telče, tak to je další oslavenec. Než svoukneš na dortu svíčky, pár slov smotáme do kytičky. Štěstí, zdraví, lásku, radost a vlídné pousmání, tak krásné narozeniny a pusu k tomu. To vše přejí manželka Anna, dcery Radka, Milena a vnoučata Adéla, Luky a Sabinka a také pejsek Bára. Paní Marie Peřinková z Radhostic má narozeniny taktéž. Milá maminko, k tvým narozeninám ti přejeme, ať je tvůj život stále jako ta nejkrásnější rozkvetlá zahrádka. Ať ní roste jen samé zdraví, pohoda a radost a plevel starostí se jí obloukem vyhýbá. Všechno nejlepší přejí děti, vnoučata a 12 pravnoučat. Doubravanka v zahrádce pod Jasmínem.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, a to je ten správný čas, 12. hodina, 22. minuta. No a my budeme přát, jedna gratulace je tu k svátku a konkrétně míří za panem Františkem Šimánkem do Protivína. Posíláme písničku našemu dědovi, která mu určitě napoví, že zase po roce svátek má, a tak se na něj vzpomene každý, kdo ho zná. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, ať už vůbec nechuraví, ať stále rád vaří a peče, vždyť už mu nic neuteče, tak ať si vychutnává každou hezkou chviličku a třeba ochutná naší jedlou kytičku. Ať má radost ze všech potomků a hlavně malých dětiček a užívá si ještě hodně jeho českých písniček. Hodně božího požehnání přeje dcera Martina a ostatní příbuzní a známí. Krásné přání a mám tu ještě dvě gratulace, takže pojďme na ně. Paní Libuše Bednářová z Jindřichova Hradce. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám a jsme rádi, že jsi s námi. Zpříjemni si den hezkou písničkou a zpívej si s námi celý rok ve zdraví, lásce a s božím požehnáním. Přeji tvoje děti Jeňa, Libor, Evča a Libka a jejich rodiny. PS, máme tě rádi. Paní Boženka Švecová, i ona oslavuje narozeniny. Milá maminko, děkujeme za všechnu péči a starostlivost, kterou si nám věnovala a stále věnuješ. A přejeme ti do dalších let pevné zdraví a boží požehnání. Přeji dcery Pavla, Jitka a Míra a vnučky Jíťa a Káťa. Hrají babouci písničku Příroda je velmi krásná.

Obracíme se na vás opět po roce s laskavou prosbou o zahrání písničky Pod tou naší starou lípou, kterou vybral manžel Karel Balint své manželce Aně Balintové z Rávně u Kaplice, která v pátek 9. října oslaví své 84. narozeniny. Zároveň na 15. 10. spolu dojdou již do 660 roků společné cesty životem. A to už je úctyhodné číslo. Když ještě zmíníme, že manžel Karel se pomalu, ale jistě blíží za pár měsíců k 90. rokům života. Naši drazí rodičové, maminko a tatínku, víme, co pro vás všechny znamená každý nový den, který můžete společně prožít v té naší, jak vy říkáte, krásné zemičce. I když život nebyl jednoduchý, hodně jste od brzkého mládí pracovali a také jste opravdu hodně dokázali, přesto všechno jste šťastní ze svého koníčka, rozkvetlé zahrádky. Ale z čeho se radujete nejvíc a co vás drží nad vodou, je vašich už 7 pravnoučátek. Kliánek, Pepinka a Vavřínek od vnuka Pavla, Elinka a Matyášek od vnuka Martina, Rozárka od vnuka Michala a druhý Matyášek od vnuka Ondry. Jen když mi nejbližší přijdeme s kytičkou přát, bude nás dohromady 21. A to je důvod, proč se těšit na každé nové ráno. My všichni přejeme vám oběma boží požehnání a sílu vydržet všechny bolístky, které se hlásí čím dál častěji. Ale s pevnou vůlí to jistě ruku v ruce, tak jako po celý život zvládnete. Držíme palce, všechna pravnoučátka posílají babičce i dědovi sladkou pusinku. Za všechny přání posílají dcera Hanka a syn Mirek. Děkujeme srdečně za vyhovění a přejeme i vám vše dobré. My děkujeme taktéž. Dne 28.9. oslavil 60. narozeniny pan Pavel Procházka z Panské Tisovnice. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží ochrany mu přejí rodiče a sourozenci Pepa, Maruška, Eva a Irena s rodinami. Velmi rád poslouchá dechovky, tak bychom vás poprosili o zahrání nějaké písničky od babouků. Tady jsou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Rádi plníme vaše přání a to jedno letí do Petříkova. Prosím o zahrání písničky pro pana Ludvíka Fesla z Petříkova, který dnes slaví své 85. narozeniny. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov. A tady je gratulace. Milý Ludvo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a spoustu dalších let plných dobré nálady. Jsi náš nejstarší chlap z vesnice, který má pořád energii na karban, štamprdly a na to, aby držel partu jako správný kamarád a dobrovolný hasič. Ať ti to dál pálí u karet, ať tě neopouští humor, štěstí ani tvoje pověstná životní výdrž. Děkujeme ti za to, že jsi mezi námi a za všechny společné zážitky, na které se vždy dobře vzpomíná. Užij si svůj den naplno a hlavně zdraví. S přátelským pozdravem starosta obce a celá parta z vesnice. To byla milá gratulace. Tak pojďme ještě k další, neméně příjemné. Prosíme o zahrání k narozeninám panu Karlu Hobzovi, který 9. října oslaví 85. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od celé velké rodiny. Přeje manželka Vlasta, děti Hanka, Pavel a Vlasta s rodinami. A píšete písnička od Doubravanky udělá jubilantovi určitě radost. No, to je shoda náhod. Doubravanka připravená píseň od hospody cestičkou.

To byla Doubravanka, vystřídá jí Budvarka, ale písničku samozřejmě budeme posílat konkrétním oslavencům. Tak tím prvním je paní Věra Šerá z Kovářova. Dne 8.10. oslavila naše maminka, babička a prababička 86. narozeniny. Všechno nejlepší a k svátku taktéž hodně štěstí a zdravíčka do dalších let ti přejí děti Inka, Míra a Jana s rodinami. Vnoučata a pravnoučata posílají velikou pusu. Paní Jaroslava Kodadová z Tábora, tak i ona je dnešní oslavenkyní. Přejeme naší mamince, babičce, tetě, sestře a kamarádce k dnešním narozeninám hodně zdraví, dalších spokojených let v životě a moc skvělých zážitků při zvelebování své zahrádky. To jí přejí nejbližší příbuzní. Nebuď z toho smutná, že už je ti tolik, ale vykroč vesele do dalšího života. Třeba s Budvarkou, tři bílé břízy.

kdybyste o víkendu měli náladu a chuť na posvícenskou zábavu s pečenou husou, pak pro vás mám dobrou zprávu a k tomu pozvání. Protože právě v sobotu 10.10. se takováto akce koná v kulturním domě v Krtově. Začíná vše ve 20 hodin a aby toho nebylo málo, tak vám k tomu všemu ještě zahrají Kolářici. Tak jste všichni zváni od pořadatelů. No a jdeme hrát a gratulovat samozřejmě. Dne 9. října a 16. října naši rodiče a prarodiče oslaví své krásné narozeniny. Pan Václav Šmat již 87. a jeho manželka paní Miloslava Šmatová 81. narozeniny. Oběma jim přejeme dobré zdraví a společné radostné chvíle. Pěknou písničku a pusinku posílají děti, vnoučata i čtyřnozí chlupatí mazlíčci. Když jsem šel včera z večera, to je píseň, kterou byste rádi oslavencům poslali a my rádi zahrajeme.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A na rádiu vašeho kraje je tu poslední gratulace dnešních písniček pro radost. Včera totiž oslavili 60 společných roků života paní Marie a Štěpán Novákovi z obce Mokřice. Milá babičko a milý dědo, 60 let společného života, to není jen krásné číslo. Je to 60 let lásky, vzájemné opory, radosti, starostí, smíchu i slz, které jste spolu prožili a hlavně 60 let, kdy jste si každý den znovu vybírali jeden druhého. Vytvořili jste rodinu, máte dva syny, 4 vnoučata a 2 pravnoučata. Do dalších společných let vám přejeme hlavně zdraví, lásku a boží požehnání. To vám ze srdce přejí synové Luboš s Irčou, Milan s Jitkou, vnoučata Lucie, Tomáš, Lukáš, Petr a pravnoučátka Jiníček s Amálkou. No a přejete si pro oslavence babouky a písničku Měsíček jasně svítil. Přání rádi plníme a přejíme další šťastné společné roky života.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Referendum ke spalovně čeká Temelín na Českobudějovicku. Místní se bojí dalšího zatížení obce. Ministerstvo vnitra se soudí o miliony, které podle starších výroků soudu nikdo nespronevěřil. Vernisáž výstavy Milana Krištůvka zahájí letošní dny otevřených ateliérů v jeho českém kraji. Dnešní teploty vystoupí maximálně k 16 stupňům, večer se zatáhne. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se dnes a zítra v referendu vyjádří k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hůrka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici taky obyvatelé blízkého okolí.
2: Naše území už je zatíženo dostavbou elektrárny malého moduláru a snahou vybudování hlubinného úložiště. Do toho ještě spalovnu mě prostě připadá moc.
3: Vysvětluje nezávislý starosta Temelína Josef Váca, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle mluvčí společnosti Quail Kristýny Jakubcové má mít spalovna kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně.
4: Spalovna průmyslových odpadů na Hůrce je koncipována především jako regionální zařízení. Dle možného zájmu službu, ale není výhradně omezena jen pro jeho český kraj.
3: Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Z Temelína Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka ožalovaného muže je ale nový proces plýtváním veřejnými penězi. Letošní dny otevřených ateliérů v jihočeském kraji začnou vernisáží výstavy designéra Milana Krištůvka. V 18 hodin v českobudějovické tiskárně Karmášek představí svou fotografickou tvorbu nazvanou Průzkumy. Podrobnosti má kurátor výstavy David Kubec.
5: Budeme mít možnost vidět jeho nový cyklus, kde bude prezentována fotografická tvorba za posledních několik let. Aktuální tvorba, která se právě věnuje abstraktním intervencím, případně hledáním souvislostí mezi strukturami a vlastně vztahu toho člověka jedince k té krajině a k tomu, jak ji může člověk případně transformovat.
1: Počasí.
0: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer bude až zataženo a místy se vyskytne slabý déšť. Teploty jsou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách maximálně u 11. Mírný západní až jihozápadní vítr může večer na Šumavě foukat v nárazech rychlostí kolem 55 km za hodinu. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Sezimově Ústí na odbočce směrem ke Kovosvitu se srazilo auto s motorkářem a bouralo se taky v Řevnově u Tábora, kde se srazil autobus s autem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
7: Dobrý den, je mi velkou ctí.
6: To dnešní téma, připomenete ho?
7: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
6: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
7: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
6: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék laicky řečeno na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se to rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknou,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz, ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří

0: stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
1: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
0: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
1: Další dotaz psaný z našich stránek.
0: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
1: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
0: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
1: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
0: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Betralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba Ascorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Začaly komunální volby. Lidé vybírají své zástupce v obcích na příští 4 roky. Evropská komise schválila úpravu emisního systému ETS2. V Třeboni ve čtvrtek zaznamenali letní den, bylo tam 25,5 stupně Celsia. Teploty v noci na zítřek se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán.
2: Volby 2026.
3: Začaly volby do obecních zastupitelstev. Na jihu Čech lidé hlasují od 14 hodin v celkem v 623 obcích. Vybírat budou své zástupce pro příští 4 roky. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Situaci u jedné z nich v Českých Budějovicích sleduje reportér Michal Bělský.
4: První voliči už zamířili do místnosti například na gymnáziu Česká. Někteří z nich se před školní budovou scházeli už před 14. hodinou. Právě tady vybírají nové zastupitele i lidé s trvalým pobytem nahlášeným na magistrátu města. Nejvíc voličů na jihu Čech je zapsaných právě tady v Českých Budějovicích, přibližně 73 tisíc. Naopak nejméně přesně 26 je registrovaných v obci Minice na Písecku. Konečné výsledky v krajském městě budou známé zítra v pozdních večerních hodinách. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Podvodné stavební služby nabízí na Jihlavsku i v okolních regionech 4 mužů ze Slovenska. Se zákazníky se domlouvají vždy ústně a poté po nich vyžadují mnohonásobně vyšší platbu, než je obvyklá a většinou neodpovídá odvedené práci. Upozornila na to krajská policie na Vysočině. Mezi podvedenými je i žena z Jihlavy, kterou podvodníci chtěli za dokončení chodníku obrat o 50 tisíc korun. Pokračuje mluvčí policie kraje Vysočina Dana Čírtková.
5: Soudila, že je tato částka příliš vysoká, proto se obrátila na svého příbuzného, který na místo pozval policii. Policisté na místě ztotožnili 4 muže a zjistili, že se zřejmě jedná o občanskoprávní spor, nikoliv případ pro policii.
3: Třeboni ve čtvrtek zaznamenali letní den, teplota tam vystoupila na 25,5 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na síti X. Na většině území Česka se teploty dostaly na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Počasí.
3: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost. Večer bude až zataženo, místy se slabým deštěm. Teploty jsou mezi 13 a 16 stupně Celsia, na horách maximálně u 11. Mírný západní až jihozápadní vítr může večer na Šumavě foukat v nárazech rychlostí kolem 55 km za hodinu. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů Celsia. Malezia na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u střetu motorkáře s autem v Českých Budějovicích na zanádražní komunikaci u Hřbitova. Další nehody jsou v Táboře v Soběslavské ulici, v Řevnově u Tábora a u Kolného na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Tak třeba na ně svítit od spodu a nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Podrobnosti v naší reportáži už za chvíli. A také nás čeká sportovní pozvánka na víkend a k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Báru Basikovou. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Mor anebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu se včelařským a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale, kde včely mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu. Vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Michal Hovorka vám přeje příjemný poslech.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Muži v modrobílých uniformách s vysokými chlupatými čepicemi a šavlí u pasu. Zdá se to možná jako výjev z nějaké pohádky, ale přesně takhle vypadají členové Schwarzenberské granátnické gardy. Tato stráž letos slaví 10 let od svého obnovení. A možná vás to překvapí, ale v minulosti byla její pevnou součástí i kapela, která se obnovy dočkala také. S kapelníkem, hudebníkem a muzikologem Martinem Voříškem si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: V těch 20. a 30. letech minulého století přišel boom jazzu a swingu, což právě taky granátnická garda, respektive její kapela, reflektovala vznikem speciální jazzové sekce. Ta byla taky žádaná a můžete třeba prozradit, jaký měla repertoár?
2: Ta byla taky žádaná, ba ve skutečnosti možná to byla ta žádanější podoba tady v téhle době. A mimochodem je docela půvabné, že vlastně tu iniciativu k založení teda toho jako jazz bandu vyvinul vlastně právě doktor Adolf ze Schwarzenbergu, že to spíš byla iniciativa zhora, protože prostě stál o to, aby ta kapela byla tak říkajíc up to date, takže i z Vídně přijel lektor, který je učil, jak to mají hrát. A pochopitelně teda ten pojem jazz musíme brát trošičku s rezervou, jako v zásadě závisle na těch středoevropských představách o tom, co to je, čili jako mezi ty jazzové skladby tenkrát byly řazeny prostě i základně jako módní tance, jako bylo tango nebo waltz. A většina toho repertoáru byla v zásadě rakousko-německé provenience, import tady z těch zemí, plus teda samozřejmě i něco trochu českého, ale protože prostě Krumlov byl dominantně německé město jazykově, tak prostě většina těch písní ve skutečnosti je teda v němčině.
1: Čili ani nemůžeme říct, že to byla nějaká třeba i předzvěst nějakého Dixielandu nebo něco takového?
2: No, tak to ne. Ono ostatně i historicky jako Dixieland by v té Americe předcházel teda tady tomu, co tady nastávalo. Spíš to byla obdoba, řekněme, takových těch jako napůl salonních kapel, které vlastně zaznamenáme i v Americe tady v téhleté době. Ale pochopitelně jako ten projev, samozřejmě my nemáme nahrávky, ale ten repertoár by spíš odpovídal, řekněme, mustru takových těch jako salonních orchestrů, které byly nějakým způsobem načichlé teda jazzem, jo, tak jak asi vypadá valná většina toho středoevropského jazzu někdy v těch 20. 30. letech. Ten pojem jazz jako opravdu trošičku nadsazený, respektive ona, ta granátnická nebo ta granátnická jazzová sestava se teda vytvořila ve 30. letech, někdy po roce 1932, takže bavíme se hlavně tady o téhle té době.
1: Já jsem se mimochodem taky dočetl, že kapela granátnické gardy pořídila i nějaké nahrávky v Československém rozhlasu tehdy. Hledal jsem v našem archivu, jestli nějaké nejsou. Bohužel jsem nenašel, tak třeba do příště se podaří.
2: Nahrávky asi nepořídili, oni asi troubili živě. Oni byli pozváni. Já jsem se potom tenkrát pídil a bylo mi teda řečeno, že bohužel nahrávky potom žádné nejsou, ale oni živě vlastně troubili fanfáry do živého vysílání Českého rozhlasu.
1: Přesně tak.
2: Českého tenkrát.
1: My se můžeme už teď taky posunout do té současnosti. Zmiňoval jsem několikrát, že jste kapelníkem Schwarzenberské granátnické gardy. Jak tedy kapela funguje dnes pod vaším vedením? Na co kladete třeba důraz při výběru toho repertoáru i při výběru těch členů kapely?
2: Tak já bych měl asi upřesnit, že já jsem kapelníkem jedné z podob té gardové kapely, respektive stejně jako v minulosti ta kapela měla skutečně celou řadu podob. Oni by i v té meziválečné době pořád třeba občas hráli jakoby ansámbl přirozených lesních rohů při Schwarzenberských honech. Zároveň byli schopni sestavit smyčcový orchestřík, zároveň byli schopni sestavit to jazzové složení, troubili někdy z věže prostě různé fanfáry a znělky a měli i obsazení šramlového kvarteta takzvaného, čili jako opravdu těch variant bylo poměrně hodně. Já jsem kapelníkem toho současného jazzbandu Schwarzenberské gardy, který vzniknul vlastně k roku 2014 z podnětu tehdejšího dramaturga Festivalu komorní hudby Antonína Macnera, který věděl, že jsem o tomhle tématu napsal knížku, tak mě vyzval, zdali bych tu kapelu nechtěl založit, tak jsem tak také učinil. A vlastně jinak teda dlužno zmínit, že existuje samozřejmě i ta trubačská kapela, kterou teda vede kolega Ladislav Kočár, tam do toho já nezasahuju. A dobře, pokud jde o to jazzové složení, tak samozřejmě tam jsem si ty muzikanty vybral primárně teda podle toho, do jaké míry jsou zvyklí hrát hudbu tady tohohle z toho období, čili základně to byli moji kamarádi prostě z různých jazzových a swingových kapel.
0: Celý rozhovor s Martinem Voříškem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta ve studiu přivítáme zase v pondělí 12. října. Tentokrát jím bude Václav Krištůfek z Českobudějovického divadelního spolku J.K. Tyl. S moderátorem Matějem Vodičkou si popovídá o divadelní přehlídce Budějická tálie. Nalejte si nás jako vždy po zprávách v 11 hodin.
3: Volby 2026. Speciální vysílání České rozhlasu České Budějovice.
0: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den vám, od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Říjen nabízí spoustu hokejových i fotbalových zápasů. Za Jihočeškami se na extraligu volejbalistek můžete vydat třeba do Prahy. Jdeme na to, začínáme hokejem.
0: Sport na víkend.
1: Českobudějovický Motor nastoupí v neděli v 17 hodin doma proti Liberci. Robert Lantoši, to je útočník Motoru, o pevnosti, která se jmenuje Budvar Arena, říká:
2: každý tým chce doma být co nejsilnější a nikomu nedávat body z domácího prostředí, a taky chceme být i my.
1: Sobotu v 17 hodin přivítá tábor už v 11. kole Maxaligy Frýdek Místek. Fanoušky čeká také hokejové druholigové derby. V sobotu v Písku zápas Písek Milevsko začne v 17 hodin.
0: Sport na víkend.
1: A teď jdeme na velmi bohatý fotbalový program. Po pátečním večerním druholigovém utkání Táborsko Karviná a třetiligovém Písek Viktoria Plzeň B se největší porce zápasů odehraje v sobotu. Ve čtvrté lize to ale na jihu Čech bude jen jeden zápas, Strakonice Petřín Plzeň, neděle 16 hodin. A tady už je kompletní program páté ligy neboli krajského přeboru. Až na jeden se všechny zápasy budou hrát v sobotu od 13 hodin a 30 minut Dolní dvořiště Roudné, od 15 Jindřichův Hradec Osek proti Vín Třeboň a od 16 hodin Sokol se Zimovo Ústí Zlatá Koruna, Slavia České Budějovice Meteor Tábor, Dražice Mirovice a Olešník Strunkovice nad Blanicí. V neděli nastoupí v 16 hodin proti sobě Kaplice a Semice.

0: Regionální stopař.
1: Když dnes v Českých Budějovicích řeknete staré město, místním se většinou vybaví dochovaný kostel svatého Prokopa s přilehlým hřbitovem. Bývala to ale rozsáhlá západní část pražského předměstí mezi Pražskou Třídou a pravým břehem Vltavy. Původně to byla nejstarší část českobudějovického předměstí. Příběh z části zmizelé části Českých Budějovic představuje nová brožura ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniela Kováře. Povídal se s ním náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Ta brožurka se primárně zaměřuje na ten příběh na jedné straně likvidace toho starého města, té zástavby, a na druhé straně více či méně úspěšných pokusů o záchranu toho hřbitova a dalších památek, které tam v tom prostoru byly. Mimo jiné byl tam Mariánský sloup.
3: Říká Daniel Kovář, kde přesně ten Mariánský sloup stál?
2: Těžko si to dneska už představíme, to na rohu Pekárenské a Pražské ulice, ale na tom rohu směrem k obchodnímu domu Družba, takže tam už ta křižovatka vlastně dneska nepokračuje, tak tam byl barokní Mariánský sloup někdy z doby po velké morové epidemii koncem 17. století a je kuriozní, že ještě koncem 60. let v roce 1968 nebo 69 prošel velkou obnovou. Jak ten sloup, tak ta Mariánská socha, a asi o 2 nebo 3 roky později nenápadně zmizel, protože se tam začalo stavět sídliště, obchodní dům.
3: Dodnes tam stojí památník Pařížské komuny,
2: o kterém zase dneska málo kdo ví, co vlastně znamená, a možná je to tak dobře, protože mám dojem, že ten památník, ten dnešní, se do měřítek toho sídliště se přece hodí asi víc, než by tam byla ta Mariánská socha, by tam byla asi trošku tak jako ubytá mezi panelákama.
3: Jediným pozůstatkem starého města taky zůstala stavba za dnešním koldomem ve Staroměstské ulici.
2: To je asi jediný zbytek původní obytné nebo běžné zástavby starého města. Je to na začátku Staroměstské ulice, když jdeme od Pražské, tak vpravo je koldům a vlevo je ta bývalá Blažkova truhlárna. Je to dneska nově opraveno, taková stavba jako do půdorysu U.
3: Doplňuje ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích a historik Daniel Kovář. Z Českých Budějovic Petr Kubát, Český rozhlas.
1: A já doplním, že brožuru vydalo město České Budějovice. Seženete jí zdarma na odboru památkové péče magistrátu v Kněžské ulici.
0: Regionální stopař za

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat a budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách pochoutkovirok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen. Třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně anebo naprosto nové kuchařky vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.
4: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Před hodinou se otevřely volební místnosti. Lidé volí do obecních zastupitelstev ve dvou jihočeských regionech, taky do Senátu. Paliva můžou o víkendu a v pondělí zdražit. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Nobelovu cenu míru získala soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navane Temna Vypilajová. Sobota bude zatažená s možností srážek a teplotami do 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne.
6: Volby 2026.
5: Na jihu Čech před hodinou začaly komunální volby. Obyvatelé volí zástupce obecních zastupitelstev, ve dvou obvodech taky senátory. Za těmi, kteří nemůžou ze zdravotních důvodů volit osobně, přichází komise s volební urnou. Takovým způsobem dnes volili taky klienti domova pro seniory Rybniční ve Strakonicích, kde je reportérka Kristýna Baršiny.
7: Dvoučlenná komise s přenosnou urnou obešla v zařízení postupně všechny zájemce. Z víc než stovky klientů se jich rozhodla volit zhruba třetina. Někteří vybírali jen kandidáty do Senátu, ti s trvalým pobytem ve Strakonicích mohli hlasovat i v komunálních volbách. Možnost volit přímo na pokoji pro ně byla důležitá, protože kvůli zdravotním potížím by cestu do volební místnosti zvládali jen obtížně. Komise za chvíli pokračuje do nedalekého domu s pečovatelskou službou. A pokud se ozvou další lidi, kteří by se kvůli zdravotnímu stavu nemohli k volbám dostavit, přijede komise s urnou i za nimi. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop oproti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navane Temna Vypilajová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Norský Nobelův výbor, který laureáty vybírá, upozornil v oznámení taky na to, že mezinárodní soudy v poslední době čelí kritice a jejich soudci čelí sankcím. Na některé soudce uvalili například i Spojené státy. Laureáty ocenění vybírá pětičlenný výbor. Jeho složení vybírá na základě závěti Alfreda Nobela norský parlament. Plavec Arnošt Petráček slaví 20 let sportovní kariéry. Za tu dobu nazbíral kompletní paralympijskou medailovou sbírku. V disciplíně znak na 50 metrů absolvoval 5 paralympijských her. Teď se připravuje na hry v Los Angeles 2028. Kromě medailí má plavec na kontě mnoho dalších úspěchů, řekl mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel.
8: Tím, že závodí 20 let a opravdu na ten nejvyšší úrovni ze světovou špičkou, tak pozbíral, co se dalo. Má tituly mistra světa, ty jsou tři. Byl světový rekordman na tu svoji 50 znak a několik evropských titulů, opravdu jako co se dalo vyhrát, tak on vyhrál.
6: Počasí.
5: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost, večer bude až zataženo, místy se slabým deštěm. Teploty jsou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách maximálně u 11. Mírný západní až jihozápadní vítr může večer na Šumavě foukat v nárazech rychlostí kolem 55 km za hodinu. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: V Českých Budějovicích se na zanádražní komunikaci u Hřbitova srazil motorkář s autem, je to se zraněním. Bouralo se taky na kruhovém objezdu v Táboře v Soběslavské ulici u Teska. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a jihočeské odpoledne. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Co udělat při podezření na podvod? Poradíme. A také se dozvíte, jak staré jsou nejstarší stromy. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou, zaspívá nám Michal Tučný. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 13 minut po 15. hodině. Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu roku 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20-letou éru ohlédnout.
1: Živě z Prahy
2: začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivezl domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to koukat? A Markéta, že jo. Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říkala, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla zase o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
6: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdříve vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví anebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty, je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Říká se, že svět je malý a o náhody v něm není nouze. V Plešovicích nedaleko jihočeské Zlaté koruny je svět opravdu malý. Jiří Bauer si tady totiž na své zahradě postavil před několika lety svůj vlastní svět. A ačkoliv už náš svět opustil své dílo, tady nechal volně přístupné všem návštěvníkům. Abyste tyto mé věty pochopili, poslechněte si i následující reportáž. V minivesničce Jiřího Bauera natáčel kolega Zdeněk Zajíček a průvodcem mu byl Karel Lusk, zeď Jiřího Bauera, který na svého tchána v dobrém vzpomíná.
1: Tohle to je vlastně náves, kterou můj tchán Jiřka Bauru si vlastně vybudoval díky sázce se starostou. Vsadil se, že do roka a do dne bude mít svoji vesnici. Že tady vlastně bude jakoby starostovat. No a sázku vyhrál. Vsadili se asi o bednu piva, mám pocit. A on začal někdy nějak na zimu a do toho roka to zvládnul.
2: Se svými 178 cm si nepřipadám ani malý, ale ani velký. Ovšem tady na návsi v Plešovicích vedle nejvyšší hory Blanského lesa Kletě si připadám jak trpaslík, možná ještě menší než trpaslík v poměru vůči té kleti, ale zároveň i jako Gulliver v poměru k těm domečkům, u kterých tady stojíme s Karlem Luskem. Teď bychom to měli upřesnit, protože posluchači to nevidí, ale my to vidíme. To je skutečně vesnička postavená z domečků zhruba do výšky tak 70 cm. Pojďte nám to popsat, začneme odleva.
1: To je vlastně mlýn a katr. Ta voda potom otejká vlastně do toho rybníčka.
2: Pak je tady obecní úřad, kaplička.
1: To je jediná budova, kterou najdete v Plešovicích na návsi.
2: Pak je statek ve stylu selského baroka, hasičská zbrojnice, hospoda, to nesmí chybět.
1: To prostě musí být, v každé vesnici musí být hospoda, to prostě bez toho to nejde.
2: To je prázdný prostor, je to duté nebo je to plné? Nebo vůbec z čeho je to postavené?
1: Je to z heblových tvárnic, ty domky jsou dutý. V té kapličce tam je oltář udělaný.
2: Tak já se tam podívám. Tady musí poutník skutečně kleknout. Ano, a vidím ho tam. Je tam, ano, opravdu. Požární zbrojnici, ta je otevřená, takže hasiči jsou venku tady na zásahu.
1: Hasiči mají zrovna výjezd. Jinak to auto tam bývalo taky, možná někde tady ještě bude, ale nevím kde.
2: Tady si tipnu, to je kovárna.
1: No a tohle to je vlastně stodola, jakoby hospodářský stavení, a vedle to je vodárna.
2: Aha, já už vidím zatím vývod z Hadice a ta vlastně vede kolem celé té návsi a sloužila jako náhon toho katru a toho mlýna.
1: Jo, sloužila přesně tak, jo.
2: A tam odtud se to vede?
1: Přes mlýnský kolo ta voda teče potom zpátky, jako vrací se do rybníka.
2: No a nesmíme zapomenout na hasiče, protože ke správné jihočeské

0: vesnici patří hasiči a tady jsou dva z proudnicí.
1: Ty hasiči původně byli funkční. On vždycky, děda seděl tamhle a vždycky, když někdo přišel, tak zapnul knoflík a vlastně byli napojeni na vodu a ty hasiči normálně takhle stříkali přes ten rybník vodu.
0: Čili něco na způsob figurek z Betléma.
1: No, ano, ano, něco takového podobného.
0: Mě tady fascinuje, že radnice, nebo přesně řečeno obecní úřad má věžičku a v té věži jsou hodiny.
1: To je starý budík. On občas se nám předchází, občas dojde baterka, ale celý léto fungoval normálně. Ne, zvonička. Vždycky děti přijdou, vždycky, co je první, tak to začnou zvonit tady. Je to hezký, takový oznámení místo zvonku.
0: Tady je to volně přístupné.
1: Ano.
0: Neuvažujete o tom, že byste to nějak víc oplotili?
1: My jsme to řešili i s dědou. Pak jsme to řešili s dcerou, která to po něm vlastně jakoby dostala. Ale děda nikdy nechtěl, aby to bylo uzavřené. Neměl rád ploty. A víte, co dovedete si představit, kdyby to byl plot? Jediný, co jsme to udělali, byl je taková ta provizorní závora, protože některý ty lidi už sem zajížděli s autama dovnitř. Jo. Vyfotili a věcovali a jeli pryč.
0: Teď mě napadá zásadní věc. Má tato vesnička nějaké jméno?
1: Nemá, nemá. Vesnička Jiřího Bauera. To je asi tak všechno. Je to taková jeho vysněná vesnička, protože on měl rád to selský baroko, hrozně. On prostě tím selským barokem jakoby žil.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Před námi je víkend, jaký bude, co se týká počasí, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve si prozradíme, jak bude v noci a zítra, to znamená v sobotu.
2: V noci přes naše území bude přecházet teplá fronta a za ní během zítřejšího dne pak fronta studená. Očekáváme tedy zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšíří na většinu území kraje. Zítra večer pak srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty v noci klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia. Maximální denní teploty zítra budou mezi 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude v noci a zítra foukat mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě během noci s nárazy kolem 55 km v hodině. A zítra večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaká bude neděle?
2: Neděli očekáváme převážně oblačno, v noci a ráno se místy vytvoří mlhy. Během dne potom bude oblačnosti přechodně ubývat a místy se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer potom srážky opět ustanou a oblačnosti bude ubývat již trvaleji. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu k nám bude proudit chladnější vzduch od severu. Teploty, ty minimální, budou kolem 6 stupňů Celsia a maxima kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, jeho západní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Nyní krátký výhled pro příští týden, nejdříve co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, v noci a ráno kromě severu kraje až skoro jasno. Na severu kraje právě té oblačnosti bude i během rána více a výjimečně se tam mohou vyskytnout slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 4 stupňů Celsia a ojediněle se můžou vytvořit přízemní mrazíky. Maxima budou stále kolem 12 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až západní, odpoledne opět přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer se bude vítr měnit na proměnlivý.
0: Nakonec doplníme, jaké bude úterý.
2: Úterý už bude slunečné, bude jasno nebo skoro jasno, v noci a ráno místy s mlhami. Minimální teploty budou ale poměrně nízké a mohou klesnout až na minus 1 stupeň Celsia. Přes den budou teploty stále stejné, kolem 12 stupňů Celsia. A vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a místy může být i bezvětří.
0: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Petře, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Putin na Písecku spojila letošní komunální volby s referendem o rekonstrukci místní komunikace. Vernisáž výstavy Milana Krištůvka zahájí letošní dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Večer se zatáhne a může slabě zapršet. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne.
0: Volby 2026.
1: Nové vedení měst a obcí a někde i senátory volí dnes a zítra lidé v Česku. Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
2: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. V šesti obcích na jihu Čech rozhodují lidé i v místních referendech. Jednou z nich je Putim na Písecku. Z volební místnosti se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
3: V této volební místnosti to hned po jejím otevření vypadalo jako ve včelím úlu a za 2 hodiny odvolilo víc než 80 obyvatel. Na místo za plentou lidé čekali frontu. Přišlo jich hodně a mnoho z nich dávalo volební lístky do 3 obálek, což samozřejmě trvalo déle než v jiných volebních místnostech. Obyvatelé Putimi vybírali budoucí zastupitele, senátory a rozhodovali taky v referendu. V tom jde o dlouhodobě plánovanou rekonstrukci komunikace u hráze pod kostelního rybníka, kterou obec připravuje už 5 let. Záměr rozdělil obyvatele na 2 tábory. Jeden považuje tuto investici za nehospodárnou a druhý za nezbytnou. S Putimi na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
1: Letošní dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji začnou vernisáží výstavy designéra Milana Krištůvka. V 18 hodin v českobudějovické tiskárně Karmášek představí svou fotografickou tvorbu nazvanou Průzkumy. Podrobnosti má kurátor výstavy David Kubec.
4: Budeme mít možnost vidět jeho nový cyklus, kde bude prezentována fotografická tvorba za posledních několik let. Aktuální tvorba, která se právě věnuje abstraktním intervencím, případně hledáním souvislostí mezi strukturami a vlastně vztahu toho člověka jedince k té krajině a k tomu, jak ji může člověk případně transformovat.
0: Počasí.
1: Zítra očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ujívání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na pražské třídě v Českých Budějovicích u Budvaru srazilo auto chodce. Na kruhovém objezdu v Okružní ulici se srazila 2 auta. A pozor taky na Písecku, u Nové hospody má poruchu osobní auto a v Cerhonicích nákladní. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuj si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska. No tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo? Platonický byly lásky různý, jo? To člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme jako v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt lidi koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišel v hodinky, říkal, kučel, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přepravil jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla. A zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona takhle to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam, a teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

zákaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací začali říct.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialovní fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
2: Do nekonečna.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila. Já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě
8: pozdravu
4: velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že ona hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a to pod, svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako to, takhle chodí, jako podlamuje, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejem se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při desátý klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já se, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor. Na zem začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pan Sovák, jde do prděle! V hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik ho panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. A Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývají posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 8.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam, zdravím pana Přeučila i
4: děkuji.
5: Vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím, zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia. Tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se... pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si toho vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Máme zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku
2: taky,
9: a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotné.

0: Chodového. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
2: Děkuji.
1: A chtěla bych pana Bezoušku.
2: Ano.
0: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
2: A jak to vypadá, Pavlíku?
0: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
2: Ano.
3: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho nescháněli, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici 2 chlapy nad šachovnicí a já na ně: prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si, a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro Bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
0: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to
1: už
3: vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, on se mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle. A pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Prezident odvolil do zastupitelstva Černoučku, vrátil se kvůli tomu do Česka. Celkem 12 politických stran nebo hnutí se uchází o křesla v zastupitelstvu v Českém Krumlově. Za Chytné Kotce v Jindřichově Hradci se stěhují na nové místo. Zítřek bude zatažený s možností srážek a teplotami do 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne.
3: Volby 2026.
4: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Prezident dnes své předešlé rozhodnutí označil za chybu a řekl, že prezident by měl jít příkladem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odvolil v komunálních volbách. Do volební místnosti v Průhonicích dorazil hned po jejím otevření ve 14 hodin. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022, kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
5: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
4: V Českém Krumlově se letos ohlasy voličů uchází celkem 12 politických stran a hnutí. To je o jednu víc než v přiminulých volbách. Průběh voleb v Českém Krumlově sleduje na místě reportérka Eliška Kotlínová.
6: Na jednu z volebních místností se proměnila obřadní síň na Krumlovské radnici. Podle předsedkyně volební komise Pavly Páralové přišel sem k volební urně zatím poměrně velký počet voličů. Lidé tu s volebními lístky čekali ještě před otevřením místnosti. Kromě komunálních voleb se na Českokrumlovsku rozhoduje taky v jednom referendu, a to v nedaleké Přísečné. Tam lidé hlasují o zavázání vedení obce k boji proti plánovanému rozšíření spalovny. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů, informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží, ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí můžou prokázat u volebních komisí. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur míň, než stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekly jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná příští čtvrtek. Opuštěná nebo nalezená zvířata budou mít v Jindřichově Hradci nový domov. Za Chytné Kotce stěhují do areálu služeb města sami zaměstnanci. Hotovo by měli mít do konce října. Vybudování kotců stálo 8,5 milionu korun. Psi a kočky v nich mají své vlastní oddělené části, řekl za společnost služby města Jindřichův Hradec Vladimír Mrázek.
7: Psi mají větší areál, kde jsou kontejnerové buňky s třemi výběhy. Tam se dají umístit 3 psi a pak je tam 7 kotců s boudou pro menší plemena. Do toho oddílu koček se vejde nějakých 10 až 15, podle toho tak, jak se ty zvířata snesou.
3: Počasí.
4: V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom obývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Policie vyšetřuje střet osobního auta s chodcem u Budvaru v Českých Budějovicích na Pražské třídě a dvě auta se srazila nedaleko odtud na kruhovém objezdu v Okružní ulici. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Ve 2 hodiny odpoledne začaly komunální a senátní volby a my se už za chvíli ve zpravodajském souhrnu podíváme na jejich první den. Připomeneme také příběh starého českobudějovického předměstí, které z velké části zmizelo z mapy města. Den v kraji právě začíná. U mikrofonu je Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 8,5 minuty po 17. hodině je tu Lukáš Pelikán a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Lidé už víc než 3 hodiny můžou hlasovat v komunálních volbách v Česku. Na jihu Čech společně s nimi odstartovali na 6 místech taky místní referenda. Ve Volarech na Prachaticku obyvatelé rozhodují o silničním obchvatu. V Šebířově a Radenině na Táborsku pak o stavbě větrných elektráren. V Temelíně na Českobudějovicku voliči hlasují o spalovně průmyslových odpadů v areálu Hůrka. V Přísečné na Českokrumlovsku rozhodují o rozšíření nebo změně technologie energobloku Domoradice spočívající ve spalování odpadů. V Putimi na Písecku pak lidé určí další osud rekonstrukce místní jednosměrné komunikace kolem Rybníka. Výroba elektřiny na Vltavské kaskádě je letos kvůli suchu výrazně nižší než obvykle. Dnes o tom informoval mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Vody v přehradách vlivem sucha postupně ubývá. Elektrárny tak kvůli malému průtoku vyrobily zhruba polovinu elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané odtéká do Prahy jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku má k dispozici 15 metrů krychlových. Středočeský a Jihočeský kraj kvůli suchu tento týden vyhlásili opatření. Elektrárny nemůžou garantovat dodávku elektřiny v době největší odběrové špičky. ČES nahrazuje dodávky z jiných zdrojů, hlavně z přečerpávací elektrárny Dalešice na Třebíčsku. Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejmín 43 vlků. Údaje vychází z monitoringu v projektu vědců a zástupců obou národních parků. Počet vlků v regionu tak stále stoupá. Dnes o tom informoval mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák. Ve vlčím roce 2024 až 2025 zjistil na sledovaném území monitoring 38 vlků. Vyšší počet vlků na Šumavě a v Bavorském lese mění i některé myslivecké postupy. Zatímco v minulosti myslivci za rok odlovili 1000 jelenů, loni to byly jen 400.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Regionální stopař.
1: Když dnes v Českých Budějovicích řeknete staré město, místním se většinou vybaví dochovaný kostel svatého Prokopa s přilehlým hřbitovem. Bývala to ale rozsáhlá západní část pražského předměstí mezi Pražskou Třídou a pravým břehem Vltavy. Původně to byla nejstarší část českobudějovického předměstí. Příběh z části zmizelé části Českých Budějovic představuje nová brožura ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniela Kováře. Povídal se s ním náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Ta brožurka se primárně zaměřuje na ten příběh na jedné straně likvidace toho starého města, té zástavby, a na druhé straně více či méně úspěšných pokusů o záchranu toho hřbitova a dalších památek, které tam v tom prostoru byly. Mimo jiné byl tam Mariánský sloup.
3: Říká Daniel Kovář, kde přesně ten Mariánský sloup stál?
2: Těžko si to dneska už představíme, to na rohu Pekárenské a Pražské ulice, ale na tom rohu směrem k obchodnímu domu Družba, takže tam už ta křižovatka vlastně dneska nepokračuje. Tak tam byl barokní Mariánský sloup někdy z doby po velké morové epidemii koncem 17. století a je kuriozní, že ještě koncem 60. let v roce 1968 nebo 69 prošel velkou obnovou. Jak ten sloup, tak ta Mariánská socha, a asi o 2 nebo 3 roky později nenápadně zmizel, protože se tam začalo stavět sídliště, obchodní dům.
3: Dodnes tam stojí památník Pařížské komuny.
2: O kterém zase dneska málo kdo ví, co vlastně znamená, a možná je to tak dobře, protože mám dojem, že ten památník, ten dnešní, se do měřítek toho sídliště se přece hodí asi víc, než by tam byla ta Mariánská socha, by tam byla asi trošku tak jako ubytá mezi panelákama.
3: Jediným pozůstatkem starého města taky zůstala stavba za dnešním koldomem ve Staroměstské ulici.
2: To je asi jediný zbytek původní obytné nebo běžné zástavby starého města. Je to na začátku Staroměstské ulice, když jdeme od Pražské, tak vpravo je koldům a vlevo je ta bývalá Blažkova truhlárna. Je to dneska nově opraveno, taková stavba jako do půdorysu U.
3: Doplňuje ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích a historik Daniel Kovář. Z Českých Budějovic Petr Kubát, Český rozhlas.
1: A ještě doplním, že brožuru vydalo město České Budějovice, seženete jí zdarma na odboru památkové péče magistrátu v Kněžské ulici.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. A breathless drive on a downtown street.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu se včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale, kde včely mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jiří Plecr byl v 80. letech boxerskou osobností. Dodnes na něj fanoušci tohoto sportu v jeho českém kraji vzpomínají. Po ukončení kariéry Mamut, jak mu v ringu říkali, u sportu zůstal, nejenom ale u boxu.
1: Vlastně já jsem nechtěl kouřit cigarety, nikdy jsem je jako nekouřil. Líbily se mi dýmky jako takový tvarem a tak dále.
2: Říká bývalý boxer, těžká váha Jiří Plecr. Reprezentoval Československo, viděl kus světa.
1: Jsme byli boxovat ve Finsku, v Tampere, na turnaji, tak jsem si ve švédském Malmö vyměnil flašku ruské vodky za první dýmku.
3: A tím to začalo?
1: A tím to začalo. Přestože jsem sportoval, takže ta dýmku jsem si zapálil jednou týdně, že od teďka už je to každý den, jedna dýmka. No a také vznikla ta záliba v dýmkách.
2: Dýmek má doma opravdu hodně nejrůznějších tvarů. Je dokonce prezidentem prvního dýmkařského klubu České Budějovice. A z této funkce se mu povedla velká věc. Připravuje největší soutěž, která v tomto hobby sportu vůbec existuje. Dokonce s ročním předstihem vybral i společenský sál Gerbera.
1: Bude to mistrovství světa. Letos je v Itálii. A příští rok bylo pověření Budějovice, děláme to spolu s Prahou, takže Gerbera bude dějištěm konání mistrovství světa v kouření dýmek. Vlastně když se sem sjedou dýmkaři z celého světa. Strašně atraktivní a zajímavý to bude.
3: Přijedou z celého světa?
1: Určitě.
3: Dál než z Prahy?
1: Dál než z Prahy, určitě.
3: Odkud třeba?
1: Já ne, tak budou tady z Ameriky, Brazílie, Japonci, Číňani, že prostě opravdu z celého světa, snad kromě Rusáků.
2: Říká Jiří Plecr, který svůj sportovní život spojil především s boxem. Nikdy toho nelitoval.
1: Ne, nezalitoval, protože sport je zajímavý, když je to hezký box, je to atraktivní, pěkný, prostě líbí se mi box z toho důvodu, že to je trošku elegance, trošinku, ten box se mi líbí eleganci pohybu, přemýšlení.
3: Jak se to říkávalo, šerm pěstí,
1: tak nějak to
3: tanec chce. Nohou,
1: tak.
3: Je to důležitá věc nohy u boxu?
1: Určitě, pohyb na nohou,
3: na špičkách.
1: Bez toho by to nešlo, šerm pěstí určitě.
2: Mistrovství světa v pomalém kouření dýmky uspořádá bývalý boxer Jiří Plecr v České republice v roce 2027. Soutěže mají přesně dané podmínky. Nejprve dostanou všichni účastníci soutěžní dýmku, tabák, dřevěný nástroj na jeho udusávání, papír pro odklepávání vyhořelého popela a krabičku se dvěma sirkami. Poté mají 5 minut na to, aby si nejlépe připravili tabák.

0: na přípravu na válku.
1: Následuje jediná minuta, během které musí dýmku zapálit. Mají na to jen dvě sirky. Když je někdo zlomí nebo se mu z jiných důvodů nepodaří dýmku zapálit, tak má prostě smůlu. A to se ku podivu stává dost často. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jihočeši si volí své zástupce v komunálních a senátních volbách a Český rozhlas České Budějovice je u toho. V sobotu se výsledkům letošních voleb budeme věnovat v odpoledním, podvečerním i večerním vysílání. Začneme ve 14 hodin. Od 16 hodin pak odstartuje povolební speciál, ve kterém vám přineseme jak průběžné, tak konečné výsledky, rozhovory s politiky, politology a komentátory, reportáže z různých míst v kraji, výsledky místních referend a samozřejmě i další zajímavosti a specifika letošních voleb. Co přinesly letošní volby do Senátu a zastupitelstev obcí? Poslouchejte v sobotu od 14 hodin na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Muži v modrobílých uniformách s vysokými chlupatými čepicemi a šavlí u pasu. Zdá se to možná jako výjev z nějaké pohádky, ale přesně takhle vypadají členové Schwarzenberské granátnické gardy. Tato stráž letos slaví 10 let od svého obnovení. A možná vás to překvapí, ale v minulosti byla její pevnou součástí i kapela, která se obnovy dočkala také. S kapelníkem, hudebníkem a muzikologem Martinem Voříškem si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: V těch 20. a 30. letech minulého století přišel boom jazzu a swingu, což právě taky granátnická garda, respektive její kapela, reflektovala vznikem speciální jazzové sekce. Ta byla taky žádaná a můžete třeba prozradit, jaký měla repertoár?
2: Ta byla taky žádaná, ba ve skutečnosti možná to byla ta žádanější podoba tady v téhle době a mimochodem je docela půvabné, že vlastně tu iniciativu k založení teda toho jako jazz bandu vyvinul vlastně právě doktor Adolf ze Schwarzenbergu, že to spíš byla iniciativa zhora, protože prostě stál o to, aby ta kapela byla tak říkajíc up to date, takže i z Vídně přijel lektor, který je učil, jak to mají hrát, a pochopitelně teda ten pojem jazz musíme brát trošičku s rezervou, jako v zásadě závisle na těch středoevropských představách o tom, co to je, čili jako mezi ty jazzové skladby tenkrát byly řazeny prostě i základně jako módní tance, jako bylo tango nebo waltz. A většina toho repertoáru byla v zásadě rakousko-německé provenience, import tady z těch zemí, plus teda samozřejmě i něco trochu českého, ale protože prostě Krumlov byl dominantně německé město jazykově, tak prostě většina těch písní ve skutečnosti je teda v němčině.
1: Čili ani nemůžeme říct, že to byla nějaká třeba i předzvěst nějakého Dixielandu nebo něco takového.
2: No, tak to ne. Ono ostatně i historicky jako Dixieland by v té Americe předcházel teda tady tomu, co tady nastávalo. Spíš to byla obdoba, řekněme, takových těch jako napůl salonních kapel, které vlastně zaznamenáme i v Americe tady v téhle té době. Ale pochopitelně, jako ten projev, samozřejmě nemáme nahrávky, ale ten repertoár by spíš odpovídal, řekněme, mustru takových těch jako salonních orchestrů, které byly nějakým způsobem načichlé teda jazzem, jo, tak jak asi vypadá valná většina toho středoevropského jazzu někdy v těch 20. 30. letech, ten pojem jazz jako opravdu trošičku nadsazený, respektive ona, ta granátnická, nebo ta granátnická jazzová sestava se teda vytvořila ve 30. letech, někdy po roce 1932, takže bavíme se hlavně tady o téhle té době.
1: Já jsem se mimochodem taky dočetl, že kapela granátnické gardy pořídila i nějaké nahrávky v Československém rozhlasu tehdy. Hledal jsem v našem archivu, jestli nějaké nejsou. Bohužel jsem nenašel, tak třeba do příště se podaří.
2: Nahrávky asi nepořídili, oni asi troubili živě. Oni byli pozváni
1: spíš
2: do... Já jsem se potom tenkrát pídil a bylo mi teda řečeno, že bohužel nahrávky potom žádné nejsou, ale oni živě vlastně troubili fanfáry do živého vysílání Českého rozhlasu.
1: Přesně tak.
2: Tenkrát.
1: My se můžeme už teď taky posunout do té současnosti. Zmiňoval jsem několikrát, že jste kapelníkem Schwarzenberské granátnické gardy. Jak tedy kapela funguje dnes pod vaším vedením? Na co kladete třeba důraz při výběru toho repertoáru i při výběru těch členů kapely?
2: Tak já bych měl asi upřesnit, že já jsem kapelníkem jedné z podob té gardové kapely, respektive stejně jako v minulosti, nebo respektive v minulosti ta kapela měla skutečně celou řadu podob. Oni by i v té meziválečné době pořád třeba občas hráli jakoby ansámbl přirozených lesních

0: rohů při Schwarzenberských honech. Zároveň byli schopni sestavit smyčcový orchestřík, zároveň byli schopni sestavit to jazzové složení, troubili někdy z věže prostě různé fanfáry a znělky a měli i obsazení šramlového kvarteta takzvaného, čili jako opravdu těch variant bylo poměrně hodně. Já jsem kapelníkem toho současného jazzbandu Schwarzenberské gardy, který vzniknul vlastně k roku 2014 z podnětu tehdejšího dramaturga Festivalu komorní hudby Antonína Macnera, který věděl, že jsem o tomhle tématu napsal knížku, tak mě vyzval, zdali bych tu kapelu nechtěl založit, tak jsem tak také učinil. A vlastně jinak teda dlužno zmínit, že existuje samozřejmě i ta trubačská kapela, kterou teda vede kolega Ladislav Kočár, tom do toho já nezasahuju. A dobře, pokud jde o to jazzové složení, tak samozřejmě tam jsem si ty muzikanty vybral primárně teda podle toho, do jaké míry jsou zvyklí hrát hudbu tady tohohle z toho období, čili základně to byli moji kamarádi prostě z různých jazzových a swingových kapel.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve si prozradíme, jak bude v noci a zítra, to znamená v sobotu.
2: V noci přes naše území bude přecházet teplá fronta a za ní během zítřejšího dne pak fronta studená. Očekáváme tedy zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, který se během noci postupně rozšíří na většinu území kraje. Zítra večer pak srážky budou ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty v noci klesnou na 11 až 8 stupňů Celsia. Maximální denní teploty zítra budou mezi 12 až 15, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude v noci a zítra foukat mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě během noci s nárazy kolem 55 km v hodině. A zítra večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Jaká bude neděle?
2: Neděli očekáváme převážně oblačno, v noci a ráno se místy vytvoří mlhy. Během dne potom bude oblačnosti přechodně ubývat a místy se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer potom srážky opět ustanou a oblačnosti bude ubývat již trvaleji. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu k nám bude proudit chladnější vzduch od severu. Teploty, ty minimální, budou kolem 6 stupňů Celsia a maxima kolem 12 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, jeho západní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Nyní krátký výhled pro příští týden, nejdříve, co nás čeká v pondělí.
2: V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, v noci a ráno, kromě severu kraje, až skoro jasno. Na severu kraje právě té oblačnosti bude i během rána více a výjimečně se tam mohou vyskytnout slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 4 stupňů Celsia a ojediněle se můžou vytvořit přízemní mrazíky. Maxima budou stále kolem 12 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jihozápadní až západní, odpoledne opět přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer se bude vítr měnit na proměnlivý.
1: Nakonec doplníme, jaké bude úterý.
2: Úterý už bude slunečné, bude jasno nebo skoro jasno, v noci a ráno místy s mlhami. Minimální teploty budou ale poměrně nízké a mohou klesnout až na minus 1 stupeň Celsia. Přes den budou teploty stále stejné, kolem 12 stupňů Celsia. A vítr pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a místy může být i bezvětří.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zpravodajská hodinka Den v kraji je ve finále. Zítra pokračujeme ve sledování komunálních a senátních voleb i místních referend. Čeká nás speciální povolební vysílání. Budu se těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele. Na Jindřichohradecku a Strakonicku hlasují taky v senátních volbách. Lidé s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci, upozorňuje Digitální a informační agentura. Technici dnes začali snižovat minimální odtok z přehrady Vrané na Vltavě. Na jihu Čech bude zítra zataženo, teploměry ukážou maximálně 15 stupňů. Dobrý podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán.
0: Volby 2026.
4: První den komunálních a senátních voleb se přehoupl do druhé poloviny. Volební místnosti dnes zůstávají otevřené do 22 hodin. V Děbolíně u Jindřichova Hradce lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Přímo na místě je reportérka Eva Marvanová.
5: V Děbolíně u Jindřichova Hradce už dnes odvolilo přibližně 50 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny. A zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, letos poprvé využívají nový spolkový dům. Ten ještě voní novotou a příchozí si ho se zájmem prohlížejí a pochvalují. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
6: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
4: Povodí Vltavy dnes začalo snižovat minimální odtok z vodního díla Vrané na Vltavské kaskádě. Krok povolila Středočeská komise pro sucho, která na řece vyhlásila stav nedostatku vody. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně i Orlické přehradě, pokračuje ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Od dnešního dne je odtok z Vltavské kaskády v profilu Vrané 28 metrů krychlových za sekundu. Nebude-li pršet, tak bychom k tomu přikročili, že bychom mohli snížit zase o několik kubíků odtok na nejnižší úroveň, což je 20 metrů krychlových za sekundu.
4: Ředitel Kubala zároveň ujistil, že povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop oproti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak za litr bude stát nejvýše 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Trhy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích od zítřka mění provozní dobu. Přechází v zimní režim a začínat budou nově až v 7 hodin ráno oproti původní 6 hodině. Posouvá se i čas ukončení trhů, trvat budou až do 12 hodin. Jak uvedla mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, v těchto časech o sobotách a čtvrtcích si na trh můžou lidé dojít k nakoupit až do 12. března.
0: Počasí.
4: V noci budou teploty na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni Celsia a postupně začne pršet. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nová nehoda je v Jindřichově Hradci na Masarykově náměstí. Srazila se tam dvě osobní auta. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer, jsou tu vaše oblíbené písničky Melodie podvečera. Jejich hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera a volá nám paní Věra. Krásný podvečer vám přeji.
1: Děkuji, já také vám přeji hezký podvečer, pane Michale. A prosila bych vás o hezkou písničku. A sice dodatečně včera kamarádkám, Věrkám, které slavili svátek, a já taky. A sice to byla paní Věrka Hlaváčková z Českých Budějovic, z Blatné Věrka Srpová, Kudějová, Čejková a já. A zítra bude slavit naše paní Adélka Kubalíková 35. narozeniny. A proto, Adélko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radost z dětiček, tě přeje teta Věra. A v neděli bude slavit náš Vojtík Koželuch 34. narozeniny u Klatov, no, teď toho neřeknu celý, a Láďa na Šumavě 59. narozeniny. Takže, pánové, i vám přeji všecko nej, hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se vám všechno daří a přeje vám to teta Věra ze Čmelín. A chtěla bych moc a moc poděkovat všem mým gratulantům tomu včerejšímu svátku, kteří mě hlavně volali a psali. Takže jim moc a moc děkuju, pochopitelně mi to potěšilo. A poslechněte si se mnou tu hezkou písničku. Pane Michale, děkuji vám moc a mějte se dobře. Zase někdy naslyšenou.
0: Ale ještě mi úplně neutíkejte, protože když jste měla včera tedy svátek, tak to vám musíme za Český rozhlas České Budějovice také moc poblahopřát. Tak dodatečně všechno nejlepší a rádi pustíme písničku. Mějte se moc hezky,
1: naslyšenou. Děkuji moc, naslyšenou.

0: A další volající v Melodiích podvečera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je paní Renata. Krásný podvečer vám přeji.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Věrce Mstový dodatečně k svátku. Milá Věruško, přeju vám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a abyste dlouho telefonovala, jste oblíbená a jsme rádi, že nám děláte radost. A zdravím i Ivanku.
0: Tak to je moc hezký a myslím, že paní Věra bude mít určitě obrovskou radost. A vybrala jste písničku pro ní jakou?
1: Valdemara Matušky, Ráno.
0: Posíláme, mějte se moc hezky.
1: Děkuju moc a nashledanou.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, vítejte v hájemství swingu potažmo jazzu z Českého rozhlasu České Budějovice. Vám hezký večer přeje Jiří Kasal. Orchestr Slávy Kunsta, tedy kapelníka, akordeonisty, pianisty, hudebního redaktora, byl spojen s jinými žánry, včetně dechovky, ale touto skladbou Vladimíra Klusáka a nahrávkou z roku 1988 můžeme dnes směle začít. Jmenuje se totiž Boogie Woogie.

Na úvod Sláva Kunst se svým orchestrem a Boogie Woogie z jeho alba s názvem Ten pán, co tančí s vámi z roku 1989. Nyní otevíráme okénko pro jeden jazzový hit a zároveň vzpomeneme, že velmi nedávno 26. září uplynulo 100 let od narození černošského tenorsaxofonisty Lina Hopea. Tento rodák z Birminghamu v Alabamě, který v dospělosti konvertoval k islámu a přijal jméno El Hajj Abdullah Rashid Ahmad, měl jistý úspěch s předělávkami písniček z oblasti standardní pop music směrem jazzu a blues. Lin Hope, který při vystoupení měl na hlavě zpravidla vest nebo turban, maličko jinak pojal standardy jako Summertime nebo September Song a v roce 1950 měl docela velký instrumentální hit se standardem Tenderly autorů Waltera Grosse a Jacka Lawrence, který ve vokální verzi patrně nejvíce proslavila jazzová zpěvačka Sarah Vaughan, ale zde je tenorsaxofonista Lin Hope a jeho Tenderly, tedy jemně.

Juicy, šťavnatý, to byla nahrávka před 100 roky narozeného tenorsaxofonisty Lina Hopea z alba pro něj asi s příznačným názvem The Maharaja of the Saxophone, saxofonový Maharaja z roku 1961. A tehdy víceméně končí stopa v muzice Lina Hopea. V jehož kapele působili také sestra, pianistka Miriam a bratr Billy jako bubeník. Zemřel v únoru roku 1993 ve věku 66 let. Zítra, to je 10. října, se naplní také 100 roků od narození zpěváka Oscara Browna Jr. Jehož talent byl příliš rozmanitý na to, aby bylo možné ho pohodlně zařadit pouze do kategorie jazzových zpěváků. Byl to také autor, dramatik, herec, básník, ovšem též bojovník za lidská práva. Byl syn Oscara Browna staršího úspěšného právníka a realitního makléře, který chtěl, aby se jeho syn vydal stejnou cestou v jižní části města Chicago. Svůj první profesionální koncert jako zpěvák měl v celostátním rozhlasovém seriálu Secret City, když mu bylo 15 let. 2 roky sloužil v americké armádě a od svých 21 strávil 5 let moderování pořadu Negro News Front, prvního černošského rozhlasového zpravodajského pořadu v zemi. V bezprostředním poválečném období, kdy ve Spojených státech amerických stále převládaly rasové předsudky, chtěl Oscar Brown Jr. udělat mnohem víc k dosažení změny. V roce 1948 neúspěšně kandidoval do zákonodárného sboru státu Illinois a o 4 roky později se zúčastnil republikánských primárek do kongresu. Zpěv a psaní písní byly stále pro něj především zálibami. To se změnilo v roce 1960, kdy spolupracoval s vyhlasným bubeníkem Maxem Roachem a také natočil své vlastní první album Sin and Soul, Hřích a duše, se slavnou písničkou, kterou Oscar Brown Jr. napsal spolu s

0: fly right, else you're gonna get another bop. Fly right, don't you blow your top.
1: Straighten up and fly right, vzpamatuj se nebo chovej se normálně, to je idiom v názvu songu, který napsal a proslavil Nat King Cole a takto bravurně si při něm zaswingoval Oscar Brown Jr. na svém albu z roku 1962 In a New Mood, v nové náladě. Je to vlastně bajka, v ní si Káně bere na záda různá zvířata a putuje s nimi po obloze. Když dostane hlad, schodí je, pak se snese dolů a sní je k večeři. Nakonec na něj ale vyzraje opice. Shodou zajímavých okolností je snad vůbec nejproslulejší písní Oscara Browna Jr., co by zpěváka a autora také bajka. Jmenuje se The Snake, tedy had, vyšla poprvé na jeho albu z roku 1963. Tells it like it is, říká to tak, jak to je. O 5 let později s ní udělal velký hit zpěvák L. Wilson. Oscar Brown Jr. v jejím textu vyšel z klasické Ezopovy bajky, vyprávějící o ženě, která zachrání a zahřeje napůl zmrzlého hada, který následně smrtelně uštkne se slovy věděla si moc dobře, že jsem had, než si mě vzala k sobě. Původním autorským záměrem bylo varování před zneužitím laskavosti a výzvou k přemýšlení a obraně vlastní důstojnosti. Její text si velmi oblíbil současný americký

prezident Donald Trump a hojně jej četl na svých předvolebních mítincích jako antiimigrační podobenství už před 10 roky navzdory nesouhlasu dcer a celé rodiny Oscara Browna Juniora. Od něj si můžete poslechnout tuto jeho písničku The Snake Hat.

Dead There, tedy Tamten a ještě jedna písnička Oscara Browna Juniora, která se stala standardem. Brown otextoval skladbu věhlasného pianisty Bobbyho Timmonse a je zajímavé, že i v ní se objevují zvířátka, slon a medvídek, i když zase v jiném významu. Oscar Brown mladší se vydal na věčnost na konci května roku 2005 ve věku 78 let. Avšak jenom před několika týdny v 89 letech se uzavřel život skvělého jazzového kytaristy Gina Bertoncinyho. Od nějž vám na závěr zahrajeme bossanovu Antonia Carloše Jobima Quiet Nights of Quiet Stars, Tiché noci tichých hvězd neboli Corcovadu. Předtím vám přátel Jiří Kasal děkuje za zájem a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Pavel nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Odbornou pomoc přímo v Milevsku otevřelo krizové centrum TEJA. V šumavské Dobré vodě bude zítra tradiční soutěž o nejlepší šumavský štrůdl. Zítřejší teploty na horách budou kolem 10 stupňů. Zprávy má Lukáš Pelikán. Dobrý večer.
2: Volby 2026.
3: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
4: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
5: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
4: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
6: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel. Volí.
4: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
7: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
4: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
3: Sociální poradenství organizace TEJA je nově i v Milevsku na Písecku. Ve spolupráci s městem tam krizové centrum zahájilo pilotní poskytování služby. Schůzku s odborníkem si lidé můžou domluvit každé první pondělí v měsíci, řekla zástupkyně ředitelky organizace TEJA Adéla Vaničková.
8: Chceme tím odbornou pomoc přiblížit lidem, pro které může být složité nebo z různých důvodů obtížné cestovat za službou do jiného města. Obrátit se na nás mohou klienti například s dluhy, exekucemi, ale také s otázkami kolem bydlení, zaměstnání nebo rodinných vztahů.
3: V Dobré vodě u Hartmanic bude zítra už po 11. šumavské štrůdlování. Tradiční setkání je určené amatérským pekařkám a pekařům a taky fanouškům jablečného dezertu. Podrobnosti k soutěži dodává předsedkyně pořádajícího spolku Šumavské cesty Jana Kolářová.
9: Kdo se bude chtít zúčastnit, musí přinést jablečný štrůdl, dva rukávy na délku plechu. Přejímka soutěžních štrůdlů je v sobotu mezi 13. a 14. hodinou v Domě svatého Vintíře v Dobré vodě u Hartmanic.
3: V porotě budou herečka Zdeňka Žádníková-Volencová nebo scénárista Jan Fischer. Vyhodnocení soutěže začíná zítra v 15 hodin v muzeu doktora Šimona Adlera a následovat bude ochutnávka soutěžních štrůdlů v Domě svatého Vintíře.
2: Počasí.
3: V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni a postupně začne pršet. V sobotu očekávejte zataženo s občasným deštěm, večer potom ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 10. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová nehoda je v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici u obchodní zóny. Tři auta se pak srazila v Českých Budějovicích na levobřežní komunikaci u Teska a další narazilo do semaforu v Majdaleně na silnici 24. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně, když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar oni rozumějí ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: hat kürzlich der Verlag Mäander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
1: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
2: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
3: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
4: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazieren gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was hat ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
2: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
3: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jen zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu taky vyprávět o problémech českého nakladatelství.
4: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat. Und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
2: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
3: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
4: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
2: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo Divadlo, das Švanda Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
3: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
4: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deutsche, viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen, zum Beispiel im Theater, sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
2: Já vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
3: Danke.
2: Mnoho úspěchů přeji knize. Sousedé.
0: Jubileum der Woche. In dem Jubileum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velikije Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Staudinn geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Bergollenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
1: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
5: Hodin. Český rozhlas. Zprávy.
6: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
5: Volby 2026.
6: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
7: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
8: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
9: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
8: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
10: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
8: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
11: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
8: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
6: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
12: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
13: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
14: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
13: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
15: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
16: Dobrý den, je mi velkou ctí.
15: To dnešní téma, připomenete ho?
16: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polipragmázie.
15: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
16: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
15: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to...

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja.
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To no, dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdravý Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Veselé a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutirox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc jak půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Voxostazrano večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulor a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba si bylo mě, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by

0: se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
1: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Žala!

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba z psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují tři případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitost si zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují tři případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení Hrušovanech nad Jevišovkou. Další dvě se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru. Zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižuterii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feix, tedy bratři Feixové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tedy žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál, olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sodnodraselného skla.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Koneckonců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterní kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět, nebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časti. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci 4. a 5. generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale, jako všude jinde v České republice, už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z

0: Olomouce, Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
2: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
3: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
2: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
4: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
2: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
5: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
2: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
6: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, abyste dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Padlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A brzy říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával. Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, lu, což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
4: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
2: Vy uhněte, nebo...
4: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
2: Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
4: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
2: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady, O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále. Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte! Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů.

Dívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis. Křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis. Rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztrácely občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakži v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá chřestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Mikea O'Flaganena z Five Points, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí.
Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám

už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain, i když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol.
Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydříduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy ten lesen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli, do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jako laň v lese zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého
1: ne,
0: počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Mm-hmm. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře, no. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, takže jsem nebyl na to jaký, no.
0: Jo, ale prostě ví, no.
1: A bylo to všechno good.
0: Mm-hmm. No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si jdu hnedka bovovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco
1: krásný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: My asi taky jste teď v Praze, víte? Začneme v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňu.
0: Ale je to moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, že měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne padat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla. Nebyla.
0: A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěla.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za proto teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano, tak... To, že se nikam už nedostanu, ale já se bojím tý zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře. No.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme na tomhle přesestra, upadák, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. No, to je nešťastná, no. Já taky
0: takové.
1: Ráda být někam.
0: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička Prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí Crohnovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Mm. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam bylo, tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No tak to je nádhera.
1: Štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný. Ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, no, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Mm-hmm. Je pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju, opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tušková, taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak. Já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Uh-huh.
1: V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo?
0: Uh-huh.
1: No, přes deny jak štaž. Ona tam se mnou byla i manželka, jo?
0: Uh-huh.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo.
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní, my,
0: ano, ano. To je pravda.
1: No, takže tak. Takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehle, ale potom se to rozjelo. Pak teda vedle byly hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílého, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl racho třeba do dvou, tam vrčeli
0: jasně,
1: motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny a i dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se umlít, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratra v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No.
1: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: Jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, já radši budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečeném. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to tak, je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře, tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě, a kotekom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže,
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě bylo pěkně,
0: jste to,
1: ale
0: to je
1: dneska
0: dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
0: To se vám líbilo víc.
1: Jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, a my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat.

0: kterém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouců.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď my šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím. Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo,
1: jo,
0: to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
0: ano, ano, ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, bylo... taky moc děkuju. No, jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Napodobně.
1: A trochu teplejší počasí.
0: Ano.
1: My si ho užili, ale
0: uvidíme,
1: nic nedá dělat.
0: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislit, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě +55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik k aerolíním, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale jsem se nechal Drubňan zvolit předsedu národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a naším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, ne, rodinné příslušníci, no tak jsem se oženil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, teda, když poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyni do Francie na Skubidán. A to, že koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místu na zdraví, tak on vždycky říkal na zdraží. Ale tak to je tak vedle. No ale důležitý je, že ho poprosil, uprosil a tak přes celou Francii na Mont Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po. No, jediné, co mě donušili sněz půl rajčet, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co se dalo jít ke stolování. Jako, no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve Včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stála teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období, jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No to, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale takže říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt. Vzpomínáte. Jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Gene Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili, stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ, tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Se třeba rokama jsme byli na Korfu, jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistila, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Vidíme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mm-hmm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. To už sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám Jižniček, i tady ty zámky, všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře, a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, paní, jak mě naštěš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Sera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a i nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám starach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadě, tak toho by mělo bavit, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. Vzhledem k tomu stylu života a to vám šeli dobře, doma nejlí, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni a i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnout na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: rozborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim do, nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestu. No, itinerář
1: nějakej. Odkud no. Kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, jezdíme 4 chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Já ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost? Namíbii,
2: no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně jo, levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako kde jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou
1: v
2: městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam dopravu, když člověk neví, kam má, je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3/4 hodiny aspoň.
1: No, když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak bylo, dlouho? No,
2: a tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši severnější, jak doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu, jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. Byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: a
2: tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují důležitá. Průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschledanou.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej rán. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jitušku, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tak tady jako, jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky, která zatopila.
0: Jo, takhle. I to se dá, no to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeva na zimu a starce.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano,
0: to všechno
1: ano,
0: vyžaduje
1: ano,
0: celoroční péči.
1: To, no. Vy jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysílání je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo,
1: tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak.
1: Jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, oně to trochu jarem, to máte pravdu. Ale v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, 1, 2, 3.
1: Ale i to, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách.
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No,
1: ano,
0: a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak a tak.
1: Jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda z speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Která mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauritius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Mm-hmm. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem.
0: Mm-hmm.
1: A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Ta Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, i ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli na výlet?
1: Jako
0: cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno,
0: no,
1: ale tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát.
0: Mm-hmm.
1: To bylo už to taky celá řada let.
0: Mm-hmm.
1: Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch, kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři zimě.
1: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší, a já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, anebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký víkend. Naslyšenou,
1: krásný
0: ne.
1: Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady vyprávět nechci.
1: Jo.
0: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit v Míchově Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
1: No.
0: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Děla sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
1: Tak to je dobře.
0: Záviděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslav, určitě poslouchá, protože jsem mě říkal, že budu volat. Nejkrásnější moderní hlas jí tu štivu těšelí.
1: Ježiš, děkuju.
0: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny tam je. Pozdravuju je všechny. A já se někdy možnu.
1: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
0: Pan Brimaš si mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
1: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
0: Tam takže na Sardinii, byla v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a já hodně zdraví. A to je všecko.
1: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, páteční, sobotní, víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený víkend podle vašich představ, samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost, nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi, Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
4: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no. No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
3: Těší mě, že se spoznal.
4: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
3: Dovol,
4: copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
3: Mm-hmm. Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
3: Pozdě, pane Zoubku, mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku,
3: tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to.
4: Ale...
3: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
4: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
3: Jak to?
4: No tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
5: Ale zamiloval, prosím.
3: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
6: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
3: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
6: Po druhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
3: A tak ona už má nápadníka.
6: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s chloukem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
3: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
6: Dovolno to.
3: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna. Má úcta.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
7: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
8: Ale pane plukovníku, ten pes...
7: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirkut ztratil stájový pinč?
8: Nečetl.
7: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
8: Ujišťuji vás, že po druhé.
7: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic. Tam se formují marš bataliony. Tak. Zatím se můžete procházet.
9: Byly svedeny úporné boje u mezilaborce.
10: No jo, tak to
9: je. Jo,
10: to je takové.
7: Švejku! Vy jste ukrad psa!
9: Já ho neukrad.
8: Ale věděl jste, že je kradený.
9: To jsem věděl.
8: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
9: Abych vám udělal radost.
8: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
9: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujem.
8: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
9: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do ty muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Majstr, močin mámy. Zagrájem rumbičku Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Já prosím, kušal. Majete balalajčoky na kalafuntě.
4: Da-da, moji izvostíci, chorošní, rostokošní, golubčíci můj. Majete fukatelní volovíny připraveni. Da-da, spasíbo, da-da. A můj rudoarmějec, rostokošní izvostík můj, chorošní, co fukají do ty kanalizace, a kanalizace funguje.
3: Pekno, pekno,
4: pekno.
3: Ošal japas hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vytečný oba.
3: Da-da. Zagrajeme rumbičku, jako domský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Da-da. Já daju na stupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali, da? Prosím, připraveni všichni, ještě více připraveni, teď nejvíc připraveni. Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztrýskal již 3 gramofony.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé znali strach. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už s neduchem rady neví, zvolá si lékaře, tože neví.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví voní, zatím popraví voní, za stolem jen kejvají hlavou.

0: takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezede Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžu podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když přijít se nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu, jo, a Adina mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivější, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mámesu. A on pak, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tamta.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: A já jsem taky ještě zase... něco získal.
9: No určitě, každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takový zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molich, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu. A také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej, jsi radši rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Vedo, co hledáte, Vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelna dělá tak od oka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno. Přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádný kluk, tak ti gratuluju. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedinku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně, a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím. A ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno se rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně, a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jinej trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No
15: dobře,
3: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo dvakrát.
15: Teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený hricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše.
2: A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
0: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hansen Meyer.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss sie begegnen.
6: Vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte, to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na 5.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvyklá, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze a smutně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: A přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, pondělí.
8: Poslechni, Ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
9: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
9: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřekl, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Počkej,
3: já čekám, pojď, oh. Ty se ale nemám. Já jsem si tě kdy brala.
2: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
3: Nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
3: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Karinku, teď je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
2: Prášek?
3: No jo,
2: na co to je?
3: Dobře. To já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
2: Ale pozor. Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.

0: Ale já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čekou trávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost. Dost, jo? Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do puču, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
0: Já jsem tady.
1: Je skoro osmý, rozumíš?
0: Ne, počkej,
1: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Tady, podívej se, já jsem hotová. Vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No.
0: Kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal.
0: Co?
1: Jsem ti říkal, že asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
0: Já nevím, no, ty jdou napřed.
1: Jo, aha, taky se mi zdá.
0: No, jdou
1: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží karuna.
0: Ale.
1: Co?
0: Sexy?
1: To tady v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legrýv máš, máš?
1: Jo, mám.
0: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Máš, lístky máš.
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: No jistě.
0: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je...
0: Do ruky?
1: No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si jsi ty ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
0: nic,
1: neděje?
0: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
0: Půl osmi a pět minut, no. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no
1: tak vidíš.
0: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
2: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

pod peřinu, vzpomeň si na mě.